0: No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany, asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
1: A mně tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe, že jo. Nikdo z těch přeživších, speciálně v těch koncentračních táborech, nebyl nějaký izolovaný sám ostrov sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to, že jo, musel mít něco, ten důvod, a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek.
0: Ano, já myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrák, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými, zase ať už ten fyzický, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten duševní ve smyslu napřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život rychlejš. Frankl si všimnul právě v koncentráku, že to není utrpení samotné, a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl teprve tehdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají. A tom to bylo ve velkém kontrastu s tím, s čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty, řekněme, vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní, těch jako základních potřeb. A Frankl říká, ono to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
1: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme. Možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je, nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
0: To je možná o nějaký ochotě vzít trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc. Že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidma, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo, a že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky a tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život, jo. Spíš odhalí tu hlubší rovinu smyslu. Zajímavě o tomhle píše Larry Crabb v knižce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu právě, co nás přesahuje.
1: Proč ses, Marku, chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exuperyho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška malému princi říká, si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
0: Ano i ne. Asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně

0: takhle jakoby utíkáme na pomoc každému, tak vlastně velmi snadno z lidí děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu ušpiněnou radost z toho, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
1: Ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka, nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
0: To dotčení myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní vlastně. Jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být, ale naopak jindy zjistíme, tyjo, tohle mě pozvedlo dobře. Tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem, tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý, člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl věci.
1: Na druhou stranu, když si tohleto budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to uměle navozené?
0: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu, ale dobrým způsobem. Odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý, jo, že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo, my v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitku samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde je větší šance, že se to stane. Jsou lidi, se kterými vím, že rozhovor s nimi má velký potenciál, aby se stalo to, že z něho odcházím živější a dotknutý. Hudba, umění, různé věci, příroda pro různé lidi, ale je rozdíl mezi tím někde to objevit a rozdíl mezi tím namluvit si, že jsem teď něco takového zažil, anebo si zkusit jakoby to sám vyrobit.
1: Marku, děkuji za dnešní setkání. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Těšíme se na setkání i za týden.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

svině věd, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí podá. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v dotazích.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem. Vítejte. V létě 2018 byl hostem dvou hudebních akcí v Ostravě senegalský hudebník Sheik Lo, jedna z velkých hvězd západoafrické hudby. Nejprve se představil jako zahraniční delegát na mezinárodní konferenci Czech Music Crossroads, kde přátelsky diskutoval s přítomnými a byl vůbec nepřehlédnutelnou postavou této dvoudenní akce. A hned poté vystoupil také na festivalu Colors of Ostrava. Já jsem s Sheikem Lo v Ostravě natočil krátký rozhovor a nyní vám jej spolu s jeho písněmi nabízím. Řeč bude nejen o hudbě, ale také o víře. Začneme ale písní. Sheik Lo patří vedle slavnějšího Youssou N'Doura k významným představitelům senegalského stylu mbalax, který staví na setkávání tradičních a moderních přístupů. Sheik Lo však mbalax navíc ještě mísí z prvky latinskoamerické a karibské hudby. Více si o tom, jaká hudba jej ovlivňovala, řekneme za chvíli. Teď si pustíme skladbu Variko.

0: Šejklo žije v Senegalu, ale pochází z Burkiny Faso. Jak už jsem naznačil, odpovídám teď na otázku, jaká hudba jej ovlivnila v mládí a jaká hudba tedy může za to, že jeho vlastní styl je tak barevný.
1: J'ai eu beaucoup d'influence déjà le premier groupe avec lequel j'ai commencé.
2: V mládí mě ovlivnily různé hudební styly. Ostatně už v první kapele, se kterou jsem hrál ještě v Bobo Dioulasso v Burkině Faso, zpívali zpěváci z různých zemí. Z pobřeží Slonoviny, z Konga, z Ghany, z Mali, z Gvineje. Hráli jsme tradiční písně všech těchto etnik a už tehdy jsem měl možnost poznat africkou hudbu v celé její šíři. Vedle toho jsme doma hodně poslouchali kubánskou hudbu. Můj starší bratr měl gramofon a desky s kubánskými interprety jsme si pouštěli velmi často. Kubánské rytmy nám připomínaly africkou hudbu. To všechno nás ovlivňovalo. V 70. letech se k tomu přidala západní populární hudba. V roce 1973 jsem měl příležitost vidět v Dakaru Jamese Browna. Michael Jackson přijel do Afriky jako velmi mladý člen skupiny The Jackson's Five. Byli jsme tehdy velmi otevření, co se hudebních vlivů týče.
1: On était assez ouvert dans la musique en général.

0: Skladba Gis Gis pocházela z alba Nela Tias, první mezinárodně úspěšné nahrávky Sheika Lo, kterou tehdy produkoval už zmíněný Yusun Dur. Sheik Lo je sice známý jako zpěvák a hudebník, ale je také oddaným stoupencem islámského sufijského bratrstva Baye Fal. A takto jsem k němu také v rozhovoru pro naše křesťanské rádio přistupoval.
1: Když říkáte, že vaše rádio je křesťanské, první věc, která mě napadne, je, že křesťané jsou mí příbuzní. Všichni jsme děti jednoho jediného Boha. Všichni patříme Bohu a všichni jsme bratři. Pokud přijmeme tuto myšlenku, nebudeme mít mezi sebou problémy. Ať každý věří, jak chce, ale respektujme se navzájem.
2: Moja.

0: Zpívá nám Šejklo, významný západoafrický hudebník a hluboce věřící muslim. Zajímalo mě, jestli se jeho víra promítá do textu jeho písní.
1: Ano, moje víra se promítá do textů mých písní. Své první album jsem vydal v roce 1990. Jeho hlavním tématem byli imigranti, ale v jednotlivých písních oslovuji Boha a jeho jméno se mi v textech stále vrací. Tak jako křesťan, který je pevně zakotvený ve své víře, chválí svou hudbou Ježíše, já zpívám Bohu.

0: Že zpívá především Bohu, nám před chvílí řekl Šejklo. Senegal, kde žije a působí, je po kulturní stránce země velmi otevřená, ale jinde na světě existují odnože islámu, které hudbu úplně zakazují. Šejkovi kolegové z Mali s tím mají poměrně čerstvé zkušenosti.
1: Pokud některé odnože islámu vystupují proti hudbě, jsou to podle mne lidé, kteří nic nepochopili. Vždyť přece i volání muezína, který zve věřící k modlitbě do mešity, je hudba. Vy zase máte v kostele varhany. Hudba je duchovní záležitost a je neodmyslitelnou součástí života.

0: Šejklo komunikuje se světem francouzsky, ale ve svých písních často používá původní africké jazyky. Tím pádem textům jeho skladeb většina z nás nemá šanci rozumět.
1: Jestliže si moje alba skutečně koupíte, najdete v jejich bukletech překlad textů do angličtiny a francouzštiny. Poselství mých slov se k vám tak má šanci dostat. Když si album nekoupíte, nebudete rozumět ničemu.
0: To byla tedy výzva k pořízení fyzické kopie alba. My pokračujeme s alba Jam z roku 2010 skladbou Sankara.

0: První profesionální sólové nahrávky Sheikovi Lo produkoval o něco slavnější kolega Yusun Dur. Dnes je Sheik sám uznávaným umělcem, který ví, jak svou hudbu nejlépe představit posluchačům. Zajímalo mě, jestli on sám cítí ve své hudbě nějaký vývoj.
1: Si tu crée, tu essaies d'imaginer des choses pour essayer de sortir un peu de l'ordinaire aussi.
2: Když něco tvoříte, snažíte se vystoupit ze všednosti, nebýt stále stejný. Já jsem se vždy snažil hrát jednoduchou hudbu, ale zároveň jsem hledal výrazné melodie. A jsem vděčný Bohu za to, že se mi to daří. Nikdo z nás lidí není dokonalý, ale snažíme se být co nejlepší. A dobrý Bůh nás provází, abychom mu mohli sloužit. Každý z nás má na této zemi nějaké poslání.
1: Faire notre mission. Tout un chacun a une mission sur cette terre.
0: My si pustíme ještě jednu skladbu z prvního alba Sheika Lo, Nela Tias. Jmenuje se Doksandeme.

0: pořadu Jak se vám líbí dnes posloucháme senegalského zpěváka Cheikha Lo. Rozhovor vznikl v Ostravě během mezinárodní konference Czech Music Crossroads. Před chvílí Cheikh řekl, že se vždy snažil hrát jednoduchou hudbu a na toto téma se ještě jednou ptám.
1: Moc nevěřím na jednoduchost nebo složitost hudby. Ti, kdo chtějí rozumět, rozumí. A s těmi, kdo rozumět nechtějí, nic nenaděláte. Záleží především na dobré vůli. Nebudu se například snažit oslovit rasisty. Svou hudbou se obracím k lidem, kteří jsou otevření a chtějí slyšet i něco nového. Kultura je bezbřehá a pestrá a já jsem rád za festivaly, jako je tento, které přinášejí všechny barvy. Takový je přece skutečný život. Já jsem přijel z Afriky, další muzikanti jsou z jiných zemí. Mluvíme různými jazyky, ale všichni si rozumíme. Můžu se tady potkat třeba s muzikantem z Peru. Odpočítáme raz, dva, tři a hrajeme. Každý mluvíme jiným jazykem, ale hudba je univerzální řeč.
0: My si v podání Cheikha Lo na závěr poslechneme ještě skladbu Burama. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měla na starosti Zuzana Petlanová, překlady odpovědí načetl Pavel Chaloupka. Za pomoc se zprostředkováním rozhovoru děkuji Jiřímu Moravčíkovi a Petře Hradilové.

0: Obří hlavu.
1: Obří hlavu. Dobrý ráno. Mrana podhasínala na přehradě, přehrady a svatou řeky. Pohladkila obří hlavu po kamení. Dobrý ráno.

0: Nepač si, že existuje v obloze nějaký pandíček. A si přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíče. Poněvadž si, že existuje v obloze nějaký pandíček. A si přesně ví, co kde tu je, mohl by mi najít mý klíče.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možnost není.

vlaštovky přiletí a prošvitoří celý širý kraj. Na nebi hejno bílých hus proletí na pozdrav,

budem opravdově spolu normálně si povídat, budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat, budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné, budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci, kazeťák, rozbité koleno, první cigáro u kompostu a babičiny dorty, výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz, a než se nadějem

Mariánský léto, po nebi je čar, brzy bude zima, ale ještě hřeje žár. Sedíme tu spolu, já, ty, on a já. Jsem tu jenom jednou, s třema chlapama. Jeden řekne hele, hele zabrzdi. Druhej se usměje, seš to jenom ty. Třetí se podívá, jak umí jen on. A všichni jsou ticho, když trhnu kopřivou. Tam někde ve mně zazní to. Někdo tam zpívá za řekou.

jenom jedno tělo s třema chlapama. Jeden řekne hele, hele neblbni. Druhej se zachechtá, to je dobrý hit. Třetí se podívá, jak umí jen on. A pak už jsou ticho, když trhne.

smrť a či spása, napoviem ti. Keď za prach prekročí

Svět stojí na vodě a po ní jdou kruhy, po chybách druhých i po těch mých. Ty šipky červené, krvavé slzy, z čí rány rostete, a kdo vás zalévá, náš pán bude.

kruhy po vodě a na diviznách chvěje se rosa, jak připláče tvář. Někdy se v metodě vytrácí význam, jen protáčí se osa, když sdílíš komentář. Vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vař. Vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vař. Vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku, vařnečku.

Je okolo 5. hodiny ráno a nedělní blok varhaní hudby dnes bude provázet jméno Petra Škarohlída. Ten totiž zahraje skladby Františka Xavera Brixiho, Jana Evangelisty Kipty, Jana Křtitele Kuchaře a Jana Křtitele Vaňhala. A budou to Preludium F-dur, Sejkorka, Preludium D-mol, Fantazie G-mol a Fuga C-dur. Příjemný poslech.

Dozněly varhaní skladby Františka Xavera Brixiho, Jana Evangelisty Kypty, Jana Křtitele Kuchaře a Jana Křtitele Vaňhala v podání Petra Škarohlída.

0: Terapie s Teskou Českem, to je název knihy, které se budeme věnovat v dnešní knihovničce. U tohoto dílu vás zdraví Nikola Samcová a ze zvukového studia Roman Kabelka. Kniha nese podtitul Moje cesta ke zdraví a vypráví inspirativní příběh Jana Fremla, který se rozhodl obejít Českou republiku pěšky rok po dvou mozkových příhodách a operaci srdce. Jana vítám v dnešní knihovničce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Příběh 60 dní a více než 2000 kilometrů putování po hranici České republiky. To je už samo o sobě docela výkon, ale ještě ten přesah, že jde vlastně o cestu k uzdravení. Popište nám prosím, co vlastně v té knížce najdeme, co to je za knihu?
1: Tak kniha, podle mě je to můj osobní příběh, nějakého vyrovnávání se s životní krizí, zdravotní i psychickou, o nějakém rozhodnutí, o té cestě samotné, o potkávání lidí inspirativních a hlavně o pocitech, které jsem prožíval na té cestě. Je to takový autentický deník, protože všechny ty zápisy, nebo většina těch zápisů, které v té knize jsou, jsem psal každý den bezprostředně po tom, co jsem ten den prožil. Takže to vlastně autentická zpověď.
0: Vlastně, jak jste to popsal, že je to takovým deníkem, nebylo potom náročné, když se to vlastně vydávalo jako kniha, to takto dát všechno ven se všemi myšlenkami?
1: Nebylo to náročné, ani jako z mého pohledu ne, protože já jsem měl spoustu, tím, že jsem vlastně prakticky už při té cestě ten deník psal a nějakým způsobem jsem ho prezentoval na sociálních sítích, tak to pro mě těžký nebylo, že spousta lidí už mě znalo. Můj způsob přemýšlení. A protože z jejich, nebo ze strany mnoha lidí přišla ta prosba, abych to vydal knižně, nebyla to moje prvotní myšlenka ani můj cíl, tak jsem to udělal s tím, že jsem tam doplnil nějaké souvislosti, aby bylo jasný, proč jsem vlastně na tu cestu vyšel a proč jsem prožíval to, co jsem prožíval.
0: Vlastně říkáte, že jste to už přidával na sociální sítě, tam se nabalila řada fanoušků. Tam to vlastně náročné nebylo přidávat třeba nějaké pocity z toho, nebo právě to bylo naopak třeba, že vám to pomohlo?
1: Já jsem zprvu ani na té cestě nějak jako sociální sítě nesledoval. Mně se líbil ten projekt, proto jsem se pro něj rozhodnul. Ono to není ani tak o stezce Českem, jako spíš o té pouti samotné. Ale překvapilo mě, kolik lidí na to reagovalo, když jsem se potom jakoby ohlédnul zatím. Měl jsem tam i nějaké chvíle, kdy jsem v tom deníku nechtěl pokračovat, ale ty lidi mě přesvědčili, že to zajímá. Překvapilo mě, kolik lidí má zdravotní problémy a rádo by něco takového absolvovali a tak jsem jim dával vlastně trošku nějakou naději, že to možný je, i když ty zdravotní problémy jsou velký.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, že po těch zdravotních komplikacích ta cesta musela být vlastně náročnější, než je třeba pro úplně zdravého člověka, nebo vlastně jestli jste se nebál na takovou cestu vůbec vyjít?
1: Já jsem se nebál, protože vlastně ta cesta byla nějaký vyvrcholení roční přípravy a srovnávání se s tím, co mě provázelo po těch mozkových příhodách. Popravdě nevydal bych se na ní, kde bych se necítil už být jako zdrav nebo v nějaké míře připravený na takovou cestu. Ale zároveň samozřejmě jistý jsem si nebyl, takže jsem zvolil právě tu cestu kolem České republiky, protože jsem to měl v hlavě nastavený tak, že kdykoliv to můžu přerušit a že i pro mě bude nejjednodušší zavolat si nějakou případnou nebo dovolat se nějaké případné pomoci na té cestě. Takže proto ta Česká republika.
0: A lákalo vás už třeba předtím nějak obejít Česko nebo nějakou takovou stezku absolvovat?
1: Česko přímo ne, ale já chodím prakticky od dětství. Nikdy jsem teda nešel tak dlouhý přechod, jako 2 měsíce v kuse, ale nějaký kratší 14-denní výpravy za sebou už jsem měl. je mi ta příroda blízká. Takže určitě myšlenky na to byly, ale a v popisu to i v té knize musí se sejít asi pro jako běžného normálního člověka, který se tím nějak nezabývá. Se musí sejít mnoho okolností, aby mu to umožnilo vůbec takovou cestu jít.
0: Co je to za okolnosti?
1: Takže to řeknu za sebe, tak já jsem vlastně v jednu chvíli měl zdravotní problémy a zároveň na to navazovala nějaká partnerská krize. Takže všechny ty plány jakoby po tom rodinném životě šly stranou a najednou jsem měl otevřený prostor pro to vyrazit. Neměl jsem tu vlastně nic, co bych opouštěl, nebo nikoho, kdo by na mě byl nějakým způsobem vázaný, závislý.
0: Mm-hmm.
1: Takže asi i proto vlastně jsem měl tu možnost jít, protože spousta lidí mi psalo, že nemůžou opustit rodinu na 2 měsíce a někam vyrazit, což já chápu. A mně se to takhle všechno potkalo, takže jsem vyrazil.
0: Přece jenom 2 měsíce v kuse někam jít není jenom fyzicky náročné, ale právě i psychicky, že je na té cestě vlastně člověk sám nebo samozřejmě potkává nějaké lidi. Co pro vás vlastně ta cesta znamenala po tomto duchu? Byla vlastně tedy ozdravná?
1: Určitě. Já popisuju v té knize, že 2 měsíce té chůze jsou za 2 roky terapie. Člověk má čas na sebe, má čas se zamyslet, dostat se opravdu do zákoutí jakoby svých myšlenek, kam se nikdy v běžném životě nemá šanci dostat. A vlastně jsem si to v sobě měl čas všechno nějak poskládat jinak. A i ty lidi mi popisovali během té cesty, že ze mě cítit úplně jiná energie. A vlastně čím díl jsem šel, tím víc jsem všechno nechával za sebou a měl jsem z té cesty potom obrovskou radost vnitřní, i když samozřejmě bylo to náročné fyzicky i psychicky chvílema, nebudeme tvrdit, že taková cesta je něco romantického, to úplně jako není, samozřejmě člověk se tam vyrovnává se spoustou fyzických problémů i se spoustou myšlenek ukončit to, na to prostě každý přirozeně narazí a pak je na něm, jak si s tím poradí.
0: A je něco, co vás třeba překvapilo na té cestě, nebo co pro vás bylo nějakým způsobem třeba náročné?
1: Tak po té fyzické stránce mě překvapilo moje vlastní tělo, určitě. A mnohokrát na té cestě, protože jsem tam urazil i velké denní vzdálenosti. Samozřejmě to se měnilo, já jsem hodně poslouchal to vlastní tělo a tomu jsem i tu cestu přizpůsoboval, ale byly tam dny, kdy jsem šel i 60 km za den a to jsem byl překvapený sám, že jsem něčeho takového po tom všem, co jsem prožil a prodělal, schopný. Takže to mě překvapovalo, člověk si daleko víc uvědomuje vlastně, k čemu to tělo má a k čemu bylo stvořený. No a co se týče těch emocí, tak pro mě to bylo takový očistný hodně. Jo, opravdu člověk tam vlastně najednou odhodí všechny svoje obrany, všechny svoje masky, které nosíme v tom běžném životě, všechny ty role a dostane se k sobě, sám k sobě hodně blízko.
0: Dalo by se říct, že kdyby teda člověk měl tu možnost třeba něco takového absolvovat, tak že by si to měl zkusit každý, nebo byste řekl, že třeba někomu byste to nedoporučil?
1: Si myslím, že to jako je pro každýho svým způsobem, ale musí být připravený, že uvidí i věci, které se mu jako třeba nebudou úplně líbit. Já jsem to tam popisal v té knížce, že vlastně člověk se slíkne úplně do náha duševně. Tak to je, protože ve chvíli, kdy člověk unavený a na pokraji nějakých vlastních sil, tak ztrácí tu kontrolu, kterou běžně jakoby má. A potom je jako překvapený tím, co z něj může všecko jít. Slzy. Nekontrolovatelný smích. A prostě takový různý niterní prožitky.
0: Knížka je tedy v podstatě deníkem, ale je také cestopisem asi i. Dalo by se to tak nazvat? Nebo najdou se tam i nějaké praktické tipy třeba pro někoho, kdo by to chtěl absolvovat?
1: Určitě snažil jsem se tam napsat nějaké vlastní zkušenosti, co se týče vybavení, co se týče rozložení sil, protože samozřejmě jinak jde člověk na začátku té cesty a jinak jde potom v průběhu a ke konci. Měl bys na začátku určitě přizpůsobit to tělo tomu, že bude pro něj těch 60 dní pracovat a nějakým způsobem se na začátku nepřepálit, nepřemáhat. A myslím si, že jo, že tam určitě jsou praktické poznatky a zkušenosti.
0: A ještě na závěr, možná někdo prožívá něco podobně náročného, třeba zdravotně nebo nějak psychicky nebo tak. Co byste takovému člověku vzkázal?
1: No, já bych mu vzkázal, ať určitě věří tomu, že se může uzdravit. Samozřejmě záleží na tom, jak těžká je ta diagnóza, ale myslím si, že mozkový příhody není úplně jednoduchá věc a vždycky to zanechá nějaké trvalé následky. Ale já vždycky říkám, že ta cesta byla jenom třešnička na dortu. Pro mě stejně, ne-li možná více důležitý, bylo to, co bylo předtím. A tím, že jsem si našel nějaký cíl, tak si myslím, že jsem to uzdravení urychlil. Že jsem to prostě měl v sobě tak, že když se uzdravím, tak půjdu. Těšil jsem se na tu cestu a vlastně jsem podřídil všechno tomu, abych mohl vyrazit i zdravotně. A já jsem to celý konzultoval s doktorama, nebylo to tak, že bych se rozhodl a šel bych, určitě bych, nejsem takový hazardér, nešel v případě, že bych si myslel, že to nemůžu zvládnout. Ale já si myslím, že i krátké procházky, nebo kterých jsem absolvoval stovky předtím, než jsem vyšel, krátké výlety, kde člověk si posouvá nějakým způsobem tu hranici toho, co může zvládnout a co chce zvládnout, hodně pomáhají. Nemusí to být dvouměsíční cesta rovnou. Takže aby to nevypadalo tak, že jsem se rozhodl a šel jsem a dva měsíce jsem chodil, tak to nebylo. 3/4 roku jsem se na to připravoval.
0: Rozumím.
1: A to mi pomáhalo. Jeho ten pobyt v přírodě samotný hrozně pomáhá a chůze jako taková z mýho pohledu je způsob meditace a hlavně je to způsob, jak skutečně být v té přítomnosti. Protože když člověk jde v terénu, to tak vždycky rád říkám, tak musí být maximálně přítomný, musí dávat pozor na to, kam šlape, uvědomovat si, že jde. A to mě na té cestě samotný asi nejvíc zaujalo. Nikdy jsem nebyl 2 měsíce, nebo uvědomil jsem si, že jsem nikdy nebyl 2 měsíce tak skutečně v přítomnosti jako na té cestě.
0: Tak to je dost inspirativní vlastně žít v té přítomnosti trošku víc. Tak moc děkuju za rozhovor a jenom hodně zdaru a zdraví.
1: Děkuju. Děkuju za pozvání a mějte se krásně.

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

Krátce před šestou je tu připravená myšlenka na den papeže Františka v podání Martina Holíka. Je to výtahem z promluvy papeže Františka před polední modlitbou na náměstí svatého Petra v neděli 30. července 2023.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví podobenství o kupci, který hledá drahé kameny. Když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji, píše se u evangelisty Matouše. Zastavme se u gest tohoto kupce, který nejprve hledá, pak najde a nakonec kupuje. Hledá. Podnikavý kupec nepřešlapuje, ale vychází z domu a vydává se hledat drahocenné zboží. Nestačí mu ty, které už má. Neuzavírejme se do zvykovosti, ale oživujme touhu, aby v nás nevyhasla touha hledat, jít vpřed. Pěstujme sny o dobru, hledejme novost Páně. Pán se neopakuje, vždy přináší novost, novost ducha. Náš postoj tedy je hledat. Druhým gestem je nalézat. Kupec je prozíravý a všímavý člověk, umí rozpoznat perlu velké hodnoty. To není snadné. Vzpomeňme na orientální bazary se stánky překypující zbožím. Někdy na těchto trzích lze objevit cenné věci, vzácné knižní svazky, výjimečnou starožitnost. Poučení pro nás zní: každý den, doma, na ulici, v práci, na dovolené, máme příležitost rozeznávat dobro. Neplýtvejme časem a svobodou na nepodstatné věci, pomíjivé zábavy, které nás uvnitř zanechávají prázdné. Každý den hledejme vzácnou perlu v setkání s Bohem a s druhými lidmi. Náš postoj tedy je rozpoznávat, rozlišovat. Třetí kupcovo gesto: perlu kupuje. Zná její hodnotu, prodává všechno, aby ji mohl mít. Radikálně mění inventář skladu. Zůstane mu jen ta perla. Je to jeho jediné bohatství, smysl jeho přítomnosti a budoucnosti. I toto je pro nás výzvou. Ale co je touto perlou? Touto perlou je sám vypravič podobenství. Je to Pán. Hledat, nalézat, setkat se a žít s Pánem. Ježíš je drahocenná perla života, kterou je třeba hledat, najít a učinit ji za svou vlastní. Stojí za to do něj investovat všechno, protože když potkáte Krista, život se změní. Shrňme tedy tři gesta onoho kupce. Hledat, najít a koupit. A ptejme se: hledám ve svém životě? Mám pocit, že už mi to stačí? Nejsem už v duchovním důchodu? Kolik mladých lidí už je? Nalézám? Cvičím se v rozlišování? Umím se vzdát toho, co mi dává málo nebo vůbec nic? A konečně, umím se vydat pro Ježíše? Je pro mě největším dobrem v životě? Bylo by hezké mu dnes říci: Ježíši, ty jsi největší dobro. Kéž nám Maria pomůže hledat, najít a obejmout Ježíše celým svým já.

A nyní už je po 6. hodině ranní, máme neděli 26. červenec 2026. Krásné ráno, s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Podle rozhodnutí papeže Františka je Světový den prarodičů a seniorů. Církevní tradice připomíná rodiče Panny Marie, svaté Jáchyma a Anu, vzor manželů a rodičů. Tak tedy svátku a nám jen vše dobré. Jméno z hebrejštiny znamená milostná či milosti plná. A podle pranostik svatá Anna chladna z rána. Tuto jistě všichni známe. Na počasí se podíváme až po písničce.

Je 6 hodin a 5 minut. Podívejme se na počasí, které nás dnes čeká. Mělo by být převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přeháníky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k 27 až 32 stupňům. V Dolním Polabí a Pohoří bude výjimečně až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23. Zpočátku bude místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr. Odpoledne bude v západní polovině Čech proměněn na západní a přechodně zesílí. Slaběje až mírně bude klesat tlak, večer bude v setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, pouze ráno místy mírně nepříznivé.

Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm,

Je 6:23, neděle 26. červenec. Podívejme se, co tento den přinese. Víkend vzpomínky, modlitby a společenství vyhlásila francouzská diecéze Rouen k dnešnímu 10. výročí duchovního Jacques Amela, ozbrojenci ze ozbrojenci ze samozvaného Islámského státu. Na místě mučednické smrti 85-letého kněze v kostele Saint-Étienne de Rouvray poblíž Rouenu se předpolednem uskuteční bohoslužba v přímém přenosu veřejnoprávní televize. Účast ohlásil i premiér Sébastien Lecornu a náměstí u kostela dostane jméno patera Amela. Při shromáždění k jeho poctě obyvatelé se zástupci institucí a náboženskými představiteli podle organizátorů potvrdí poselství pokoje a bratrství. V tuzemských farnostech se bude číst poselství českých a moravských biskupů k Světovému dni prarodičů a seniorů, který na 4. červencovou neděli ustanovil papež František. Například ve Vrchlabí a ve Špindlerově mlýně dostanou dědečci zvláštní požehnání. V odpoledním vysílání Proglasu po 15. hodině se na ně zeptáme vrchlabského děkana Jiřího Šlégra. Ze Žďáru nad Sázavou vyjde letošní pěší pouť za umělce. Týdenní akce má téma Svatost pro každého a cíl je ve křtinách. Vrcholí svatoanenské triduum na poutním místě Stará voda v Ulibavé. Při závěrečné mši od 15 hodin požehná novoříšský opat Marian Rudolf Kosík 7 nových zvonů. Biskup Pavel Posád povede ode dneška do pátku v arcibiskupském semináři v Praze letní exercicie pro kněze českých a moravských diecézí. Poutní mše se uskuteční nahoře svatého Klimenta nedaleko Osvětiman na Uherskohradišťsku od 15 hodin. Národní kulturní památka známá jako Klimentek odkazuje k cyrilometodějské tradici. Letní tábor pro mladé od 14 do 17 roků, Taxiway Camp, zahájí nahoře Matky Boží v Králíkách. A Anín u Sušice plánuje při dnešní pouti překonat vlastní 7 let starý rekord nejvíce dívek a žen jménem Anna na jednom místě. Roku 2019 se Aniček v této šumavské obci sešlo během celého dne 49.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Je právě 6 hodin a 30 minut, neděle 26. červenec, Světový den prarodičů, seniorů a také památka svatého Jáchyma a svaté Anny, rodičů Panny Marie. Na Proglasu nyní následuje četba evangelia a modlitba raních chval, k těm vás zve Daniel Blaške. A chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu víra.cz. Začněme evangeliem.

ze 13. kapitoly Matoušova evangelia. Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu? Odpověděli: ano. On jim řekl: proto každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který se své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.

0: Máme 17. neděli v mezidobí, budeme vycházet z prvního týdne žaltáře, ten najdeme na straně 812 ve starším vydání breviáře 812, v novějším pak z 913. 913. Jen antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba bude z neděle na straně 707 ve starším vydání. 707 nebo 797, v novějším 797. Záložky jsou tedy ve starším vydání na straně 812 a 707, v novějším 913 a 797. Modlit se s vámi bude Daniel
1: a Tomáš.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Bože, k pomoci naší rečiš pospíšiti, srdce naše i smysly duchem svým říditi, abychom ve tménu tvém zpívání začali, svým srdcem i rozumem čest chválu vzdávali.
1: Sláva buď Bohu Otci, též i jeho Synu, v nerozdílné Trojici i Duchu Svatému. Jako se vzdává vždycky od světa počátku, vzdávajme jimi všichni až na věky věků.
0: Buď tanché chválen od nás, Bože všemohoucí, že si celý noční čas ráčil nás svou mocí, laskavě ochrániti ode všeho zlého, k němuž mohlo dojít lstí ďábla zlostného.
1: Rač nám svou pomoc dáti, ať tvé milování můžem vytrvati do svého skonání. Po smrti pak nás všechny do své slávy vzíti, se svatými na věky budem tě chváliti. Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mrtví tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesající mirky zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám. Aleluja. Jako tří mládenci v ohnivé peci zpívejme Bohu. Požehnaný jsi Bože, aleluja.
0: Všechna díla Páně, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána. Andělé Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána. Všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána. Nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jíní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. Nocí a dní, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, velep Pána. Chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krutká, velepte Pána. Lidé, velebte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velebte Pána. Služebníci Páně, velebte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizáli, velebte Pána. Chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chválme a oslavujme ho na věky. Jako tři mládenci v ohnivé peci, zpívejme Bohu, požehnaný si Bože, aleluja.
1: Synové Sionu, ať jásají nad svým králem, aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich volmože.
0: Aby v nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Synové Sionu, ať jásají nad svým králem. Aleluja. Krátké čtení je ze Zjevení ze 7. kapitoly. Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky. Amen.

0: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
0: Ty, který sedíš po pravici Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Kriste, synu živého Boha, smiluj se nad námi.
1: Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře. Když je plná, rybáři vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel s rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí.
0: Chvalme Krista Pána, neboť On je naše světlo a naše slunce, které osvěcuje každého člověka a nezná západu. A volejme.
2: Pane, živote náš a naše spáso,
1: Stvořiteli vesmíru, vděčně přijímáme od Tvé lásky počátek tohoto dne.
0: A připomínáme si Tvé vzkříšení.
1: Kéž nás dnes Tvůj duch, dárce všeho dobra, naučí konat, co je Ti milé.
0: A Tvoje moudrost, ať nás vždy vede.
1: Dej nám, ať nás účast na dnešní bohoslužbě naplní velkou radostí.
0: Ať s radostí slyšíme Tvé slovo a přijímáme Tvé tělo.
1: Z celé duše Ti děkujeme
0: za Tvá nesmírná dobrodění. Pane, živote náš a naše spáso. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, od Tebe je všechna síla a svatost, Ty jsi ochránce všech, kdo v Tebe doufají. Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, ať nás už nyní přivádějí k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Hodinka četby o neděli, 17. neděli v mezidobí, v prvním čtení pokračuje z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, kapitola 7. Pavla potěšilo polepšení Korinťanů. Bratři, dejte nám v srdci více místa. Nikomu jsme neublížili, nikoho jsme do skázy neuvedli, nikoho jsme nepodvedli. Když tak mluvím, nechci vás tím odsuzovat. Už dříve jsem přece řekl, že jste v našem srdci spojeni s námi na život a na smrt. Mám k vám plnou důvěru, velmi si na vás zakládám. Jsem plný útěchy i při svém soužení překypuji radostí. Když jsme totiž přišli do Makedonie, nedostalo se nám žádné úlevy, ale ze všech stran jen samé soužení, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší strápené, dopřál nám útěchy tím, že přišel Titus, a nejen tím, že přišel, ale i potěšením, které vy sami jste mu poskytli. Mohl nám totiž vypravovat, jak po mně toužíte, jak naříkáte, s jakou horlivostí se mě držíte. To mou radost ještě zvětšilo. Tím listem jsem vás ovšem zarmoutil, ale nemrzí mě to. I kdyby mě to mrzelo, vidím totiž, že vás ten list třeba jen nakrátko zarmoutil. Teď se však z toho raduji. Ne proto, že vám to způsobilo zármutek, ale proto, že vás ten zármutek přivedl ke změně smýšlení. Vždyť jste byli zarmouceni podle vůle Boží, takže jsme vám tím nespůsobili vůbec žádnou škodu. Takový bohulibý zármutek působí totiž spásonosnou změnu smýšlení. A toho není třeba litovat. Světský zármutek vede však ke smrti. Podívejte se, jakou ve vás ten bohulibý zármutek vyvolal snaživost, ano i omluvy, o rozhořčení, bázeň, touhu, horlivost, potrestání viníka. Po každé stránce jste dokázali, že v té věci jste bez viny. I když jsem vám tedy napsal, udělal jsem to ne kvůli tomu, kdo křivdu způsobil, ani kvůli tomu, komu bylo ukřivděno. Ale udělal jsem to proto, abyste si sami uvědomili, a Bůh to vidí, jak veliká je vaše horlivost pro nás. A to nás potěšilo. A k tomu, že jsme byli tak potěšeni, se přidala ještě daleko větší radost z toho, jak se radoval Titus, protože od vás, ode všech, se mu dostalo vnitřního osvěžení. Jestliže jsem se před ním o vás s chloubou vyslovoval, necítil jsem se teď zahamben. Jako byla pravda všechno, co jsme vám říkali, tak se také ukázalo, že i to je pravda, když jsme vás před Titem tak vychvalovali. A jeho srdce je vám teď ještě více nakloněno, když si vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho přijali s úctivou bázní. Tak mám radost, že se mohu ve všem na vás spolehnout.

Jsou 2 minuty po 7 hodině v neděli 26. července 2026. Podle rozhodnutí papeže Františka je Světový den prarodičů a seniorů. Církevní tradice připomíná rodiče Panny Marie, svaté Jáchyma a Anu, vzor manželů a rodičů. Před 235 lety se narodil učitel hudby a skladatel Franz Xaver Wolfgang Mozart, syn génia Wolfganga Amadea Mozarta. Odešel roku 1844 v Karlových Varech a tam ho pochovali. Před 60 lety v New Yorku zemřel generál František Moravec, šéf naší exilové zpravodajské služby za druhé světové války. Před 35 lety se skonala rakouská spisovatelka a bylinkářka Maria Treben. Při bohoslužbě ve francouzském kostele Saint-Étienne-de-Rouvray poblíž Rouenu právě před 10 lety 2 ozbrojenci samozvaného islámského státu zavraždili celebranta 85-letého kněze Jacques Amela. Rovněž před 10 lety se konala zahajovací mše Světových dnů mládeže svolaných papežem Františkem do polského Krakova. Z dnešních jubilejí 50. narozeniny slaví pater Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze a farář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. O rok mladší je americká křesťanská zpěvačka australského původu, textařka, spisovatelka a herečka Rebecca St. James. 81 let se dožívá britská herečka Helen Mirren a 95 slaví japonský gymnasta Takashi Ono, pětinásobný olympijský vítěz, držitel celkem 13 medailí z her pod 5 kruhy. A nám k svátku jen dobré. A připomeneme si jinou pranostiku. Svatá Ano žitožala a ještě zvětšují-li na svatou Anu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu. Jak to tedy se zimou bude vypadat, si můžeme povědět. Dnes by mělo být převážně polojasno až oblačno, ráno ještě místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přeháňky jen výjimečně, zejména na jihu území, a večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytovat i bouřky. Mravenčí kopy by měly být menší, protože nejvyšší teploty dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia. V dolním Polabí a Pohoří výjimečně až 34. V 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přechodně zesílí. Slabě až mírně bude klesat tlak, večer už bude v setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Krásné ráno a nastávající dopoledne vám přeje na Proglasu Daniel Blaške v neděli 26. července, nyní o 7. hodině a 30. minutě. Je dnes Světový den prarodičů a seniorů, což vychází i z církevní památky svatých Jáchyma a Anny, vzoru manželů a rodičů. V tento den roku 1950 komunistická státní bezpečnost zahájila takzvanou akci R, likvidaci ženských řeholí. 26. července 1989 papež Jan Pavel II. Jmenoval 4 nové biskupy pro Československo, litoměřického Josefa Koukla, olomouckého Františka Vaňáka, bratislavsko-trnavského Jána Sokola a spišského Františka Tondru. 50. narozeniny dnes slaví pater Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání brněnské diecéze a farář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. O rok mladší je americká křesťanská zpěvačka australského původu, textařka, spisovatelka a herečka Rebecca St. James. A 81 let má britská herečka Helen Mirren. 95. slaví japonský gymnasta Takashi Ono, 5-násobný olympijský vítěz, tedy držitel celkem 13 medailí z her pod 5 kruhy. A nám k svátku vše dobré. Jak to vypadá s počasím? Dnes očekáváme převážně polojasno až oblačno, později přes den ještě zataženo a do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 27 stupňů až 32. V dolním Polabí a pohoří výjimečně stoupne rtuť až ke 34 stupňům. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přechodně zesílí. Tlak bude slabý až mírně klesat, večer už bude na větrvalé hodnotě a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. A co vám nabídneme na vlnách Proglasu? Od 8 hodiny se můžete zaposlouchat do duchovní hudby. Čeká nás výběr mariánských písní pod názvem Maria růže tajemná. Dále si pustíme krátkou mši Zdeňka Fibicha a v závěru varhaní preludium, fugu a variaci H-moll od Cezára Franka. V 9 hodin se s námi můžete připojit ke mši svaté, kterou přenášíme z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku a kterou bude celebrovat pater Petr Káňa. Po mši připojíme poselství papeže Lva ke Světovému dni prarodičů a seniorů. A dnešní den bude výjimečný tím, že od 11. hodiny vás místo Proglasa potěšíme jednou habaďůrou. Nemusíte se bát, jde totiž o archivní rozhlasovou hru Lov na mamuta, kterou v prvních letech Proglasu napsal Radek Habáně.

0: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
1: Dnešní vydání pořadu Rádia 7 Studna slova, které právě začíná, dostalo titulek Nebezpečí osobní svobody. Je svoboda člověka nebezpečná? Nebo pro člověka nebezpečná? I na tyto otázky budeme v dalších chvílích hledat odpovědi spolu s kazatelem Jiřím Hurtou, který se poprvé zaměří na 10. kapitolu 1. listu Korinským. Přeji vám ničím nerušený a inspirativní poslech.

Velkým tématem 9. kapitoly 1. listu do Korintu, kterou jsme minule uzavřeli, byla svoboda křesťana. Dnes otevíráme poprvé kapitolu 10., která na poselství minulé kapitoly bezprostředně navazuje. Svoboda ve víře skrytá totiž skrývá velké nebezpečí, že do ní vpašujeme hovění vlastní své voli, že se nám stane záminkou i zástěrkou, za kterou začneme prosazovat své tělesné a sobecké zájmy. Proto Pavel končil 9. kapitolu výzvou, aby křesťané svobodu darovanou jim v Kristu celé podřídili ve svém životě cíli, který jim určil sám Bůh, a tím cílem je úkol zvěstovat na místě, kam byli postaveni, lidem, kteří dosud hynou v hříchu, Boží lásku zjevenou v ukřižovaném Božím synu, aby i oni byli vysvobozeni z moci temnosti. Je-li křesťan skutečně svobodný, pak se může také svobodně vzdát všeho, co by bylo tomuto poslání na překážku. Kde se křesťan ve jménu služby ostatním lidem svobodně Boží vůli celé nepodřizuje, tam se dostává dokonce sám do nebezpečí, že se stane znovu otrokem v závislosti na vlivech, které se Bohu protiví. A k tomu došlo právě v korinském sboru. Křesťané se tu zhlédli ve své svobodě, odtrhli ji od svého poslání a marnili čas neplodnými diskusemi o tom, mohou-li či nemohou-li jíst maso obětované v pohanských chrámech. Oháněli se přitom silou své víry i bezvýznamností model uctívaných pohany. Ale právě na této cestě může víra snadno sklouznout do pouhé pověrečnosti. Vždyť mnozí začali argumentovat dokonce působením svátostí, které prý mají moc ochránit člověka od zlých mocností i v prostorách pohanských chrámů. Ani je nenapadlo, že takové klamné názory zastávají i účastníci pohanských mystérií, kteří se domnívali, že svou pouhou účastí na tajemných kultických obřadech získávají podíl na své spáse. Můžeme dodnes vidět smutnou skutečnost, že tyto bludy přežily všecka staletí a uhnízdily se i v církvi. Copak mnozí nepřipisují i dnes magickou moc křtu, účasti na aktu mše, účasti při eucharistii, tedy takzvaném podávání těla páně, což se mnozí neznamenají pověrečně křížem? Co pak sem nepatří kropení svěcenou vodou? Dotýkání takzvaných svatých obrázků? Malování kruhů svěcenou křídou a mnoho dalších nesmyslů? Co pak to všecko mnohý takzvaný věřící nepovažuje za zajištění své ochrany a spásy? A co pak nevidíme dokonce dnes i třeba některé sportovce, jak se před startem na závodech pokřižují? Jako bych tímto znamením byl chráněn před tím, co by mě mohlo postihnout. To je stejně hrozné, jako když se kdysi rytíř pokřižoval a potom zabil svého protivníka. Apoštol Pavel všecky takové bludy radikálně odmítá a svůj odpor proti takovému falešnému způsobu myšlení dokládá příklady ze Starého zákona, na které se v úvodu kapitoly odvolává. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.
A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť poušť byla poseta jejich těly. Pavel připomíná především, že i jako křesťané jsme jako ten Izrael na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené. Směřujeme k věčnému cíli, ale nejsme dosud u něho. Náš život je jako závodní běh. Jak to Pavel připomíná také ve 3. kapitole listu Filipenským. Ještě jsme na trati, kde jsme vystaveni mnohým nebezpečím. Vlivy zla, jímž jsme obklopeni, na nás útočí bez přestání zvenku i zevnitř, takže je jimi poznamenáno i naše myšlení. Je-li člověk vystaven smrtonosným účinkům záření, nemusí o tom ani vědět. Poznává to teprve pozdě, když se mu začne rozkládat krev. A totéž platí o působení zla, které proniká do našich myšlenek. I ty nejvzácnější hodnoty, jako je Boží milost, ospravedlnění z víry a svoboda v Kristu, mohou v proudu zlého změnit svou podobu a ze svobody v Kristu nebo z ospravedlnění vírou je najednou něco jiného, než bylo na počátku a mělo být i dál. To, čemu říkáme svátosti, tedy křest a večeře Páně, jsou viditelná znamení a prostředky Boží milosti, které ustanovil sám Pán církve. Je však hrozné, že někteří siláci víry v korinském sboru je začali považovat za magicky působící prostředky, které křesťanovi zaručují prý už dnes plnou účast na Božím království, bez ohledu na to, jak se ve svém životě chová. Zemřelý znalec Nového zákona, profesor Souček, tomuhle bludu poznamenává: podle tohoto názoru byly tedy svátosti kouzelnými prostředky, které samočinně přemáhaly odporující síly hříchu a démonů. Kdo byl vyzbrojen těmito kouzelnými prostředky, tedy svátostmi, nemusel se bát žádné mocnosti ani ovšem modloslužby. U Pavla však byly svátosti arci zcela skutečným zpřítomněním budoucí skutečnosti království Božího. Nepůsobili však samočinnou čarodějností, nýbrž byli oporou víry a výzvou k víře, která jediná překlene napětí mezi přítomností a budoucností. A víra pak je i zároveň osobní poslušností. Myslet si, že svátosti anebo jakékoliv náboženské obřady či úkony zabezpečují člověka bez ohledu na to, jak žije, to je tedy pustý blud a svévolné převracení Boží pravdy. Pavel před tímto nebezpečím varuje tím, že připomíná situaci Izraele v době Mojžíšově. Izrael měl totiž taky své svátosti. Pro Izrael byl křtem přechod Rákosovým mořem při výjití z Egypta a cesta pod oblakem, jímž Bůh svůj lid zahalil před očima Egypťanů. A přitom nešlo o nějaký doslovný dotyk vody nebo ponoření, protože Izraelci prošli mořem po suchu. Ale šlo o to, že obklopení lidu vodami moře a oblakem bylo znamením, že Izraelité pro Egypt zemřeli a po výjití na druhém břehu vstali jakoby z mrtvých k novému životu Božího lidu. Nebyl to ještě křest ve jméno Kristovo, ale byl to, jak čteme, křest v Mojžíše. To znamená, že od té chvíle patřili tito bývalí otroci Mojžíšovi, stotožnili se s ním a spolu s ním se podřídili Bohu, který je prostřednictvím Mojžíše a skrze slovo zákona vedl dál ke spáse. Obsah tohoto obrazu ukazuje jasně k novozákonnímu křtu,
V němž je člověk, který uvěřil v Pána Ježíše Krista jako ve svého spasitele a pána, ponořen v jeho jméno na znamení, že sobě a svému dosavadnímu životu zemřel a vynořil se k novému životu, kterým žije ve víře z moci Kristova vzkříšení. V Kristu jde ovšem o plnost spásy, která měla v Mojžíšovi pouze svůj předobraz. Záleží tedy na obsahu víry a na životě podle ní, ne na formě. Nakonec už jenom dnes otázku. Jestliže jsi uvěřil v Pána Ježíše, dal ses pokřtít? A jestliže ano, víš, co pro tebe tento křest znamená?

0: Obrazy ze Starého zákona si apoštol Pavel vypůjčil v 10. kapitole 1. listu Korinským, aby připomněl svým čtenářům důležité části učení Ježíšových následovníků. Některé z nich zazněly v otázkách, kterými dnes Jiří Hurta uzavřel pořad Studna slova. K tématům, která se před námi otevřela, se vrátíme v pořadu Rádia 7 Studna slova zase za týden. Do té doby naslyšenou.
1: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Krásný čas s Proglasem také po 8. hodině vám přeje Daniel Blaške v neděli 26. července, také o památce svatých Jáchyma a Anny. Nyní je před námi hodina duchovní hudby, kde bude na prvním místě výběr mariánských písní Maria růže tajemná od Petra Fialy. Zpívat nám bude dívčí sbor od kostela svatého Augustína v Brně, doprovázet na varhany bude Martin Jakubíček, na housle Magdalena Grafová a vše povede Petr Fiala. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Proglasu jsme vyslechli výběr mariánských písní Maria růže tajemná od Petra Fialy, a to v podání dívčího sboru od kostela svatého Augustína v Brně, zavrhaního doprovodu Martina Jakubíčka a houslového doprovodu Magdaleny Grafové, vše pod vedením autora Petra Fialy. Nyní si vyslechneme misu brevis opus 21 Zdeňka Fibicha. Uslyšíme ji v podání Českého filharmonického sboru Brno s českými komorními solisty, opět pod vedením Petra Fialy.

Dozněla nám Missa Brevis opus 21 Zdeňka Fibicha v podání Českého filharmonického sboru Brno a s českými komorními solisty pod vedením Petra Fialy. Poslední skladbou duchovní hudby předemší svatou bude Preludium, fuga a variace H-moll opus 18 pro varhany od Cezára Franka. Zahraje nám ji Jan Vladimír Michalko.

Na Proglasu nám právě skončili preludium, fuga a variace H-moll opus 18 por Varhany od Cezara Franka v podání Jána Vladimíra Michalka. Blížíme se k 9. hodině, na kterou je plánovaná mše svatá z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku. Tu bude sloužit pater Petr Kaňa. Čísla písní se nám nedařilo zjistit, uvidíme, třeba bude nahlášeno přímo z místa.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dobré dopoledne, všechny vás vítám na mši svaté, vítám také všechny posluchače Rádia Proglas, kteří jsou s námi spojeni v tuto chvíli při slavení této mše svaté. Jsem moc rád, že můžu být dneska spolu s vámi zase tady. Je to 11 let, co jsem odsud odešel jako kaplan. Možná pro ty, co mě neznáte, pro posluchače Rádia Proglas, já jsem tady sloužil od roku 2012 do roku 2015 jako kaplan, jmenuji se Petr Káňa a teďka sloužím na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. A vracím se tady moc rád, protože si tady pořád cítím jako doma. A za to patří velké poděkování vám, domácím farníkům. Takže jsem moc rád, že můžu být dneska spolu s vámi. Slavíme dneska v církvi také Den prarodičů a seniorů. A to není jenom příležitost k tomu, abychom mysleli zvlášť na ty, kteří už jsou starší věkem, zkušenější, na naše prarodiče. Ale je to také příležitost, když to řeknu slovy dnešního evangelia, abychom objevili, že prarodiče, seniori, že jsou to lidé, jejich život může být pro nás mladší věkem, jak ta perla nebo vzácný poklad, nebo síť, ze které se dá vytáhnout mnohé dobré. A proto také papež František si přál, abychom tento den slavili v církvi, proto ho ustanovil, abychom si my mladší uvědomili, jaký poklad máme v těch lidech, kteří jsou starší, zkušenější, abychom se z jejich moudrosti učili. Tak, jak si to přál král Šalamoun na začátku své vlády, aby byl moudrým králem. Takže všechno to krásně souvisí s tím dnešním božím slovem, které nám za chvilku zazní. A tak pojďme teďka ve chvilce ticha připravit především naše srdce na setkání s Bohem, který k nám chce dneska nově promluvit, posílit nás, povzbudit nás, který, jak jsme zpívali v té vstupní písni, nás chce znova zahrnout svojí láskou. A tak mu to dovolme, aby to udělal. A aby to všechno, co prožijeme, aby nás posílilo, povzbudilo na našich životních cestách. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

Modleme se. Bože, od tebe je všechna síla a svatost. Ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají. Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás. Ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděli k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Čtení z první knihy královské. Šalamoun řekl, Hospodine, můj Bože, ty jsi učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem. Pánu se líbilo, že Šalamoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh. Poněvadž si žádal právě toto a nežádal si dlouhý věk ani bohatství, ani život svých nepřátel, ale přál si schápat právo, hle, splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři a sestry, víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. Slyšeli jsme slovo Boží.

pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu? Odpověděli ano. A on jim řekl, proto každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. K té dnešní příležitosti nám poslali pastýřský list naši biskupové, který vydali, podepsali na Velehradě 7. července tohoto roku, tak si ho přečteme. Ale ještě než, tak jenom kratičké zastavení těch textů Božího slova, protože velmi pěkně souvisí s tím dnem prarodičů a seniorů, který dneska prožíváme. A právě k této příležitosti ten pastýřský list taky velmi pěkný. Týká se nás všech, nejenom prarodičů, seniorů, ale i nás, jak už jsem řekl, věkem mladších. A já bych opravdu jenom velmi krátce u těch jednotlivých textů se zastavil a dal do té souvislosti s tím dnem prarodičů a seniorů. První čtení, už jsem to zmínil na začátku mše, mladičký král Šalmoun prosí o moudrost. A papež František, když měl setkání s mladými lidmi, tak skoro pokaždé nezapomněl zmínit a povzbuzoval mladé, říkal, ptejte se svých prarodičů na to, jak prožili své životy, co v tom životě bylo dobré, co tam dobré nebylo. To dobré si neste dál i vy do svých životů a z toho, co nebylo dobré, se poučte. Čili ta zkušenost těch starších, tak nám mladším může pomoct k tomu, abychom moudře prožívali naše životy. Velmi pěkně to souvisí s tím dnešním dnem. George Santayana, americký filozof, jeho slova musí být napsána na zdech koncentračního tábora v Osvětimi. Ta slova zní takto. Kdo zapomíná na minulost, tak je odsouzen k tomu, aby si zopakoval. A proto je strašně důležité čerpat ze zkušeností těch starších, abychom i mladší mohli moudře prožívat naše životy, nebo moudřeji. Takže děkujeme vám starším za vaši zkušenost a můžeme se dneska při té mši svaté modlit také za to, abychom i mladší dokázali z této zkušenosti čerpat a žít. Druhé čtení. Víme, že těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. Někdo by si možná dneska řekl z těch mladších, jaký den prarodičů, seniorů, dobrá, proč přečteme si pastýřský list, však ať si oni poslechnou, ti starší, co tam papež píše, nebo biskupové, co tam píšou. Nás mladších se to netýká. Špatně. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Pokud jsme dneska tady, a věřím tomu, že všichni jsme tady dneska proto, protože máme Pána Boha rádi, nebo aspoň chceme mít, že jo? No, víme, že to není vždycky úplně 100%, ani v mém případě, já jsem možná větší hříšník než vy, a určitě, ale jsme tady, protože ho chceme mít rádi. A proto i ten dnešní den nám všem může pomoct k dobrému. Můžeme něco dobrého objevit pro naše životní cesty. A evangelium, už jsem to taky zmínil na začátku mše, ten život starších může být opravdu takovým pokladem, perlou a sítí, ze které se dá vybrat mnoho dobrého. A je to také slovo pro nás, pro všechny. Věřím tomu, že Kristus chce, aby každý z nás byl a život každého z nás byl takovou perlou, takovým pokladem a takovou sítí.

ze které si lidé kolem nás mohou vybrat to dobré. A nakonec, každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. To znamená, Pán nás pozbuzuje opravdu, abychom se podívali na ty staré věci a odnesli si z nich to dobré. Tak pojďme teďka společně s našimi biskupy nebo zaposlouchat se do toho, co nám píšou naši biskupové. Jak jsem řekl, je to velmi pěkné slovo. Není dlouhé, ale velmi pěkné a podnětné. Milé sestry a drazí bratři, zvláště vy věkem pokročilí. Poslední neděli v červenci slavíme 6. světový den prarodičů a seniorů, který vyhlašuje svatý otec. Pro letošní rok k němu vybral heslo: Nikdy na tebe nezapomenu. Jsou to slova, která zaznívají v knize proroka Izajáše, 49. kapitole 15. verši. To sám Bůh vás ujišťuje, že vás miluje i v křehkosti stáří. Jako seniori jste v našem církevním společenství velmi významní. Mnohým z vás jsme vděční za předání víry a řadě z vás i za nejrůznější služby ve farnostech. Někteří jste ještě plní síly a jste hybnými pákami života ve společenství. Jiní prožíváte tu těžší část stáří, někdy v samotě nebo mimo vlastní domov. Někdy v bolestech či na lůžku. Všechny vás dnes chceme ujistit, že Bůh na vás nezapomíná a je vám blízko. Vás všechny, ke kterým se dostane naše slovo, prosíme, abyste se zapojili do štafety lásky a nabídli se Bohu jako nástroje doteku Boží něhy a přejeme vám radost z této zkušenosti. Jak je povznášející, když se podaří dát zakusit Boží lásku těm, kdo jsou sami, nebo se jako milovaní necítí. Děkujeme všem, kteří nachází vhodný způsob a cestu k projevům lásky ke starým rodičům a prarodičům nebo starým lidem ve svém okolí. Péče o ty, kteří dříve mnoho let pečovali o nás, je zdrojem požehnání pro celou rodinu. Vyzýváme i vás samotné, kteří jste svým vrstevníkům nejblíž, abyste nabídli svůj čas a pokud vám to síly dovolí, vzájemně se navštěvujte, zvláště ty, kteří nikoho nemají. Krásný příklad dáváte vy, kteří navštěvujete osamělé nejen v jejich bydlišti, ale i v domovech pokojného stáří nebo v pečovatelských domech. Přicházíte, abyste se spolu modlili nejen za sebe, ale i za členy svých rodin a za uzdravení problémů světa. Děkujeme vám všem, kteří jdete na mši svatou i ve všední den, abyste nejen vytvářeli a podporovali farní společenství, ale také vyprošovali dar víry pro další generaci a mír pro všechny a modlili se za ty, kdo trpí a potřebují Boží pomoc. Ujišťujeme vás, že s vámi počítáme a vaši modlitbu považujeme za velmi důležitou službu církvi i světu. Děkujeme i vám všem, kteří ukazujete těm nejmladším, že Bůh je má rád a kteří svým příkladem i praktickým vedením pomáháte dětem budovat hezké přátelství s Ježíšem. I když už nemůžete pracovat, můžete být pro církev velmi důležití. Říkejte to prosím dalším seniorům a proste je o modlitbu, o svědectví víry i o to, aby s ostatními sdíleli své zkušenosti s Bohem. Velké i malé děti dnes mají problém se zpracováním vlastních zážitků i s množstvím informací, protože jim nikdo dostatečně nenaslouchá. Vaše ochota zajímat se a naslouchat může vést k prožitku Boží blízkosti a být velkým darem i službou dalším generacím. Ve všedním životě, v pravidelných návštěvách, trpělivém naslouchání a společné modlitbě nacházejí prorocká slova o Boží blízkosti své naplnění. S nadějí, že slavení 6. světového dne prarodičů a seniorů přispěje k tomu, aby všichni zakusili blízkost církve a něhu Boží lásky, vám posíláme srdečný pozdrav a požehnání. Vaši biskupové.

0: Mysleme, bratři a sestry, na celé lidstvo a s nadějí a vírou vyslovme před Bohem naše prosby.
1: Prosme za mladé lidi, kéž najdou vztah k Bohu a objeví pravý smysl a naplnění života.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za politiky a státní úředníky, kéž své poslání konají svědomitě pro dobro všech.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za rodiny, kéž si manželé zachovají věrnost, rodiče a děti kéž si rozumí a staří nezůstanou osamoceni.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za víru svých sousedů, kolegů a známých, kéž je jejich život opřen o hodnoty evangelia.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme jedni za druhé, kéž nacházíme řešení svých starostí a zůstáváme v pokoji.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme, Pane, abys přijal oběť této mše svaté, kterou ti přinášíme za živé i zemřelé farníky. Prosíme tě, vyslyš nás. To všechno ti svěřujeme, Pane náš Bože, protože doufáme v tvé milosrdenství. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucím. Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože, přinášíme ti tyto dary. Přijmi je od nás a dej, ať naše trvalá spolupráce s milostí, kterou přijímáme od tebe, posvěcuje naše jednání a převede nás do věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi tak miloval svět, že jsi k naší spáse poslal svého jediného syna. Stal se člověkem, žil náš život a podobal se nám ve všem kromě hříchu. A co jsme neposlušností ztratili, on nám svou poslušností vrátil. A ty v nás miluješ, co jsi miloval v něm. Skrze něho tě, Bože, chválíme a s anděli a všemi svatými radostně voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstuje, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku zdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve. Vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem Křtitelem, svatými Jáchymem a Anou a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi, upevní ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí. V jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se společně, jak nás Pán Ježíš naučí. Otče náš,
1: posvěť se jménu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši vinníkům. A neuveď nás v pokušení,
0: vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům: odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Podle své vůle ji naplňuji pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužil jsi, aby jsi ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Bože, přijali jsme svátost, která je trvalou památkou utrpení Tvého Syna Ježíše Krista. Dej, ať nám tento dar Jeho nevýslovné lásky přináší spásu. Neboť On s Tebou žije a kraluje na věky věků. Tak ještě jenom vlastně krátká informace, jinak všechno máte v tom měsíčníku. Připomínám, že v tomto týdnu platí ten zvláštní pořad bohoslužeb kvůli dovolené otce Slávka. Všední dny budou jen ranní bohoslužby v pondělí, středu a sobotu. Nedělní bohoslužby pak podle té tabulky pro celý děkanát. Mimořádné události jako pohřby nebo neodkladné zaopatřování nemocných hlaste otci Otu Sekaninovi v Bludově. Já vám moc děkuju za dnešní společné prožití mše svaté. Byl jsem tady moc rád. Vždycky vás rád vidím, hned se mě vybaví spoustu vzpomínek. A tak prostě tak jenom, jednoduše. Byl jsem tady rád, jsem s váma vždycky rád, rád vás vidím, držte se, choďte do kostela dál. Když vás vidím v kostele i po těch letech, tak si řeknu, je to dobře. Šumperk nestratil ještě víru a lásku k Pánu Bohu. A pro mě je to vždycky velké povzbuzení, když vás tady vidím. Takže děkuju vám za to vaše svědectví. A ať vám Pán žehná na všech vašich dalších životních cestách a budu se zase těšit někdy. Naschledanou. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky.

0: Právě skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Jana Křtitele v Šumperku a kterou sloužil pater Petr Káňa. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu www.víra.cz a povězme si ještě, jaké bohoslužby a mše můžete očekávat v následujícím týdnu. V pondělí klasicky v 18 hodin bude bohoslužba slova s Jáhnem Janem Špilarem. V úterý 28. července opět v 6 hodin budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Augustína v Brně. Ve čtvrtek 30. bude mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze opět v 6 hodin večer. Páteční, poslední v měsíci v 6 hodin, bude z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Sobotní ranní mše svatá v 7 hodin bude opět z kostela svatého Augustína v Brně. A příští neděli 2. srpna v 9 hodin budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A k dnešnímu 6. dni prarodičů a seniorů si přečteme poselství svatého otce Lva, které vám přečtu já.
2: Poselství svatého otce Lva 14. k 6. světovému dni prarodičů a seniorů. Nikdy na vás nezapomenu. Drazí bratři a sestry, prostřednictvím proroka Izajáše nám Pán slibuje, že na nikoho z nás nikdy nezapomene. Ujišťuje nás, že si vryl naše tváře do dlaní svých rukou a že jeho láska je větší než láska matky k jejímu dítěti. Prorok nám dává nahlédnout do důvěrného a intenzivního dialogu, v němž Bůh oslovuje důvěrným způsobem každého jednotlivce i celý lid. I dnes můžeme tato slova číst jako slova určená každému z nás a každý může slyšet, jak jsou slova nikdy na tebe nezapomenu adresována přímo jemu. Jsou to slova, která nás naplňují útěchou a nadějí. Jsou odpovědí na trýznivý pocit, který znepokojuje srdce. Hospodin mě opustil, můj Pán na mě zapomněl. Jak často v Písmu svatém, zejména v žalmech, pramení modlitba ze zoufalství těch, kteří mají pocit, že jejich život nikoho nezajímá a že jsou opomíjeni. Bolestný pocit zapomenutí bohužel sdílí mnoho lidí, mezi nimiž je i nemalý počet starších osob. Boží láska, která na nikoho nezapomíná, se nabízí jako akt spravedlnosti a jako odpověď na anonymitu, v níž se lidský život až příliš často ztrácí. Zejména životy mnoha starších lidí se zdají být zahaleny závojem, který rozostřuje rysy jejich tváří a zahaluje je do zapomnění. To se děje v domovech, kde vládne osamělost, a také v těch pečovatelských zařízeních, kde hrozí, že jedinečnost každého člověka bude redukována na číslo lůžka nebo nemoc. Oslava Světového dne prarodičů a seniorů je příležitostí k tomu, abychom si znovu uvědomili, že církev je povolána být matkou pro všechny a že v každém věku je možné se vždy považovat za Boží syny a dcery. Ať je tedy tento den inspirací pro všechny, zejména pro mladé, k oživení krásného zvyku navštěvovat prarodiče, starší členy rodiny a dokonce i ty, kteří nemají nikoho, kdo by je navštívil. Přineste jim prostřednictvím tohoto poselství a své přítomnosti blízkost a náklonnost papeže. Postarejte se o to, aby slova proroka "ale já na vás nikdy nezapomenu" nabyla podoby něžného a láskyplného setkání. V době, která upřednostňuje rychlost a roztříštěnost, člověk stále touží po péči a uznání ze strany pozorných myslí, laskavých slov a rukou schopných něhy. Digitální kultura znásobuje spojení a nabízí nové příležitosti k interakci, lidské srdce si však zachovává neodvolatelnou potřebu skutečné blízkosti. Církev chápe utrpení svých starších členů, dobře ví, že jsou až příliš často vnímáni skrze prisma stereotypů a považováni za břemeno. Je si vědoma toho, že ekonomika zaměřená na zisk oslabuje rodinné vazby. Ví, že mnoho starších lidí zůstává opuštěno dětmi, které jsou nuceny migrovat nebo v některých případech bojovat ve válkách. Pro každý z těchto důvodů s radostí hlásá Pánův slib, ale já na tebe nikdy nezapomenu. Je radostí v každém věku, ale zvláště když nejsme mladí, objevit, jak řekl Jan Pavel I., že jsme příjemci neumírající lásky ze strany Boha. Víme, On má vždy oči upřené na nás, i když se zdá, že je tma. On je náš otec, ještě více je naší matkou. I když nám to nepřijde přirozené, pravdou je, že ani ve stáří nepřestáváme být syny a dcerami. Proto pozvání k návratu do náruče Boha, jehož láska je otcovská i mateřská, zůstává platné v každém věku. Pro mnohé se objevování Boží něhy odehrává v průběhu celého života, někdy dokonce až v jeho závěrečné fázi. Na rozdíl od minulosti je totiž stále častější, že lidé dosáhnou stáří, aniž by prožili skutečnou zkušenost víry. V takových případech se stáří, počínaje otázkami, které se v této životní etapě vynořují s větší naléhavostí, může stát tím pravým okamžikem k zahájení či obnovení duchovního života. Na této nové cestě lze poznat, že Bůh, jak říká svatý Augustín, je matkou, protože miluje, protože živí, protože pečuje, protože chrání. Je to uvědomění, které nám pomáhá nestydět se za křehkost, která se objevuje, a také pochopit, že se vždy potřebujeme navzájem a potřebujeme pozornost a péči. K Bohu, který se k nám přibližuje a kterého se učíme rozpoznávat v jeho něžnosti, se nyní můžeme obrátit s dětskou důvěrou v modlitbě. Nikdy není pozdě začít se k němu obracet. Může to být velkým darem pro každého. Vážení starší muži a ženy, papež František o vás hovořil jako o novém lidu, neboť počet starších lidí v dějinách lidstva nikdy nebyl tak vysoký. Je proto důležitější než kdy jindy zamyslet se společně s vámi, tímto novým lidem, nad tím, jaké může být naše povolání v době, kdy se zdá, že převládá křehkost, která je člověku průvodcem od narození. Rád bych vám řekl, nebojte se křehkosti. Právě tato slabost v sobě skrývá nový potenciál, který osvětluje i ostatní etapy života. Vskutku, když uznáme svou křehkost, naše srdce se otevřou vzájemné podpoře a vzývání toho, který může udělit to, co žádná lidská moc nemůže zajistit. Hluboké smíření srdcí a s ním i pravý mír. Takto můžeme prožívat své stáří jako křesťané, jako křehcí, ale zároveň jako povolaní. Muž i žena se totiž mohou ve stáří znovu narodit a spolu s prorokem zvolat, jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni. V pokoji a důvěře je vaše síla. Tato síla se může stát výzvou, abychom se při zajišťování lidského soužití neuchylovali k cestám arogance a moci, ale k cestám smíření a pravého míru. V této době, tak krutě poznamenané násilím války a společenskými nepokoji, si mnozí kladou otázku, jaký bude svět, ve kterém vyrostou jejich vnoučata. Vyzývám vás, drazí přátelé, abyste se ke mně připojili v upřímné modlitbě za to, aby brzy nastal mír na celém světě. Drazí starší bratři a sestry, děkuji vám, že mě každý den podporujete svými modlitbami, zejména když se modlíte svatý růženec. Z hlouby srdce vám tuto vděčnost oplácím a loučím se s vámi touto modlitbou. Ať nás Pán, který na nás nikdy nezapomíná, vždy obnovuje ve víře, naději a lásce. Ve Vatikánu 15. června 2026, Lev 14.
0: Je 10 hodin a 2 minuty, neděle 26. červenec. Zdraví vás na Proglasu Daniel Blaške a zve vás ještě k poslechu varhanní hudby. Dnes nám bude hrát Jiří Reinberger a bude to několik skladeb, první Fuga a-moll Jana Křtitele Vaňhala, dále Fantazie d-moll Jana Křtitele Kuchaře, Fuga a-dur Antonína Reichy a poté tři fugy anonymního autora, omylem připisované Karlu Filipu Emanuelu Bachovi. Půjde o Fugu d-dur, Fugu e a Fugu e-moll.

Na Proglasu jsme vyslechli varhaní skladby autorů Jana Křtitele Vaňhala, Jana Křtitele Kuchaře, Antonína Rejchy a anonymního autora, vše v podání Jiřího Reinbergera. Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech přeje na vlnách Proglasu Jana Beránková. V cyklu Dotýkání světla vám dnes nabízím 9. setkání s docentem Karlem Sládkem z katedry spirituální teologie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probíráme témata, která patří k základům duchovního života křesťana. Dnes budeme hovořit o duchovním doprovázení.
1: Já bych na začátku hnedka zmínil Tomáše Špidlíka, protože o něm můžeme mluvit jako o takovém starci západní církve. Byl to, řekněme, duchovní vůdce a rádce mnohých od teologů, biskupů, kněží, laiků, lidí všech možných profesí. A Tomáš Špidlík velmi často hovořil o tom, že když se v Rusku snažili obrodit církev, tak měli takové dvě tendence. Buď se chtěli navrátit ke starým pořádkům, k určitému řádu, který byl tradičně ověřen, anebo se chtěli nějakým způsobem otevřít trendům společnosti a světa a nějakým způsobem se mu přizpůsobit a vstoupit do něho s novou reflexí, řekněme, pod vlivem nových myšlenkových hnutí a inspirací. Myslím si, že to je takový model, který známe i třeba z naší církve, jestli se máme nějakým způsobem vracet k nějakým tradicím, nebo jestli se máme více otevírat té naší, řekněme, postmoderní době a jakým způsobem. A Tomáš Špidlík říkal, že v Rusku zvítězila taková, řekněme, třetí cesta. On říkal, to obrození nepřišlo ani s tím, když se snažíme restaurovat něco z minulosti, nebo když se snažíme přizpůsobit tomuto světu. To obrození přišlo tehdy, když se na Rusy objevili takzvaní starci. Když se objevili mniši, kteří se stali duchovními vůdci a rádci národa, kteří onu křesťanskou zvěst předávali osobním způsobem, v rozhovoru, když pomáhali druhým lidem rozlišovat své myšlenky, když jim pomáhali žít v Boží přítomnosti, když je doprovázeli, když právě v tom doprovázení zakusili lásku Boha Otce. A já se domnívám, že to je tou cestou, na kterou bychom se měli vydávat neustále jako křesťané. Zpřítomňovat, zosobňovat Krista skrze vzájemný rozhovor, dialog, doprovázení. A proto ona služba duchovního vedení je pro nás zásadní. Můžeme se změnit jenom v osobním dialogu. A proto potřebujeme osobu, kdo nám zosobní právě tyto hodnoty, které hledáme. Kdo nám dá smysl života, když ho uvidíme, jak ho ten druhý nalezl právě v následování Krista.
0: Duchovní rádce nemusíme hledat jen ve východní spiritualitě. I západní spiritualita se opírá o duchovní doprovázení a zná starce.
1: Tomáš Špidlík na to upozorňoval, že duchovní doprovázení je fenomén napříč křesťanskými konfesemi. Například Padre Pio pro něho byl velikým duchovním rádcem. Často porovnával fenomény, on říkal, ontologické svatosti těchto duchovních vůdců východu a západu. A říkal, ty projevy Ducha Svatého v jejich životě, když doprovázeli druhé lidi, jsou ne analogické, jsou stejné, jsou totožné. A proto je třeba se tímto fenoménem duchovního vedení zabývat a nějakým způsobem teologicky reflektovat.
0: Seznámíme se s některými pojmy, můžeme vysvětlit, co si máme přesněji pod duchovním vedením představit. Když jsme ve spirituální teologii, tak bychom měli pracovat s přesnějšími pojmy.
1: Ano, tak řekněme si zase, jak bychom mohli definovat, co je to vlastně duchovní vedení. Já využiju zase sylaby mého předchůdce tady na Katolické teologické fakultě Pavla Vojtěcha Kohouta, který zde učil spirituální teologie, a on právě v těch sylabech uvádí, že duchovní vedení je postupné spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství působením Ducha Svatého zprostředkovaném církevní službou. Tady můžeme vidět trojiční rozměr duchovního doprovázení. Je to postupné spodobování s Kristem. Takže my, když se vzájemně doprovázíme, jdeme tou cestou, kdy jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, tak je mezi námi Kristus a v tom vzájemném doprovázení se připodobňujeme tomu, který je mezi námi a působí mezi námi. A dorůstáme do plnosti Božího dětství.
0: Duchovní vedení je postupné spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství působením Ducha Svatého, zprostředkovaným církevní službou. Tady je vidět trojiční rozměr duchovního doprovázení. Ve vzájemném doprovázení, když je Kristus s námi, dorůstáme do plnosti Božího dětství, stáváme se Božími syny a dcerami. Co to znamená?
1: Co to znamená být Boží dítě ve vztahu k Bohu Otci? Co to znamená být Božím synem a Božím dcerou? Také v tom doprovázení máme tyto vlastně, řekněme, analogie, protože když se doprovázíme, tak mluvíme o našem duchovním rádci, vůdci, jako o duchovním otci. A my jsme duchovní synové, duchovní dcery. To znamená, že my skrze tento vztah mezi doprovázejícím a doprovázeným se učíme růst do plnosti Božího dětství. Kde se učíme? Co to znamená být synem a dcerou? Co to znamená být synem a dcerou v každém životním okamžiku, v každé etapě, nejenom když jsme děti. A když umíme tento vztah k Bohu Otci prohloubit skrze duchovní vedení, tak se také můžeme stát dobrými rádci druhým. Jenom tehdy, když víme, co to znamená být duchovním synem, se můžeme stát dobrým duchovním otcem. Když víme, co to znamená být duchovní dcerou, tak potom víme také, co to znamená být duchovní matkou.
0: Nejen duchovním otcem, i žena může být dobrou duchovní rádkyní. Nehledejme tuto roli jen u mužů.
1: Samozřejmě, teď kromě těch slavných výroků pouštních otců, což byly takový archetypy duchovního vedení, taková naše inspirace, ze které neustále čerpáme, no tak máme také výroky duchovních matek, tedy žen, které žily na poušti a vzájemně se doprovázely. A máme tyto výpovědi. A máme mnoho žen, které měly ono charisma doprovázení. Právě tady se odkrývá určitý aspekt, řekněme, duchovní, který je pro nás velmi důležitý. Protože tady to spodobování s Kristem a dorůstání do plnosti Božího dětství se děje působením Ducha Svatého. A je to právě Duch Svatý, který nám pomáhá rozlišovat to, co chceme právě během toho rozhovoru rozlišit a dává nám sílu k tomu, abychom se vydali dál na cestě. A několikrát jsme i zmínili v minulosti, že setkání intimní Ducha Svatého s člověkem se odehrálo v setkání Ducha Svatého s Marií. Tedy onen rozměr duchovního mateřství Ducha Svatého má z pozice lidské onu tvář Marie. Takže je to vlastně rozměr mariánský.
0: Na vlnách Proglasu posloucháte pořad cyklu Dotýkání světla. S docentem Karlem Sládkem hovoříme o duchovním doprovázení. Jaké jsou základní pravdy o tom správném duchovním vedení, duchovním doprovázení?
1: Už jsme to zmínili. Je velmi důležité, když se vzájemně doprovázíme, nebo když dochází k duchovnímu vedení, abychom si byli vědomi, nebo aby duchovní vůdce si byl vědom, že ten, kdo tam působí, je především Duch Svatý. Duchovní vůdce se nemůže stavět mezi vedeného a Boha. Nemůže přitahovat pozornost k sobě, ale musí druhého povzbudit v tom, aby zakusil setkání s Kristem, aby prohloubil své znalosti o Kristu, aby četl evangelium a aby dokázal, řekněme, si osvojit onu schopnost rozlišovat, a on mu pomáhá jenom, aby ony myšlenky dokázal třídit a navádí ho k tomu žít před Boží tváří, žít neustále v Boží přítomnosti. Takže ten duchovní rádce nebo vůdce pomáhá druhému navázat vztah k Bohu a vlastně i v něm je takový prvek kenoze, protože on mu pomáhá, ale zároveň se jakoby vytrácí, protože nechává tomu člověku zakusit, co to znamená svoboda Božích dětí. A ta není o tom budovat nějakou psychologickou závislost na sobě. Tady bychom mohli hovořit o nějaké patologii. Tam se také liší duchovní doprovázení a autentické od toho, řekněme, sektářského. Protože sekty budují onu závislost, znesvobodňují člověka na nějakém vůdci sekty. A ten je pro ně nějaké božství a není možné tedy žít jinak, než, řekněme, slepě se řídit tímto člověkem. Jeho, řekněme, autoritou v tom negativním slova smyslu. Přesto máme zde určité charisma, které doprovází duchovního otce, toho autentického duchovního otce, jež pomáhá bližnímu rozlišovat a dává mu také, řekněme, určité rady. A máme zde onen aspekt poslušnosti té radě, kterou nám ten duchovní vůdce dává. Protože právě v této poslušnosti, pokud je to duchovní vedení zralé a je to zkušený doprovázející, v této poslušnosti tomu, co nám on říká, my nalezáme určitou formu svobody, protože ta jeho rada nás vždycky vede ke svobodě. Kdežto, když bychom jeho rady neuposlechli, tak zůstáváme stále v nějakém otroctví sebe sama, hříchu a tak dále.
0: V jednom z minulých pořadů už jsme hovořili o tom, co je to správné rozlišování, ale můžeme si to připomenout.
1: Tak samozřejmě tím hlavním zdrojem pro rozlišování by mělo být písmo. Proto je velmi důležité, aby písmo bylo v centru jakéhokoliv duchovního rozhovoru. Zároveň je také důležité, aby ten duchovní vůdce byl člověkem vzdělaným, i teologicky vzdělaným, aby měl zkušenost s Božím vedením, aby to byl člověk, který ví, co je v člověku, protože ví, co je v něm. Jo? On sám se během svého života osvobozoval od těch následků prvotního hříchu, od toho osnu, který má v sobě, a taky ví, co to znamená bojovat, co to znamená přesáhnout sebe sama, co to znamená také selhat, co to znamená také prosit o odpuštění, co to znamená přijmout odpuštění. A ví tedy, jaká je to těžká cesta. A proto dokáže s porozuměním naslouchat druhému člověku a pomáhá mu, aby zakusil tu samou svobodu, kterou milostí Krista zažil on sám. A rady, jakým způsobem rozlišovat, tak vždycky, když přicházíme, tak je v nás nějaký třeba neklid. A tady je třeba rozlišit, jestli je to neklid, který nás jakoby odvádí od Boha, a tedy je to neklid, který vychází z určitého pokušení, zkoušky, a tady je potřeba se jako přimknout zase k evangeliu. A nebo je to neklid, který v nás vyvolává Bůh, protože jsme nějakým způsobem zabloudili, nebo jsme nějakým způsobem oslepli duchovně, a ten neklid má nás jakoby vrátit zpátky. Jo? To znamená, že tady je potřeba jasně rozlišovat, odkud pochází ten nějaký neklid nebo ta nejistota, proč jsme zrovna přišli za tím duchovním rádcem a jakým způsobem dál vlastně orientovat ten náš duchovní život.
0: Na jaké zásady máme dbát, pane docente, když přijmeme tu roli člověka, který doprovází druhého na duchovní cestě?
1: To, co je velmi důležité, aby člověk, který přichází pro duchovní radu, měl pocit, že jsme si právě pro něho udělali čas. Jak jsme říkali, oni starci předávali osobně ty hodnoty křesťanské, které nacházeli ve svém životě v tom osobním vztahu v Kristu. A tak jako zpřítomňovali, zosobňovali je. A tedy onen prostor duchovního vedení a doprovázení je prostorem, řekněme, důvěrným. Je to prostor, kde si opravdu vymezíme čas. Ukazujeme tím respekt, diskrétnost, důležitost. Třeba si říct, jak často se budeme setkávat, jak to dlouho bude trvat to setkání. Je dobré také vypnout si třeba mobil, říct, podívej, že teď jsem pro tebe. Teď jsme si přišli povídat, teď mě nezajímá, jestli mi někdo volá, co bude zítra, nebo jestli mám něco zařídit, nebo jestli jsem něco neudělal. Teď mám čas jenom pro tebe. Vypnout počítač. Jo? Prostě připravit si opravdu ten prostor a pomoci vlastně v této důvěře, třeba i v té symbolice, dát najevo, že je tam přítomen Bůh. To může být svíčka, to může být otevřené písmo, to může být cokoliv, co nám vlastně pomůže v té symbolice dát vědomí Boží přítomnosti při tom rozhovoru.
0: Na to všechno bychom měli dbát. Ale přesto, i když připravíme důvěrný prostor pro setkání a zdá se nám, že vše splňujeme, jak náleží, jaká jsou úskalí, která i přes dobrou přípravu nás mohou potkat?
1: Tak samozřejmě každá ta cesta je individuální, každá ta cesta je příběhem. Jo? Křesťanství je cestou. A každý vztah se vyvíjí. Ten vztah je vždycky jiný, po každý jiný, je nový. A jakékoliv přátelství, jakýkoliv vztah se vyvíjí. Stejně tak se vyvíjí i vztah doprovázeného a doprovázejícího. A jakýkoliv vztah je také budován na určité důvěře v to, že je trvalý. A ono to také znamená určité úsilí, určité očišťování, protože během jakéhokoliv vztahu se také na povrch dostane něco z toho našeho podvědomí, co je nesetříděné, co je zraněné, co nás bolí a co třeba jsme potlačili. A teďka, protože jdeme dlouhou dobu spolu, tak ono to najednou někdy vyjde. Vždycky jsme to někdy třeba uzavírali v sobě, nedokázali jsme s tím pracovat a teď máme tady blízkou osobu, která nám s tím třeba může pomoci. Ale někdy se může stát, že dochází k nějaké projekci, nějakému přenosu. Může se stát, že třeba objevením blízkého člověka, který nám naslouchá, který nám chce pomoci, znamená, že se třeba žena do toho duchovního rádce zamiluje. To se může klidně stát, na tom není nic, řekněme, špatného, ale je potřeba s tím pracovat a ten člověk, který vede, by si toho měl být vědom a, řekněme, měl by ukazovat na určitou, řekněme, diskrétnost a určitou taky respekt a vzdálenost, kterou je potřeba si uchovat, když by se něco takovému stalo. Takže tam může nastat určitý třeba nekritický obdiv, jo, který znamená, že ten člověk se jako nafixuje na toho druhého člověka, místo aby se osvobodil pro Boha, pro život s Bohem, což je lidské. To může doprovázet ten vztah mezi doprovázejícím a doprovázeným. Nebo naopak se třeba tento nekritický obdiv může projevit i v nenávist. Jo? Nebo se může stát, že ten člověk má určitou pokřivenou představu otcovství nebo byl zraněn, co se týče vztahu k otci, třeba v dětství nebo v dospívání a teď má vztah k duchovnímu otci a najednou všechno to špatné, co zažil, všechno tu nenávist, všechno tu křivdu, všechny ty nesetříděné emoce, všechnu touhu třeba po pomstě, všechnu tu touhu po agresivitu, kterou měl v sobě, protože se mu dělala nějaká nespravedlnost, tak najednou se může dostat na povrch, protože jakoby ten duchovní otec mu to vyvolává tím vztahem k otcovství, který u něho je nezdravé. A tak je důležité taky i s tímhle umět pracovat. Vědět, že třeba někdy ten člověk mluví, aniž vůbec ví, co říká. Protože se jenom, řekněme, vyjevuje určité zranění. A když by došlo k nějakému opravdu narušení takovému vztahu, tak je třeba někdy na zvážení, jestli nedoporučit tomu člověku, aby to duchovní vedení potom vedl nějaký kolega, nějaký jeho kamarád nebo někdo jiný.
2: Případně jo? Ale jde i o cestu do psychologické poradny.
1: Samozřejmě.
2: Už to může být ta hranice.
1: Samozřejmě. Jo? To je třeba zase umět rozlišovat. Jo? Když se ten vztah stane, řekněme, vztahem patologickým, tak je potřeba třeba další terapeutické pomoci, případně doporučit změnu zpovědníka, protože to je třeba i součást nějaké cesty. Možná nějaké očištění. Možná to je to, že ten Bůh toho člověka pročišťuje a je to potřeba. A za 10 let se může stát, že ten člověk potom přijde za tím člověkem a třeba se mu omluví. Jo? Takže třeba uvidí, že ten člověk je úplně nový, že to byla, jako, že to je člověk, který žije křesťanský život radostný, ale tehdy před těmi 10 lety to nešlo. Jo? A musíme tady důvěřovat Bohu a modlit se. No ale může se stát ještě jedna věc. Může se stát i z pohledu toho duchovního vůdce, že když mu onen duchovní syn, duchovní dcera zjevují třeba ty nejniternější myšlenky nebo nějaké hříchy nebo nějaké emoce, vášně, které nemusí zvládat, tak vlastně odhalují něco z člověka, s čím bojujeme všichni svým způsobem v nějaké situaci třeba. A jelikož v případě třeba nějakého narušení vztahu, tak jelikož jsme takto slabí všichni, tak se může stát, že ten duchovní vůdce může začít být proti tomu člověku nekriticky tvrdým. Protože on sám s něčím takovým bojuje, možná to i sám nezvládá a řeší to se svým duchovním vůdcem a tím, že to slyší u těch dalších svých svěřenců, tak si tam nějakým způsobem projektuje i tu svoji vlastní slabost a jak je přísný na sebe, tak potom je přísný na ty druhé a mohl by je spíš zranit, než pomoci. Takže i tady je důležité, aby ten duchovní vůdce měl vlastní duchovní vedení a aby v té diskrétnosti také s tím duchovním vůdcem probíral, co při tom duchovním vedení prožívá. Ne, aby řekl to, co je třeba intimního pro toho člověka, jež vede, ale to, co on sám prožívá ve vztahu k němu. Aby on sám byl věden a věděl, že i on sám potřebuje duchovní radu a duchovní vedení.
0: Hovořili jsme o duchovním doprovázení, předal jste dobré rady. Můžeme některé ještě zvláště podtrhnout?
1: Tak je určitě důležité pěstovat člověku, který je doprovázen kontemplativní postoj k životu, aby si uvědomoval přítomnost Boží lásky a dobroty v každém okamžiku svého života. Pomoci mu oprostit se od těch sebestředních pocitů, předsudků a uzdravit všechno, co je v něm, řekněme, zraněné. A zároveň učit ho, jakým způsobem ve svém životě vnímat působení Boha, číst písmo, být citlivým k Božímu zjevení. A tím vlastně člověk objevuje opravdu, co to znamená být svobodným. Co to znamená také bojovat sám se sebou a co to znamená poznat naše pravé já, ne to iluzorní, ale poznat to pravé já a také poznat, kdo to je ty, můj blížní. A tento vztah vlastně budovat po vzoru Boží Trojice. Já ve vztahu k ty.
0: Duchovní doprovázení bylo tématem 9. setkání se spirituálním teologem, docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Potkáme se ještě ve 3 následujících pořadech, kdy postupně probereme křesťanské životní stavy. Stav laický, řeholní a kněžský. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Blíží se 11. hodina, naladěný máte Proglas. Je neděle 26. červenec. Zdraví vás Daniel Blaške a už se s vámi pro dnešek loučí. A místo dnešního Proglasa uslyšíte Habaďůru, tedy barvínek od Radka Habáně, konkrétně rozhlasovou hru Lov na mamuta. Uslyšíme Irenu Novotnou, Lucii Endlicherovou, Radka Habáně, Pavla Chaloupku, Kláru Beránkovou, Prokopa Zahrádku, Jiřího Bendu, Janu Šmítkovou a Magdu Hauserovou a Dušana Baura.

0: Rádio Proglas uvádí...
1: Ťa, pušky, pojedeme na hrušky.
2: Jaký hrušky, prosím tě?
1: Juhajda! Už je to uděláno, už je to hotovo.
2: Dalečko, jseš zvíře.
0: Rozhlasovou hru Lov na mamuta.
3: Nekecej, kde tady vidíš zvířata?
2: To já jen tam.
0: V hlavních rolích Irena Novotná, Lucie Endlicherová, Radek Habáň a Pavel Chaloupka. Dále hrají Klára Beránková, Jiří Benda, Jana Šmítková, Prokop Zahrádka a Magda Hauserová. Technická spolupráce Jiří Fadrný a Miloš Švábek. Scénář a režie Radek Habáň.

0: Tak, dobrý, dobrý domku, čupr.
1: Stav 25-24, na sety 2-2, podává zase domeček.
0: Tak, domku, teď se prosím tě opravdu snaž, skoro to máme v kapse a hlavně poslouchej, po tobě jde na podání ta nová holka, taky bychom to ještě mohli lehce projet. Máš na to, domku, máš na to.
2: Já se budu snažit. Tak, dámy a pánové, jdeme na to.
3: Hra! Tady!
0: Mám!
3: Per!
4: Rychle!
2: To je konec.
0: Tak, a jsme tam, kde jsme byli předtím. No, to jsou ty tvoje blbý opičky, domku.
1: Stav v rozhodujícím setu opět vyrovná na 25-25.
2: To nevadí. Tohle se dá ještě vyhrát.
0: No, to je přesně to, o čem pochybuju.
2: Ty piráte, to je větší nervák než písemka z matiky.
0: No tak, teď se připravte, podávají oni. Jestli to teď projedem, teď jsme v háji. No a já snad za vozečka začnu hrát šachy, nebo co?
2: Ještě není nic ztracený, ty šachy 101.
0: Mám. Smaž to tam.
4: To bylo fakt prýma, to se ti povedlo.
2: Jo, no ale co já? Ty jsi to perfektně přihrála, jo? Dík za tu přihrávku, super!
4: To nic, to u nás dovedou i malé děti.
1: O jeden bod vede opět družstvo domácí. Stav 26-25.
0: No, abyste se nepřechválili. Teď tě totiž čeká podání. Myslíš, že to zvládneš?
4: Budu se snažit.
2: Stačí, když ten balón dostaneš na druhou stranu. Pak už to nech klidně na nás.
4: Třeba si ani nepinknete.
0: Ty, ale jak to chce podávat? No, potěš. Domku, jak to myslá s tím, že si ani nepinkneme?
4: Takhle. Pánové, držte si klobouky. Hra.
0: Tyjo, eso, ani si nevrzli. No, ty brďo, no, to mě podrž, to není možný tohle.
2: Tak, to byl mat. Šachovnici si pěkně poskládej, figurky vrať do krabice a jak to tak vypadá, šachy si nezahraješ pěkně dlouho.
1: Stav rozhodujícího setu 27-25. Vítězství družstvo domácích, družstvo kapitána Pavla Chaloupky. Gratulujeme, odvěta visí ve vzduchu.
0: Tyjo, bomba, to není možný, kde jsi k tomu přišla?
4: Já jsem říkala, že u nás to svede každé malé dítě.
0: Ty jsi fakt, ale fakt dobrá to.
2: Promiň, my jsme ti nevěřili.
4: To nic.
2: No, ale jak ti vlastně říkají?
4: Lucie, a tobě?
2: Domeček, to proto, že se jmenuju Chaloupka, jinak Pavel. Ahoj.
4: Ahoj.
2: No, prozrad mě, ale kde ses naučila hrát takhle prýma volejbal?
4: To je tajemství. Ne. Víš, táta, on hrál závodně a nějaké časy v nároďáku.
2: To jako v reprezentaci, jo? Ty piráte, tak to se teda máš.
4: No ale já zase neumím třeba spoustu jiných věcí.
2: Umíš chytat ryby?
4: Ryby? To ne.
2: No chytání ryb, to je moje. No a samozřejmě taky volejbal, to je snad jasný.
4: No mě kromě volejbalu baví třeba taky muzika a knížky. Hele, chodíš rád na koncerty?
2: No jasně, já taky hraju šachy. Ne, dám si legraci. I když, no vlastně šachy jsou taky prýma. Ale s mým kamarádem nás ještě baví archeologie.
4: To jako, že kopete v zemi, objevujete střepy a kostry a tak, jo?
2: No, tak nějak.
4: To byste si ale potom celkem rozuměli s mou ségrou. Ta leží pořád v nějakých historických knížkách.
2: Aha. Vidíš, Habža, to jako ten můj kámoš, jo? Ten je taky právě teďka zalezlej v nějaký knihovně a zhání knížky kvůli naší zatím poslední archeologický velmi tajný výpravě.

0: No, tak to je prima. Dinosauři od doktora Davida Normana. No, to je moc hezké. Je, a tady. Velcí dinosauři od doktora Filipa Kirýho. No, to je odborník hlavně na teropody, jak vidím, na původ ptáků. A taky zkoumá ankylosaury a ptakoještěry. No, to je bezva, bezva. Ovšem, teď to zrovna moc nepotřebuju. To je situace. Tak, asi tady nic nezmůžu. Budu se muset zeptat knihovnice. Paní Štokmanová?
1: No, co pak, Radku, s čím si nevíš rady? Něco nemůžeš najít, že?
0: Já, paní Štokmanová, hledám nějaké knížky z archeologie, víte? O vykopávkách.
1: No a díval ses do katalogu?
0: No, teď jsem tam byl. Samý dinosaurus, ale žádný pračlověk nebo lidop.
1: Počkej, v pátek jsem tady někde ve vrácených viděla knížku, která by se ti určitě hodila. Počkej, ještě se mi nestačila zařadit do regálu. Tady někde musí být. Tady v téhle řadě byla. To je divné, ráno jsem jí viděla.
0: To nevadí, paní Štokmanová, nehledejte.
1: Je, konečně už jí mám. Potvůrka, mě se neschováš. Tak, Radku, to je ona.
0: Aha.
1: Napsali Bořivoj Záruba a Zdeněk Burian.
0: Aha, no, svět vymřelých zvířat, aneb dinosauři, trošku jinak. Teda nic proti dinosaurům, paní Štokmanová, ale zrovinka dnes bych potřeboval něco jiného, no.
1: Tak to tedy nevím, Radku, jak ti pomoct.
0: Nevadí, paní Štokmanová, nedělejte si vůbec hlavu.
1: Ale víš co, zkus ještě rejstřík vědecko-naučného oddělení a encyklopedie, určitě tam něco najdeš.
0: No, tak dobrá, já to zkusím. To je někde vzadu, že?
1: Ano, vedle čítárny.
0: Já už to nějak najdu. Vědecko-naučné oddělení, tak to souhlasí. Hory knížek, kam se jen podíváš. A ta studie o vývoji člověka prostě nikde. No, ještě že jsem našel tady román o vykopávkách staré Troje. To je prima, ale ta encyklopedie prostě nikde. Já jsem z toho fakt ptakoještěr. Teda chtěl jsem říct jelen. Očka moje nějak nesloužíte. Budu si muset koupit brýle. Asi na stará kolena přestávám vidět, nebo co?
2: Ach, ty dědečku.
0: Jaký dědečku? Tady někdo se mnou je? Halo? Ukaž se mě. Je tu někdo? Je tady někdo sem? Ty brďo, tak kromě toho, že špatně vidím, tak mám taky ještě halucinace. Moje nervy, a ještě mluvím sám se sebou, tak je to horší, než jsem čekal se mnou. Tak nic. Tak já se ještě podívám tady. Zase nic. Tak nic, no, jde se domů.
2: Správný badatel se nevzdává tak brzy.
0: Tak přece. Kde jsi ty, učený knihomole?
2: Dobrý vědec, najmě archeolog, musí mít nadlidskou trpělivost objevovat i tam, kde zdánlivě nic není. A ty bys to vzdal hned od začátku.
0: No tak ukaž se mě.
2: Až naprší a uschne drobečku.
0: Jaký drobečku? To vypadá, jako by se mnou mluvil pěkně hubatý knižní skřítek, ne?
2: Jestli jsou skříci z masa a kostí a můžou měřit 1,70 m, tak se strefil.
0: A kde jako teda si skřítku?
2: Já bych ti ale opravdu předepsala brýle. Jsem přece na druhé straně toho regálu, co u něj už půl hodiny stojíš.
0: A vždy tady nikdo není.
2: Ach, ti archeologové. Pořád jen hlavu zavrtanou v zemi a hrabace v hlíně. Co takhle, kdyby ses jednou podíval nahoru?
0: Nahoru? To je výška. Vždyť to žebříku spadneš, prosím tě.
2: Co bych padala, když do něj přestaneš strkat?
0: Tak... Omlouvám se, už než duchám.
2: Nic se nestalo, však ještě neletím. Nehledáš náhodou tohle?
0: No, to hledám. Ukaž přední stránku. No, to je archeologie, kterou hledám celé odpoledne. Kde byla, prosím tě? Že mi půjčíš, abych si ji mohl půjčit.
2: Až odvoláš toho skřeta. Já mám totiž jméno. No schválně, hádej.
0: No.
2: Poprvé, tváře umouněné od popela, ale archeolog to není. Po druhé, kšiltovka s nášivkou, brýle a propiska, ale knihovnice to není. A po třetí, šaty s puntíkama, bavlnkou vyšívané Ale princezna to není, jasný pane. Co je to?
0: Nevím.
2: Ach jo, evidentně nesleduješ televizní pohádky. Jmenuju se, doopravdy, Irenka Novotná, abys věděl.
0: Irenka Novotná. Dobrá, skřítka odvolávám, Irenko Novotná, a teď už mi prosím tě půjč tu archeologii, že jo?
2: No, to se ještě uvidí, až řekneš, jak se jmenuješ ty.
0: Jakže se uvidí? Odvolávám, co jsem odvolal, a pojď dolů, nebo tě z toho žebříku se třesu.
2: Pojď ty nahoru.
0: Pojď dolů.
2: Povídám ti, pojď nahoru.
0: No tohle? To už bych jako taky někdy slyšel. Dobrá, jestli ti to pomůže, jmenuju se Radek Habáň. Stačí?
2: Tak jo, to beru. Dobře, už tě nebudu trápit. Polezu dolů, ale prosím tě, nekoukej si, já mám vždycky hroznou trému.
0: Ach jo, dělej. No konečně. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuju, co jsem slíbil. Už nikdy ti neřeknu skřítku.
1: Tak co, Radku, našel jsi?
0: To víte, že jo, paní Štokmanová, dokonce dvě.
1: A to myslíš koho, Radku? Encyklopedii a novou kamarádku?
0: Vy si děláte legraci. To víte, že jo, paní Štokmanová?
1: No, Irenka je moc šikovná, občas mi pomáhá. Jednou z ní bude jistě dobrá knihovnice.
2: To víte, že jo, paní Štokmanová.
1: A přijďte zas.
0: To víte, že jo, paní Štokmanová. Štokmanová.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To je celá paní Štokmanová. Ty, Irčo, tak mě napadlo. Víš, my máme zítra s mým kamarádem s Pavlem schůzku. Jestli bys teda nechtěla jako čistě náhodou k nám do party. Co takhle ve 4 hodiny pod tím velkým kaštanem v parku?
2: To bych mohla stihnout. Do 3:30 mám hraní, ale pak přijdu. Tak platí?
0: Myslím, že platí. Irenko Novotná, čau, zítra.
2: Tak ahoj, zítra, Radečku Habáni.

0: Nazdar, rodino, tak jsem doma.
1: No to je dost, že se taky někdy ukážeš, brácho. Příště na tebe z večeří čekat nebudem.
0: Dneska zvařila jako ty, jo? Tak zase asi budem o chlebu a o vodě, se mi zdá.
1: Hej, ty, nech si to. Náhodou jsem fakt pomáhala mamce, abys věděl.
0: Nazdar, mami.
2: No, ahoj.
0: Mamčo, promiň. Já jsem se trošku zapomněl v knihovně.
2: Trošku zapomněl. Nejsi tam v poslední době nějak příliš často?
1: Mámko, zas přitáhl ty dinosaury. Ať mi půjčí nějaký román, když tam pořád chodí.
0: Dáš to sem? To není žádný román, ale archeologie ty dinosaury jeden. A na zamilované románky máš času dost. Jsi teprve ženský embryo.
2: Nechte už konečně toho pošťuchování, prosím vás. Jestli máte umyté ruce, pojďte ke stolu, ať se najíme. Na tatínka čekat nebudeme. Volal z práce, že se zdrží, takže pojďte jíst. Alespoň před jídlem uděláme kříž. Hmm. Tak, dobrou chuť.
0: Dobrou chuť.
1: Dobrou chuť. Mami, on žádný kříž neudělal a dělá ksichty.
0: Nic nedělám a kříž jsem udělal náhodou.
2: Jejdamane, už toho nechte. Jo, vidíš, málem bych zapomněla. Došel ti nějaký dopis.
0: Dopis?
1: To byly pod nějaký galánky.
2: Máš ho na ledničce.
0: Galánko, taky. Je.
2: No počkej, tak to snad počká po večeři.
0: Kdo mi to může psát? Razítko je z Břeclavy. A obálka je pěkně tlustá.
2: Ať to nenamočíš v omáčce.
1: Přijde se nečte, to bys měl vědět.
0: Já si to jenom prohlížím. Je, to poslala strejda z Mikulova, no konečně.
2: A ty jsi mu psal?
0: No, už před měsícem.
1: Ukáž, co to máš? Ach jo, to jsou zase nějaké kopírované klikyháky.
0: Jaké klikyháky ty jedna? To je bomba, to je super. Já, neuvěřitelné, hned zítra jim to ukážu. To by mě ani ve snu nenapadlo.
3: Ty piráte, čau.
0: Nazdar, domku, tak jak?
3: Ale to bylo dneska zase dílo. Matikář šílel, ve fyzice byla písemka a navíc ještě teďka třídní řešila, kdo vyhodil Macháčkovi aktovku ven z okna.
0: A kdo?
3: No já nevím, asi vyskočila sama nebo co. No, Macháček je praštěný a nemá pořád provokovat.
0: Ty člověče, včera jsem byl v knihovně a potkal jsem tam takovou holku s brýlema. Irena se jmenuje.
3: Počkej, to bude ta chytrolinka z prváku, ne? No? Taková vysoká, s dlouhýma vlasama.
0: Jo.
3: O přestávkách pořád čte. Ale není ona z těch knížek tak trochu zdivočela?
0: To nevím, ale hochu.

0: místo pod kaštan.
1: Nech to.
0: Jo, už je to tak.
1: No, tak co teďka? Tyjo, hele, víš co? Já pozvu aj tu holku z volejbalu a bude to.
0: A bude to. No to je teda na dělení. A nakonec vlastně, proč ne? 4 jsou lepší než 3. Tak jo, no. A kde ji teď chceš najít?
1: Zahlédl jsem ji na hřišti, teďka oknem, mají tělosy kasy.
0: No tak okej, no tak to domluv, no a ve 4 pod kaštanem. Já jdu zatím na oběd.
1: Dobrý.
0: Jo, ještě něco, málem bych zapomněl. Včera došel konečně dopis od Strejdy, poslal celkem 3 mapy, docela podrobné.
1: Super, konečně se pohneme aspoň o kousek dál. Máš je tady?
0: Přece nebudu nosit do školy.
1: No, to je fakt. Tak ve 4 pod kaštanem, jo? Zdár.
0: Tak jo, čau, zatím, Domku. Ahoj!
2: Ahoj.
0: Co ty tady, děvče zlaté?
2: Ale jdu tak náhodou kolem, říkám si, hele, kaštan, počkáš tady, děvče, chvíli, jestli náhodou nepůjde kolem někdo známý a ejhle, najednou ses tady náhodou objevil ty.
0: To je ale náhodička. Ne, počkej, čekáš tu dlouho, Jirčo?
2: Ne, chvilku, já stejně chodím všude radši dřív.
0: No, domeček tu bude, co by dub. To jako ten můj kamarád, víš? Domek chodí všude pozdě. Aha, my o vlku a chaloupka za námi.
3: Čau, piráte.
0: Zdár, jak se vede, stará kostro?
3: Ujde to.
0: Tady ti představu Irču, co by našeho nového experta na dějepis.
2: To jsem já.
0: No, to jsi ti. To je Pavel Chaloupka, alias Domeček, říkají mu tak, no.
2: Ahoj, Pavle.
1: Jo, klidně mě říkej Domečku, já už jsem na to celkem zvyklý.
0: No, tak jo.
2: Tak půjdeme někam, nebo ještě na někoho čekáme?
0: Myslím, že jo. Přijde domečku?
1: No, měla by. Říkala sice, že po škole musí ještě domů a máme na ní chvilku počkat, ale určitě přijde.
2: To máte jako ještě jednu kamarádku?
0: No, tady Domeček se včera seznámil na volejbale s jednou holkou. Ach, ta láska nebeská.
1: Nech toho. Víš, že to tak není. No, a ty zhrál taky nakonec včera rugby a zkamošil se s 25 kulturistama, že jo?
2: Ale já jsem si myslela, že nejsem kulturista. Já jsem spíš takový skřítek z masách kostí.
1: Aha, a máš to.
0: Ach jo, hory.
2: A znám tu holku?
1: No, já bych řekl, že asi ne. Ona totiž hodně sportuje. Její taťka dokonce hrál závodně volejbal a byl i v repre.
0: Jo.
2: Říkáš její taťka a reprezentant ve volejbalu?
1: No jistě.
2: A jak se ta holka jmenuje?
1: No, Jejda, já jsem to zapomněl, ale určitě mě to jméno říkala.
2: Nejmenuje se náhodou, úplnou náhodou Lucie.
1: Jo, Lucie jsem... Počkej, jak ty
0: jak
1: víš?
0: To víš?
2: Jedna z mých kamarádek hraje volejbal a jmenuje se Lucie. Není to náhodou ona tam?
1: No, aha. To je ona. Počkej, jak ty můžeš vědět, že je to ona?
2: Říkám, že je to jedna z mých vůbec nejlepších kamarádů.
1: Tady jsme, nazdar.
0: Ahoj, čau.
2: Vás tady ale je.
1: Tak, já vás představím podle toho, no, bombónu.
2: Bonton.
1: No, tak, tady to je Radek, taky Havža. Tady je Irča a...
2: Ahoj.
1: Já jsem Pavel, to ješ Domeček. Čemu se smějete?
0: Čemu se jako chichotáte?
2: A tohle je Lucie.
1: Aha, vy se s Irčou asi znáte, že?
2: Tak trochu.
0: A odkud se znáte? Z knihovny, že jo?
1: Z volejbalu.
0: Z masny.
2: No to určitě. Pánové, víte, jak bychom vám to vlastně...
4: My jsme se ani vlastně moc neseznamovali.
2: My se totiž známe od jak živa.
1: Od jak živa? Tomu už nerozumím.
4: No víte, od jak živa, my jsme totiž dvojčata.
2: No, dvojčata prostě. Cože? Ale já jsem o 12 minut starší, abych byla přesná.
0: Dvojčata, moje nervy.
4: No, normálka, no, jsme ségry, sestry.
1: No to mě teda podrž.
0: Už tě držím. A kdo podrží mě, moje nervy?
1: No přece já.
0: Tak oni jsou sestry a nám se nic neřekne prostě.
1: Ale když jste každá jiná. Vy si z nás děláte srandu, že jo?
0: Že jo, to je fort.
4: Ne, no prostě se smiřte s tím, pánové, že jste se v jeden den skamarádili se dvěma ségrama, ale každý zvlášť, už je to tak. My si sice nejsme moc podobné, protože tady Irča je po mamince.
2: Jo, jsem hezčí, že jo?
4: A já jsem zase celý tatínek, no.
0: No to tak tomu teda říkám.

0: Ale proč jsme se tady vlastně sešli? On, Radek, jako Habža, má v Mikulově strejdu.
1: Jo, jo.
0: A ten strejda, tu byste holky nevěřili, je doopravdický archeolog.
1: Jo.
2: Kecáš.
0: No jistě, jo. On totiž kopal v Dolních Věstonicích, ve Starém Městě, v Dunajovicích,
1: jo, jo.
0: A kdo ví, kde ještě...
1: Zapomněl si na Kisumu dvojku.
3: Jo. Cože?
1: Jo, to byla expedice ve východní Africe.
3: Tvůj strejda je fakt archeolog a byl v té expedici, jo? No to je super. Jo. Já jsem o tom hodně četla v novinách a v časopisech.
1: Bylo to v novinách, to je celý strejda prostě.
0: No a my tady s Radkem jsme si řekli... To byste nevěřili, holky. Hmm. My taky něco vykopeme a budeme slavní jako strejda.
2: Ty jo, ale takové archeologické vykopávky, to náhodou není žádná sranda.
0: No taky to bude pro drsné chlapy.
2: A co my?
3: No a pro ještě drsnější holky. Drsnější než hromada šutrů.
1: No?
3: I když zmasá kostí, viď?
2: No, tak,
0: no, tak. A asi takhle nějak jsem to chtěl říct,
3: no,
0: že?
3: Proto.
1: Dámy a pánové, tímto vyhlašuji expedici strašák číslo 1.
0: Cože?
3: Co?
1: No, strašák 1 je blbé, co? No, ale mě nic lepšího prostě nenapadlo, no. Dívejte se, vidím to takhle. Naše expedice bude první v historii. Uvědomujete si vůbec, že na nás leží nelehký, troufám si říct, přímo těžký úkol?
0: Celé lidstvo s napětím očekává, jak naše expedice Strašák 1 dopadne.
2: No potěžkoště. Celý vesmír bude očekávat výsledky našeho strašení.
3: Ne, Strašáka, Lucie. A rodiče na nás budou pyšní a my budeme v každé učebnici dějepisu.
1: Dámy a pánové, vidím, že plně chápete vážnost situace. No a teď teda už jako vážně teda. Asi před měsícem jsem strejdovi napsal dopis a v něm jsem ho požádal o podrobné mapy nových mlýnů.
0: To jsou ty vodní nádrže.
1: Tady je ta mapa.
3: Jo, vážně.
1: Jo, a u těch vodních nádrží leží, no hádejte co.
2: Dolní Věstonice.
3: Jo, tam se kopalo.
1: Jo.
2: No, ale já tomu nerozumím. Co ten Strašák 1?
1: No, hned se k němu dostanu. Ofocené strejdovy mapy včera došly poštou, měřítko je velice malé a zakreslená každá podrobnost. Podívejte se, každý dům, ulice, no. A teď pozor, logicky. Jsou to vojenské mapy, ale z kterého roku, ha?
0: No, počkej.
3: Vědět,
0: tady je datum. Ty piráte...
2: Ukáž, 5. října 1941.
3: To snad
1: čubrníte, co?
2: Děláš srandu.
1: Taky jsem včera při večeři na to hleděl. Jo, jsou z druhé světové války. Vidíte ty černé tečky?
3: Tady jich spousta.
1: No, tahle mapa totiž údajně patřila jednomu německému archeologovi. A ten si tam zakresloval podle průzkumu místa, kde si myslel, že by mohlo být něco zajímavého.
2: A tady jsou taky takové červené.
1: Jo, navíc jsem poprosil totiž strejdu, ať to ověří a srovná se současným stavem. Oni na to mají nějaké moderní metody nebo co. No a to jsou ty červené tečky.
3: A těch je tady taky spousta.
1: No, a teď bacha. Jedná se většinou o místa kolem té vodní nádrže.
0: No tady.
1: U Dolních Věstonic je teček víc. To je jasné, tam se kopalo hodně a furt kope. Ale pozor, tyhle dvě malé tečky. Jedna červená a jedna černá. Tady, na druhé straně jezera.
0: Tyjo, no jo, ale oni jsou fakt nějak blízko sebe.
2: To je u nějaké vesnice. Strachotín.
3: Aha, no to je ale legrace. No a proto se naše expedice bude logicky jmenovat Strašák.
1: Ano, klobouk svítí. To víš, s úsměvem jde všechno líp.
3: Haha.
1: Nečekám, že objevíme mamuta nebo celou pravěkou osadu. Jen bychom to mohli zkusit. Třeba se něco povede.
3: No já jsem pro.
2: Ale proč jde hlavně o ty tečky tady u Strašáka?
3: To je vlastně taky pravda. Kopat by se dalo třeba ještě tady, anebo taky tady, hele, podívej,
0: no jo,
3: tady jsou
0: jistě.
3: I červené, i černé vedle sebe.
1: To je fakt.
3: Kopat a je to blíž.
1: Kopat by se mohlo všude, i tady pod tím kaštanem, kde stojíme. Kdyby ovšem nebylo jedné maličkosti.
2: Jaké?
3: Co
1: domečku,
3: jde?
1: Domečku, ukážím to.
0: Tak teda koukejte, to čubrníte.
2: Co to je? To vypadá skoro jako šutr.
1: Dej to Ireně a Irenečko, teď se předveď.
3: To snad
1: je řada na tobě.
3: Ale kluci, to je přece... Já nevěřím vlastním očím. To přece, když do toho takhle... No to je plastika vyřezaná z mamutoviny. Ale to by znamenalo, že ji držel v ruce Homo sapiens. No, někdy před 25 tisíci lety.
2: Cože?
3: No, doba vystoňské Venuše, asi jo, jo. Mladší paleolit, no jo, někdy jo. Během poslední doby ledové.
1: Jo, jo, jsem ti domečku říkal, že se Irča vyzná.
3: No to je síla,
0: ty,
3: teda.
0: Vypadá to tak.
3: No počkat, pánové. V kterém muzeu jste tohleto štípli?
1: O, žádná loupež, Jirčo. Domečku?
0: Tak, holky, poslouchejte. Radkův strýc a Radkova máma jsou sourozenci. To je vám, doufám, jasný, ne?
2: No, to jo.
0: Bratr a sestra. A narodili se v...
1: No.
0: Ve Strachotíně. A proto tam má Radek taky logicky dědečka a babičku.
1: Ano, ano.
0: A my dva k ním jezdíme každé prázdniny. No, a minulý rok jsme našli jeden lom. A tam jsme se tak hrabali v zemi a našli jsme tam právě tohle. Plastiku z mamutoviny.
2: Ty brďo.
1: Ten lom, kde asi zatím možná vůbec nikdo nepátral, je na stejném místě jako...
3: Mapa.
1: Jako tyhle dvě tečky na mapě.
2: Jdu rozhodně do toho. To je nářez.
3: Hoši, jo. Víc už jste mě přesvědčit nemohli. Tak tomuhle říkám přesvědčivý důkazní materiál. A už teď se děsně těším, jak si pořádně zakopu v zemi.
0: Nezbývá tedy než doufat, že se naše expedice Strašák 1 rozáří jako hvězda jitřní.
4: To víš, že jo.

0: Dostali jsme dohromady, tak neječ. A říkal jsem ti, že až dojedu, tak budu slavný a koupím ti klidně tunu.
1: A jak to, že budeš slavný?
0: No to ti zatím nemůžu prozradit, to je tajemství.
1: Mami, on má tajemství a nechce mi ho říct. To se řekl.
0: Neječ pořád. Jestli chceš, tak ti prozradím, že Pavel bude taky možná slavný.
1: Kecáš.
0: Nekecám. Jedeme spolu k dědovi a babičce do Strachotína. Ale nesmíš to nikomu říct, jasné?
2: Jasně, to je přece tajemství.
1: Mami, já mám tajemství.
2: Heč, a nesmím nikde říct, že Radek s Pavlem jedou za dědou. Ha, ha.
0: Ty jsi ale tululum.
3: Jeda mane, kdy vy už dva si dáte jednou pokoj. Kamže to zase jedeš?
0: Já jsem ti to stejně, mami, chtěl říct. Třešti to tady stejně jenom pořád dělá rozruch. Jedu s Pavlem do Strachotína. Jede s náma taky Irena a Lucie, to jsou ty dvojčata, co jsem ti o nich vykládal, víš?
3: Já vím, vím. No a jejich rodiče už o tom ví?
0: Jasně, no, jinak by je nepustili.
3: A kdy se...
0: Vrátíme se ještě dneska večer, je to jenom výlet. Vlak jede, je sobota, už za 20 minut, že mě pustí, že jo, mamulenko, pust mě.
3: A svačinu máš?
0: Jasně!
3: No víš co, nezapomeň pozdravovat teda, když už jedeš babičku s dědou. A vidíš, to bych ti vlastně pro ně mohla něco dát. Vidíš, tak počkej, tohle jí vem a prosím tě, nerozbíj to a hlavně to nikde nestraš.
0: Mamčo, díky. Dojedu brzo. To bude Pavel. Už je dole před domem.
1: Mami, to slibuje vždycky, že se vrátí brzy a dojde potom pozdě. A pozdravuj ode mě Pavla, jo? Nezapomeň.
0: Jasně, jo. Rodino, zdár, čau, ségra.
3: Ale nedělejte nikde ostudu, já se všechno dovím.
0: To víš, jo, teda ne, ahoj.

0: Tady to ale vůbec nevypadá jako lom.
1: To je fakt. Krajina je tady pěkná, nikde žádný balvan. No, teda kamenný lom bych tady nehledala. A Irčo, všimla si z těch kytek kolem.
0: No to bude asi divizná, koukni.
2: Že by teda alergik jako až za jása.
3: Na?
2: Díky, domečku.
3: Rádo se stalo. No a tamhle za tím dřevěným mostkem už to bude.
1: Ukáž, ten už něco pamatuje.
0: Vsadím se, že tudy už pěkně dlouho nikdo nešel.
3: Dávejte bacha. Chybí tu nějaké klády a může se lehce propadnout.
2: Pozor,
3: a přistání by nebylo měkké.
2: Irčo, pozor.
0: Au, je, fuj, to jsem se lekla. To ale klouže, už jsem se viděla dole. Dík, Radku.
2: Fakt, holky, pozor. Musíme být opatrní.
1: Jo, archeologie, to je tvrdý oříšek.
3: Jaký oříšek? Tady rostou někde ořechy.
2: Ach jo. No, ale teď za mnou, pojďte. A za mostkem se držte co nejvíc vpravo. Jdeme, do kopce, pojďme.
1: Půjdeme přes to křoví radši opatrně za sebou, jo, teda, no.
2: Dobrý, vydržte. Za chvíli bude les a po 100 metrech jsme tam.
3: Vypadá to tady stejně jako v loni, když jsme ten lom našli a objevili toho mamuta.
0: Tomu říkám opravdu dobře zamaskované místo na lámání kamene.
1: A já si myslím, že by tu měla být ozvěna. Schválně, vyzkoušíme to. Holahoj!
3: Aha, no fakt, to tady posledně nebylo. Nebo že bych si toho nevšiml. Ty piráte!
0: Je, tu je Žužo, já chci taky, jo? Tak ahoj!
2: Fakt jako malé děti teda. Nazdar! Tak jste si zakřičeli, no a teď jdeme do práce, no.
3: Já navrhuju, Habžo, vrhnout se do kopání přesně na tom místě, kde jsme našli ten kus toho mamuta.
1: Už se nemůžu dočkat. Ale vzpomenete si vůbec, kde jste hledali? Je to tu samý šutrák, no a všechno je skoro stejné.
2: No, muselo to být od téhle pěšinky vlevo, protože na pravé straně je ta samostatná skála.
3: No, a za ní je přece takový ten zbytek chatrče, jak tam trčí ty kůly.
2: No jasně. Takže vlevo, tamhle, už si vzpomínám. Tam, jak jsou ty dva hrboly, vidíte je?
0: No a na co pořád čekáme? No jde se na to, ne?
3: To od tebe bylo, Irčo, chytrý.
0: Tak normálka, ne, to víš. Teorii mám prostě v malíčku. Nejdřív se musí rozhodnout, kde se začne kopat, potom se musí naplánovat postup prací, najmout lidi, kopáče, to jsme jako my. Potom se vyznačí čtvercová či obdélníková místa, to jsme taky udělali. No a pak se odstraňuje svrchní vrstva zeminy. Můžem postupně kopat, je to úplně jednoduché.
2: No ještě, že tě máme. Rili bychom... Jinak jak divočáci a nic z toho.
1: No teprve teď vidím, že to tvé ležení v knížkách k něčemu je, i když mě třeba dějepis dvakrát sympatický nebyl.
0: No, dík, ale tvoje tréninky, cvičení a posilování taky mají něco do sebe. Vydržíš při kopání určitě víc než já. Jo, já už asi fakt nemůžu.
2: Kopeme, ale furt nic.
1: No, ještě chvilku budeme kopat a potom poobědváme. Stejně je už dávno popolední. Kolik je vůbec hodin?
3: Počkat, no když se podíváme na slunce, abych tak se zorientoval sever podle toho mraveniště. Dnes je sobota, to máme asi summa summarum. Půl druhé a pět minut.
0: Cože? Půl druhá, pět minut? Jak to tak přesně vypočítal?
2: No, to on se vyzná. Domek má domorodé předky. Víš, domečku?
3: Vlastně.
1: Mám pocit, že kromě domorodých předků má taky v kapse hodinky, co?
0: To je pocit.
3: No jo, no tak jste to prokoukli, no.
2: Tak ještě trošku máknem a ve dvě jdeme na sváču. To jsem zvědavý, co holky uvaří.
0: Nech se překvapit,
1: no.
2: Pozoruj domečku při kopání a až se mraveniště jako nakloní na druhou hodinu, tak dej vědět.
3: Jasně, ty piráte.
0: To už fakt nemůžu. Ne, bacha, děcka, já jen co mám.
2: Cože? Rychle za Jirčou, pojďme.
3: Konečně! Toto trvalo.
1: Jirčo, co máš?
0: Tady, počkej, to leží zaryté v hlíně. Já ještě tady tohle musím odhrábnout.
1: To vypadá jako
2: co by to mohlo?
1: No, co jste našli před tím rokem, no?
3: Že by další mamutík!
0: Ukáž, počkej, no fakt.
2: Počkej.
0: Vypadá to tak,
2: pokusíme se to, moment, pokusíme se dostat opatrně ven do mečku.
3: Ne?
2: Tady tu lopatku mě podej.
3: Jo, jo, jo.
2: Odhrnu hlínu, tak. Tak, a teď oprašovat štětečkem.
0: Práší, fuj.
1: No, už to bude opatrně, ať tomu nic neuděláte.
0: Počkej, už.
3: Je to ale trochu větší.
2: No a taky trošku hrbolatější, nebo co?
0: Ale ta barva je divná.
1: To vypadá jako, já nevím.
0: Nech mě hádat. Je, trapas. Já, promiňte, děcka, já se omlouvám, že jsem vám dělala takový zbytečný naděje.
3: A z toho si nic nedělej.
0: Mě to fakt mrzí, ale to je jenom obyčejný kus.
2: To je v pohodě, kamana, v pohodě.
1: To je dobrý, ségro. Tenhle pocit já jsem měla aspoň 100krát. No a vždycky se to zahojilo. Já jsem taky něco našla, no hele, ale to vypadá na střep z vázičky. Mm-hmm. Mm.
2: Ach, dneska je to špatné, děcka.
3: Máš pravdu, Radku. A navíc už bude 6 a vlak jede v 7. Máme co dělat, jestli to pořádně chceme uklidit.
0: Tak se teda pěkně nadřím.
2: A jeda. Já musím ještě zanést dědovi a babičce věci, co poslala moje mamka. No ještě, že bydlí kousek od nádraží, tak to tam hodíme, až půjdeme okolo, jo?
1: Takže balíme.
0: No, vždyť jsme nic nenašli.
1: No, mě to teprve teďka začalo
3: bavit. Od vlaku jsme šli skoro 30 minut.
0: Těžký život archeologa.
2: Okej, nedá se nic dělat, dneska nic. Balíme, saky paky a jde se domů.
1: To škoda.
0: No jo, na poprvý to nevyšlo.
3: Nedá se nic dělat, tak zvedáme kotvy, piráti.

0: Já ti povím, to byla v sobotu katastrofa.
1: Nesmíš to brát tak tragicky.
0: Když si představím, že jsem vás všechny dodivočil s tou mapou, s tím, že budem slavní a že na 100% objevíme přinejmenším kostru mamuta a že je to tutovka.
1: Ty za to nemůžeš, Radku, že jsme nevykopali vůbec nic.
0: Já nevím.
1: Podívej, už o volky.
2: Ahoj, kluci.
3: Čau.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Můžeme jenom teda na chvíli. Mně začíná za 5 minut dějepis a Lucie má angličtinu.
3: So, hello, boys. Co se vám stalo, pánové?
2: Co je?
0: Co by pohoda?
2: Jste nějací sežabení, ne?
3: Vám uletěli včely?
1: Tak to je teda konec. Tady je to samý zvíře. Nejdřív tady habža divočí s divočákama, nebo co? A teď zase ví něco o včelách a o žabách. Já jsem z toho fakt úplně jelen.
3: Jo, jelen, jo?
2: Ne, vážně, o co jde?
0: Ale říkal jsem tady Domečkovi, že jsem taková slibotechna. Nejdřív naslibuju a nakonec nic.
2: Radku, klídek. Kopali jsme přece jenom na kousku. A to, že jsme tam nic nenašli, neznamená, že příště se nám nezadaří. Však víš, dobrý vědec, najmě archeolog, musí mít nadlidskou trpělivost objevovat i tam, kde zdánlivě nic není. A ty bys to vzdal hned na začátku.
3: Hele, Radku, podívej, i kdyby třeba naše volejbalové mužstvo, teda družstvo, vzdávalo boj hned po každém úvodním prohraném setu, tak bychom nikdy nevyhráli ani zápas, jo?
2: Segra má pravdu. My jsme de facto prohráli jenom úvod, ale samotný zápas bude určitě náš.
3: Rozhodně.
0: Myslíte, jo? No já nevím.
1: No nemůžeme chtít přece všechno hned a teď. To bych si připadal jako nějaká rozmazlená bábovka.
3: Jo, a já taky. Jenže to my teda nejsme.
2: Dámo a pánové, vyhlašuji expedici Strašák číslo 2.
3: Jo.
1: No jasně, ať žijí strašáci.
0: To myslíte vážně, jo?
1: No jasně, ať žijí strašáci.
3: Já navrhuji rozhodně se nevzdávat a vyrazit třeba hned příští sobotu.
2: Jo, plácnem si na to.
1: No tak, habžo, nebuď bábovka.
0: Jste fakt divočáci. Tak jo, jeden za všechny, všichni za jednoho. Platí. Příští sobotu.
4: Jo.

0: Stejně, i kdybychom zase nic nenašli, vůbec mi to nebude vadit, protože přinejmenším zažijeme parádní výlet.
1: Počasíčko nám taky vyšlo, jen se podívejte, sluníčko se na nás usmívá, nikde ani mráčka, ptáci si zpívají, potůček brblá, štangla salámu nám čouhá z baťohu, co nám chybí?
2: Komár, jau. Ale já mám celou cestu takové divné mrazení po celém těle, jako by se mělo něco stát. On tomu se říká ženská intuice.
3: Já to člověče mám taky asi, nebo co? A i bez komára. Něco jako přetucha před velkým objevem.
1: Vidím, že atmosféra je napjatá. Jen se pustit do kopání.
0: No už tam budeme. Náš starý, dobrý, osamělý lom. Tak a jsme tady.
2: Mám takový návrh. Tentokrát budeme kopat na dvou místech. Já s Radkem tady a Pavel se ségrou budou pokračovat na tom místě, kde jsme už začali a budou postupovat jako směrem k nám.
1: To by šlo.
3: Nářadí. Máme pro každého.
2: Zase na mě vyšla ohnutá
0: lopatka.
2: Kdyby
0: někdo potřeboval pomoc, tak zavolá ty druhé, jo?
2: Platí.
3: Tak na svá místa a do práce.
1: Bez práce není mamuta.
4: Počkej, Lucie, netahej se s tím, teď je to těžký, ukáž.
0: Já to zvládnu.
1: No, já mám strach, ještě si něco uděláš.
0: Tak dík, no.
1: No to víš, že jo.
3: Jirčo, to vypadá, že dnes z toho taky nic nebude. Už je poledne, vidím to prostě černě.
2: Já z té námahy nějak přestávám vidět, přede mnou je úplně černo.
3: Moje nervy. Tak si utří brýle, asi v klidu, ne?
2: Je, tak to byl jen prach. Fuj, to jsem si oddechla.
3: Domečku, pořád nic?
4: Nic!
3: My také nic, domku.
4: A co pak, piráti, jak to?
3: Domku, necháme holky oddechnout a budeme sami kopat.
0: Ale my
2: ještě můžeme.
1: Žádný takový holky, odpočinek musí být, ať se nám nestráháte. No, kdo by nám potom vařil? A za chvilku musí být sváča.
2: Tak dobře, vy tu kopejte a my se s Lucí zatím porozhlednem kolem, ať jen nesedíme a nekoukáme na
0: možná
2: vás.
0: Možná něco objevíme.
3: OK,
1: domluveno.
2: Tak za čtvrt hodinky jsme tu jako na koni.

0: Ty, Domku, zdá se ti, že ty holky jsou nějak už dlouho pryč?
1: Říkali přece 15 minut, nebo ne?
0: No tak se podívej na ty svoje atomovky. Ty jsou skoro hodinu pryč.
2: To už je jedna. Lidi, já bych jet.
0: Počkej, Domku, nedělej opičky. Může to být vážné. Přestaň teď kopat.
1: Dobrá, dobrá. Je to tu bezpečné, ale něco by se muselo stát. Co když je někdo unes?
0: Nepláš. No moment, tak na co čekáme? Ty běž tady nahoru, tím ložím a potom tou puklinou ve skále a já se dám dojít doprava okolo té boudy dozadu na skálu.
1: Jo, až uvidím něco podezřelého, tak 3x hvízdnu.
0: Jo, okej. Okay.

0: Tak, to nám ještě scházelo. Mamuta nenajdem, holky se nám ztratí, jídlo zatím sní nějaký myši.
1: Je, já bych jet, kde ty holky zatrápený jsou, kam se mohly ztratit.
0: Tady to snad ani nejde.
1: Jau, Weiss, kdo sem nastražil ten balvan? Zlá hloupá květeno! Balvan, co se plete pod nohy, no, jako by nemohl být tuhle vedle. Holky, no tak, kde jste? Jirčo, Lucie!
2: Co to bylo?
3: Jo, to byl Radek a Píska. O, moudrá květeno, záchrana!
2: Radku, jo, tady jsi.
4: Pojď, bacha, Lonku, bacha, nechoď dál, nebo se propadneš.
2: Jo, počkej, jak propadnu?
1: Je, puklina, no tam bych nechtěl řachnout.
4: No jo, no, aha, už se stalo, holky tam zahučely.
5: Pomoc!
6: Pomoc!
1: Je vám něco? Jste v pořádku?
6: Nic nám není, ale je tu hrozná tma.
5: Je nám zima, máme hlad.
1: To my máme taky.
4: Domku, prosím tě, dávej bacha, ať tam nezahučíš tak, jak oni. Klouže to.
1: To víš, že jo. Holky! A jak jste se tam vůbec...
4: A je tam taky.
2: Holky, jak jste se sem vůbec dostali?
6: No, tak nějak jako ty víš.
7: Jsem ti, Domku, říkal, že to klouže. Hej, jsi v pořádku?
1: Habžo!
6: Pomoc!
1: Je tu tma jak v pytli!
7: Hej, počkejte tam, spustím vám tam na provázku baterku. Donesu taky lano.
4: Chvilku počkejte, jsem tu hned. Tak, a jsem tu. Žijete?
5: To víš, že jo.
7: Hej, tak pozor! Spouštím! Už jsem tu baterku rozsvítil, jo? Ať na to vidíte.
4: To je případ. Ještě, že sebou vždycky nosím nějaký ten provázek.
7: Hej, tak co, máte?
6: Jo, už ji držím.
0: Takhle hloupě spadnou do nějaké díry.
1: Připadám si jako myš. Je, já bych jet. Ty, Habžo! Pošli nám sem po provázku tu štanglu salámu.
7: No, to si budeš muset ještě počkat. Až vás tam dostanu.
6: Tak, a to je konec těm vykopávkám. Za nějaký čas nás budou stejně jenom kostry. Budou z nás vykopávky.
8: Hele, ségra, počkej. Ty to všechno hned vzdáváš. Odtud se přece dostanem. Nebo ne?
6: A jak?
0: No jasně, že jo. Víte co? Jdeme najít nějaký východ.
1: Habžo! My to tu dole omrknem a pokusíme se najít východ. Někde ta jeskyň musí mít východ. Když tady táhne, to je děsný.
4: Hlavně se tam nestraťte, jední myšáci. Kdo ví, kolik to má chodeb? No, zatím tady uvážu, ano? K tomu stromu. Pomalu ho tam spustím. Snad se po něm dokáží vyšplhat. No, tak a je to. Mělo by to udržet i slona.
7: Holky, domečku, ozvěte se. Jste tam?
4: Jak dlouho vám to trvá, nebo co?
7: Hej, už tam máte lano. Hej, no tak co je s váma? Hej, jste tam vůbec ještě? Halo?
4: Vy tam spíte?
7: Ozvěte se.
4: No, tak to je konec.
9: Ahoj, Radku, tady jsme.
0: To koukáš, co?
6: Proč máš tak vyvalené oči?
7: Duchové, strašidla, zachraň se, kdo můžeš.
9: Radku, neblázni.
7: Zombie vylezají z hrobu.
0: Abe.
9: Prosím tě, klid, neblázni, to jsme přece my, živí a zdraví.
7: Ne.
0: Podívej, Radku, to jsem já, Domeček. No a tohle, když se upucuje, tak je to Lucie.
9: Jo.
0: A tohle, když se trošku opráší, tak zase Jirča. No, jsme to my.
7: Ne. A jak to, že nejste tamhle dole, co? Vy jste falešní dvojníci mých kamarádů.
9: Ale ne, Radku, prosím tě, neboj se pořád a poslouchej.
3: Tak jinak, Radku, tady tohle to je tvoje baterka, vidíš, že jo?
7: Jo,
3: no,
7: je?
3: A používají snad strašidla baterky, aha.
6: Ne. My jsme prostě a jednoduše objevili druhý východ z jeskyně. A nejenom ten východ.
7: Okej. Trochušku jsem si oddechl.
8: Ale teď musíš, Radku, jít s náma dovnitř, protože...
6: Máme totiž pocit, že to není až tak obyčejné místo.

0: To je zvláštní. Je to pár metrů od té chatrče a nikdo si toho nevšiml.
1: To proto, že to bylo zavalené balvanem.
2: Taky jsme nejdřív viděli jenom malou škvíru.
3: Malou puklinu a prosvítalo tam světlo.
1: A stačilo pár úderů.
4: Trošku se do toho opří, rozumíš?
2: Jo, a byli jsme venku.
1: Jenže teď ovšem polezem dovnitř. Tak bacha.
0: To je celkem velký prostor.
2: Zvenčí to nevypadá ohromné, protože je to pod skálou a pod kopcem zároveň. Je, hele, vidíš vzadu tamhle to světýlko? No, tak tudy jsme sem spadli, ještě tam visí tvoje lano.
1: Radku, ale teď pozor, pojď sem, něco ti ukážeme. Hele, koukni na tu stěnu za tebou.
0: Nekecej, to není možné, vždyť to je, to je...
2: Jo, Radku, to je pravá, nefalšovaná, překrásná jeskyní malba opravdického pračlověka. Jo.
0: Tyjo.
3: Vždyť jsem to říkal, že najdeme přinejmenší mamuta.
0: Co to vůbec je?
2: Připomíná to kresbu pakoně, či co?
1: Hele, podívejte se, co mám. To leželo tady na zemi, jsem zvedla.
3: Ukáž? Vždyť to vypadá jako pazourek.
0: No to taky je pazourek.
2: Já nevěřím vlastním očím. Chápete to? Tak přece, dokázali jsme to.
0: Moje nervy, opravdická kresba na stěně, pazourek, to je jako ve Francii, v těch jeskyních.
2: Myslíš, jeskyně v Lasko, že jo?
0: Jo,
2: jak
0: no.
2: Byly v učebnici dějepisu.
0: Jo, přesně tam.
1: Hele, domečku, prosím tě, neblikej s tou baterkou a svít na jedno místo a tě vidět.
3: To víš, že jo.
0: Moment. Domku s tou baterkou, opatrně.
2: Tam něco vidíš?
0: Prosím tě, posviť tamhle. Nakonec, do toho černého místa, tam. Pomalu. To je ono.
1: To je mamut.
3: No, sice jenom namalovaný, ale mamut.
1: Ale štípněte mě, jestli se mi to nezdá. Au, to bolí. Nezdá. Jupí,
3: budeme slavní.
2: A skončíme v učebnicích dějepisu.
1: Jo, to bude oslava.
0: Domečku, posvít ještě na něho.
3: Je to prostě takový náš mamutík.
0: No a teď můžeš posvítit na nás. Och.
2: Ano, to jsem já taky. A
0: úchvatná pravěká jeskyně s opravdovýma malbama. A kdo ví, co tu všechno ještě najdeme. To bude strejda čubrnět.

0: píše o bráchovi. To se řekne.
1: Káš?
0: Hej, neber mi to. A je tam taky o Pavlovi. A o nějaký Honka.
2: O našem Radkovi. Ukaž, ať se taky podívám.
0: A jsou tam vyfocení u toho obrázku mamuta.
1: Koukni, to jsem já.
2: No opravdu.
1: Tady je Lucie, Irena a Pavel.
2: No fakt? Tak náš kluk a jeho parta jsou slavní. To se podívejme. Hm? Konečně máme být na koho pyšní.
1: Jo.
0: No ty taky najít mamuta.
2: Ale jdi, ty náš malý archeologu.
1: Doufám, že příště najdem přinejmenším celého dinosaura.
0: Juuu!

0: V rámci dnešního mimořádného barvínku jste slyšeli reprízu z roku 2000 Habaďůry, lov na mamuta, rozhlasová hra. Napsal Radek Habáň, účinkovali Irena Novotná, Lucie Endlicherová, Radek Habáň, Pavel Chaloupka, Klára Beránková, Prokop Zahrádka, Jiří Benda, Jana Šmítková, Magda Hausrová a Dušan Baur. Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu v 11 dopoledne. V aktuálním vydání Barvínku vás s Tamarou a Lenkou pozveme do kouzelného světa pohádek. Popovídáme si o těch nejznámějších filmových i knižních příbězích, které provázely dětství našich rodičů i prarodičů, ale i o těch, které mají rády dnešní děti. Dozvíte se, jak vznikly v uvozovkách mikropohádky vysílané na Proglasu a zjistíte, co všechno nám pohádky mohou předat od odvahy a přátelství až po to, že dobro nakonec vítězí. Chybět nebudou ani krásné pohádkové písničky. Nalaďte si nás v úterý 28. července 10 minut po 17. hodině. Jinak samozřejmě v 11 každou neděli bývá Proglaso. No ale teď už čas na dnešní myšlenku na den. Mohli jste ji slyšet před 6 a uslyšíte i před 6 večerní a je výtahem z promluvy papeže Františka před polední modlitbou na náměstí svatého Petra v neděli 30. července 2023. Uslyšíte Martina Holíka a má název Nenavykejme průměrnosti, hledejme Pánovu novost.
1: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví podobenství o kupci, který hledá drahé kameny. Když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji, píše se u evangelisty Matouše. Zastavme se u gest tohoto kupce, který nejprve hledá, pak najde a nakonec kupuje. Hledá. Podnikavý kupec nepřešlapuje, ale vychází z domu a vydává se hledat drahocenné zboží. Nestačí mu ty, které už má. Neuzavírejme se do zvykovosti, ale oživujme touhu, aby v nás nevyhasla touha hledat, jít vpřed. Pěstujme sny o dobru, hledejme novost Páně. Pán se neopakuje, vždy přináší novost, novost ducha. Náš postoj tedy je hledat. Druhým gestem je nalézat. Kupec je prozíravý a všímavý člověk, umí rozpoznat perlu velké hodnoty. To není snadné. Vzpomeňme na orientální bazary se stánky překypující zbožím. Někdy na těchto trzích lze objevit cenné věci, vzácné knižní svazky, výjimečnou starožitnost. Poučení pro nás zní. Každý den, doma, na ulici, v práci, na dovolené, máme příležitost rozeznávat dobro. Neplýtvejme časem a svobodou na nepodstatné věci, pomíjivé zábavy, které nás uvnitř zanechávají prázdné. Každý den hledejme vzácnou perlu v setkání s Bohem a s druhými lidmi. Náš postoj tedy je rozpoznávat, rozlišovat. Třetí kupcovo gesto perlu kupuje. Zná její hodnotu, prodává všechno, aby ji mohl mít. Radikálně mění inventář skladu. Zůstane mu jen ta perla. Je to jeho jediné bohatství, smysl jeho přítomnosti a budoucnosti. I toto je pro nás výzvou. Ale co je touto perlou? Touto perlou je sám vypravěč podobenství. Je to Pán. Hledat, nalézat, setkat se a žít s Pánem. Ježíš je drahocenná perla života, kterou je třeba hledat, najít a učinit ji za svou vlastní. Stojí za to do něj investovat všechno, protože když potkáte Krista, život se změní. Shrňme tedy tři gesta onoho kupce. Hledat, najít a koupit. A ptejme se, hledám ve svém životě? Mám pocit, že už mi to stačí? Nejsem už v duchovním důchodu? Kolik mladých lidí už je? Nalézám? Cvičím se v rozlišování? Umím se vzdát toho, co mi dává málo nebo vůbec nic? A konečně, umím se vydat pro Ježíše? Je pro mě největším dobrem v životě? Bylo by hezké mu dnes říci, Ježíši, ty jsi největší dobro. kéž nám Maria pomůže hledat, najít a obejmout Ježíše celým svým já.

0: Na Radiu Proglas vás veme k polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paní Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
0: Amen. A připojíme ještě modlitbu před jídlem. Pane, ty nás obdarováváš různými dary, včetně tohoto jídla, které budeme jíst, a včetně lidí, kteří jej nám připravili. Prosím tě, postarej se o pokrm pozemský i duchovní pro nás všechny. Amen.
1: Amen.
0: Svatý Jáchyme a svatá Ano,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 5 minut na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která potrvá až téměř do půl druhé. No a nabídne nám dnes 4 díla od 4 různých autorů. Všichni to budou čeští autoři, tak to ještě také dobré zmínit. Jako první symfonie Esdur opus 4 číslo 4 Jana Václava Antonína Stamice. Severský komorní orchestr bude hrát pod vedením Niklase Warda.

Dozněla první z dnešních čtyř skladeb hudební siesty na Radiu Proglas. Symfonie S. dur, opus 4, číslo 4, Jana Václava Antonína Stamice. Severský komorní orchestr hrál pod vedením Niklase Warda. Druhá z dnešního čtyřlístku hudebních děl v rámci siesty, hudební siesty na Radiu Proglas bude poema. Symfonický poem opus 33 s názvem O věčné touze. Autorem je Vítězslav Novák, my uslyšíme Českou filharmonii, kterou bude dirigovat Karel Šejna.

A já ještě připomenu, nebo řeknu možná spíše, že premiéru měla tato skladba 8.2.1905, dirigoval tehdy Oskar Nedbal a byla dokončena tato symfonická poema v roce 1904, nebo symfonický poem.

Tolik symfonický poem opus 33 s názvem O věčné touze, dokončen v roce 1904. Autorem byl Vítězslav Novák. My jsme slyšeli Českou filharmonii, kterou dirigoval Karel Šejna. Premiéru měla tato skladba 8.2.1905, kdy ji dirigoval Oskar Nedbal. Jsme v polovině dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. Máme tu třetí ze čtyř částí. Rapsodie, koncert pro violu a orchestr katalogové číslo 337 z roku 1952 Bohuslava Martinů. Českou filharmonii bude dirigovat Christopher Hogwood, ale především na violu bude hrát Bohuslav Matoušek.

Dozněla rapsodie, koncert pro violu a orchestr, katalogové číslo 337 z roku 1952 Bohuslava Martinů. Na violu hrál Bohuslav Matoušek, Českou filharmonii dirigoval Christopher Hogwood. To byla třetí ze čtyř částí dnešní hudební siesty na Radiu Proglas a teď je tu ta poslední, závěrečná. Jedná se o symfonickou báseň Vodník, opus 107 Antonína Dvořáka. Slovenskou filharmonii bude dirigovat Zdeněk Košler.

Tolik symfonická báseň Vodník, opus 107 Antonína Dvořáka. Slovenskou filharmonii dirigoval Zdeněk Košler. Zároveň tečka za hudební siestou na Radiu Proglas pro dnešní den. Další tu bude opět zítra po 12. hodině.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: 13 hodin 30,5 minuty. K mikrofonu usedl už po 11. hodině Milan Čoba, ale až teď jsem se dostal de facto ke slovu k tomu, abych vám popřál nejenom krásnou neděli 26. července, kdy mají svátek všechny Any, včetně mojí maminky, takže pokud mě poslouchá, taky zdravím. A v církevním kalendáři jsou zapsáni právě rodiče paní Marie, svatý Jáchym a Anna. Co nás tedy čeká ve vysílání Radia Proglas do 16. hodiny, to podstatné, nebo větší část už máme za sebou. Takže teď to budou písně do druhé hodiny, no a tradičně ve dvě hodiny bývá nedělní pohádka, nejinak tomu bude i dnes. Příběhy z letního lesa, kde roste celé velké houbové městečko, napsal Milan Šimek. No a my v dnešním vyprávění uslyšíme o moudrosti starého hřibu. Takže těšit se můžete na druhou hodinu odpolední. No a pak od půl třetí začne blahopřání a v 16 hodin pak písničky z archívu, ale ty už bude mít na starosti moje kolegyně Alena Rubášová, která vás provede dnešním vysíláním od té 4. hodiny odpolední až do konce dnešního dne a také nocí. Česko-britský písničkář James Harris vydal album Love and Desire. Nová kolekce autorských písní vznikala pod dojmem starých fotografií pořízených analogovým fotoaparátem, které hudebníka přivedly k úvahám o kráse, nedokonalosti a spontánnosti. Na nahrávce se vedle Harrise podíleli mimo jiné Matěj Belko, Tomáš Neuwirth, William Bereš a další. Komorně laděné skladby spojují prvky folku, soulu a písničkářské tradice a staví na civilním projevu i silných melodiích. No a my si z tohoto alba zahrajeme právě titulní Love and Desire, tedy láska a touha.

0: píseň, která kritizovala konzumní společnost, lehce sarkastická, s názvem Medvídek Pů, a hrál a zpíval folk tým, konkrétně zpíval Ivan Huvar. Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v Brně Starém Lískovci připomíná 20 let zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jako jednotné organizace. Dílo ateliéru Malujeme jinak vzniklo spoluprací distribuční společnosti EGD, záchranné služby a jejího nadačního fondu. Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme jinak řekl:
1: mně připadlo trefný udělat ty atributy, které jsou pro záchranku nejdominantnější, což jsou chirurgické rukavice, které nám vlastně z té boční stěny jako ukazují ještě jako symbol srdce, vevnitř ještě linka života. A z boční strany je v podstatě zase pohled do záchranky v takovým zvětšeným detailu, kdy jde vlastně o zase tu ruku toho záchranáře, který tlačí dovnitř ten záchranářský vozík nebo to lůžko.
0: No a teď už dáme prostor německo-islandské skupině Matching Drapes. Budeme si hrát z alba Listen to Berlin 2025/26, kde hrají a zpívají různí interpreti, včetně této skupiny. No a uslyšíme píseň Hypnic Jerk, tedy hypnický s odpuštěním blbec.

0: Singl z loňského roku zpívala Marie Tilšarová, na kytaru hrál Jarda Helešic a píseň měla název Za stěnou z deště. V Pasohlávkách na Brněnsku otevřeli sanatorium Pálava. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. První přijme v září. K dispozici budou mít léčebný bazén nebo stroje k procvičování chůze. Sanatorium využije i silně mineralizovanou vodu. Možnosti vodoléčby představil ředitel Antonín Vodák.
1: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Ku podivu není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. Čtyři vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu a tam na konci už jsou jenom výřivky, které pracují s běžnou pitnou vodou.
0: Stavba sanatoria trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí psychologové či logopedi nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči uhradí zdravotní pojišťovna. Žádosti o péči začne sanatorium přijímat 17. srpna. A teď už píseň o Brně, která je zároveň básní Dory Kaprálové. Má název Rodná údolí a my uslyšíme Lucii Dlabolovou z jejího alba. Na kytaru ji bude doprovázet Marek Doubrava.

0: Singl z letošního roku s názvem Karpatská zpívala Tereza Richtrová. 14 hodin 1,5 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas. Krásné nedělní odpoledne přeje Milan Šoba. Příběhy z letního lesa, kde roste celé velké houbové městečko, napsal Milan Šimek. V dnešním vyprávění uslyšíme o moudrosti starého hřibu.
1: O moudrém hřibu. Nedaleko houbového městečka se potkali dvě myšky. Být to někde jinde, tak se obě slušně pozdravili, možná si trochu i popovídali a šli zase klidně dál. Jenže ouha. Ty dvě se potkali právě u jahodového keříku, na kterém rostla jedna jediná, ale za to pořádně veliká jahoda. Až se sliny zbíhaly. Tak se nedivte, že i myšky na ní dostaly velikánskou chuť. Hned se vrhly ke stonku s jahůdkou a třásly, dokud vonavě červená kulička nespadla dolů. No a teď nastala tahanice. Každá chtěla jahodu jenom pro sebe. Rvali si ji navzájem z paciček, tahali se za vousy, pištěli a ječeli tak, že probudili starého moudrého hřiba.
2: Co pak?
1: Brumlal si hřib pod vousy a protože byl poněkud nedoslýchavý, přiložil k uchu houbu, která vypadala jako trubka, a uslyšel.
3: Ta je moje, ne moje, dej mi ji a nedám.
1: A tak podobně. Pantáta hřib otočil své naslouchátko a zatroubil. Z trávy se vynořil zajíc.
4: Přejete si?
1: A když mu to hřib řekl, zajíc se rozběhl k místu, odkud zazníval myší křik. Za chvilku byli zpátky všichni tři, i s jahůdkou. Hřib vyslechl rozčilené brebentění myšek, pokýval hlavou a znovu zatroubil. Tentokrát dvakrát po sobě. Úplně tiše přistál v mechu brouk tesařík. Uklonil se před hřibem, vyslechl ho a řekl.
5: Ano, hned se na to podíváme.
1: Z kožené brašny vytáhl krejčovský metr a vyměřil na jahůdce střed. Potom ji pilkou svížně rozdělil na dvě přesné poloviny. Každá myška dostala jednu, všichni byli spokojeni. A moudrý hřib se opřel zády o pařízek, aby ve spaní dohnal, co zameškal.

0: Nespal dlouho. Naříkavé píp, píp, píp zaplašilo jeho sny. Zvedl hlavu a spatřil ptáčka, Pěnkavku.
1: Stalo se něco?
0: Zeptal se Hřib a Pěnkava ze sebe vzrušeně chrlila.
2: Mám doma tři děti, píp, kluka a holčičky, píp, před chvílí jsem jim přinesla krásnou tučnou housenku, píp, a jak se po ní natahovali, klouček vypadl ze nízda, píp, leží chudinka pod stromem a nemůže zpátky, píp, a co když přijde kuna, píp, pomozte, píp.
0: To se snadno řekne, pomozte, ale jak? Hřib se zamyslil. Pak se poradil se svou moudrou knihou a zavolal zajíce. Něco mu pošeptal do dlouhého ucha a zajíc vyrazil. Běžel, jako by šlo o život. Však taky šlo.
3: Hoří! Hoří!
0: Ozvalo se náhle z hlouby lesa. Pro pána, co pak někde opravdu hoří? Ale ne, jen co si sviští. Už jste někdy, děti, viděli uhánějícího šneka? Neviděli? No, já taky ne. Ale tenhle se opravdu přihnal. Skoro by se dalo říci přiřítil. On to byl totiž zvlášť trénovaný šnek. A na něm seděli hasiči, hříbci, křemenáči v oranžových přilbách. Byli to zkušení hasiči. Hned pochopili, oč jde. A rozjeli se k místu nehody. Ze šnekovy ulity vytáhli hadici a začali stříkat. Aby vypadnuté ptáčátko nezmoklo, jeden z křemenáčů nad ním držel houbu bedlu na místo deštníku. Za chvíli se v mechu před ptáčetem udělala taková, no, vypadalo to jako boule. Rychle se zvětšovala, až najednou rup. Boule praskla a objevila se hlavička muchumůrky růžovky. Křemenáči na ní posadili pěnkavčího kluka a vesele zalívali dál. Růžovka rostla a rostla a klobouček s pěnkavičkou se zvedal výš a výš a ještě výš, až dosáhl k samotnému hnízdu. Maličky udělal hup a byl zase doma. To bylo radosti. Pěnkavka se mohla upípat, jak byla ráda. Ale to už pan Hřib zase spal.

0: Do třetice ho probudilo zvonění.
1: Bim bam, bim bam.
0: Ozývalo se od houbové zvoničky.
1: Pomoc, pomoc, náš les byl napaden houbožravými červy.
0: Byly jich celé zástupy. Chudinky houby, které se jim připletly do cesty. Červy se na ně vrhly jako zběsilí a vrtali a vrtali. A když do takové nebohé houby navrtali spousty droboulinkých chodbiček, houba chřadla a chřadla, až se rozpadla do celé.

0: pak se nedivte, že se kolem starého hřiba zhromáždilo plno vystrašených obyvatel houbového městečka.
1: Musíš nám pomoci.
2: Moudrý hřibe, zachraň nás.
3: Zničí všechny houby.
2: A co naše děti?
0: Ozývalo se ze všech stran. Ustaraný hřib přivolal zajíce.
4: Běž pro pěnkavu, ale rychle.
0: Zajíc vylítl jako šíp z luku. V cuku letu byl zpátky i s pěnkavkou, tou, které zachránili vypadlého látko. Hřib zalistoval v knize.
4: Vidíš, to jsou oni.
0: Byl tam obrázek červa s příšernými kusadly. Brr, až se všichni otřásli. Pěnkava si obrázek důkladně prohlédla a hned zase zmizela.
4: A teď se klidně vraťte domů. Brzy bude zase všechno v pořádku.
0: No jen aby. Hladoví a zdivočelí červy se nebezpečně blížili k houbovému městečku. Na jeho okraji už bylo slyšet jejich zlověstné chroupání. Houby se tetelily strachem. Ale pak to přišlo. Ve vzduchu se ozval jakýsi podivný šum a svist. Co to? Snad letadla? Nejdříve tomu přišla na kloub vysoká bedla. Když se zaklonila, spatřila nad sebou tmavý mrak. Že by zase pršelo, napadlo jí. Jenže pak se podívala pozorněji a hele, žádný mrak, ale pořádné hejno ptáků. Byli tam skoro všichni ptačí obyvatelé lesa, síkorky i pěnkavy, drozdi i lindušky, budníčci, lejsci, číšci, červenky, brhlíci a mnoho dalších, ba nechyběli ani malinkatí ptáčci jménem králíčci. A víte, kdo je vedl? No přece naše pěnkavka. Tahle ptačí letka přiletěla na místo, kde právě řádili červy. Jednou, dvakrát nad nimi zakroužili a pak vrhli se střemhlav dolů, jen to zasvištělo. Než se červy stačili vzpamatovat, jeden po druhém mizeli v ptačích zobáčcích. A na ty, co se poschovávali v houbách, taky došlo. Jeden z ptáčků, byl to skřivan, vytáhl spod křídla flétnu a zahrál na ní několik trilků. A červy? O těch je známo, že jsou hrozně zvědaví. A tak hned vystrčili hlavy, aby se podívali, kdo to hraje. A to neměli. Protože v tom okamžiku přilétl některý ptáček a šup, už měl červa v zobáku. Buď se s ním vypořádal hned na místě, nebo ho odnesl ptačí drobotině. No a takhle to šlo ráz na ráz a za chvíli, věřte nebo ne, široko daleko nebylo jediného červího chamtivce. To si houby oddechly. Ty pokousané hned ošetřil doktor Datel. Však taky vypadal náramně důležitě. A všechny houby bez rozdílu moc a moc děkovali ptákům za záchranu.
1: Vy jste pomohli nám a my teď zase vám. A kdo ví, jak by to všechno dopadlo nebýt moudrého hřiba?
0: Řekla pěnkavka. Tak šli všichni za moudrým panem hřibem. Ale ten už opět spokojeně pochrupával. Snad už ho teď nikdo nebude rušit.

Pohádku vám dnes vyprávěl Martin Holík, myšky byly Aneška Jakubcová a Kateřina Kovaříková, starý hřib byl Dušan Baur, zajíc a zvon Vladimír Kinter, brouk Tesařík Pavel Chaloupka, Pěnkava Romana Odstrčilová, lesní tvorové a červy Pavel Kunčar a Adriana Růžičková. Režijně spolupracovala Irena Kintrová a mistr zvuku Pavel Kunčar.

ve Filadelfii, zřizovaná augustiniánským řádem. Na této nejstarší katolické univerzitě v Pensylvánii vystudoval americký papež matematiku. Cenu si podle ní zaslouží ti, jejichž dílo představuje ucelenou vizi udržitelnosti. Ta by měla spojovat ochranu životního prostředí se sociální spravedlností, péči o zranitelné skupiny obyvatelstva a zodpovědné hospodaření s ekonomickými a přírodními zdroji. Nominace lze podávat do konce července. Jméno laureáta pořadatelé oznámí v září. Ceremoniál pak bude v polovině října v letním papežském sídle Castel Gandolfu při mezinárodní konferenci zhruba 300 vědců, zástupců církve nebo nadací. La Lettera, tedy český dopis, tak se jmenuje píseň italské zpěvačky Maria Mazzotta a španělského producenta Raulfa Refriho. Ten bude hrát na kytaru či na klávesi, ta první bude zpívat. No a doprovází kor Plejáde.

že uklízečka je hodná paní, necháváš mouhy a přesto jí platit. A to víš, že její manžel zůstal tam někde u Charkova, no tak jí to odpust.

0: Skupina Pole, píseň Hadr. 12 let doprovází Adite náhradní rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro děti. Služba, která spadá pod diakonii Západ Českobratrské církve evangelické, nabízí mimo jiné respitní pobyty. Jsou zaměřeny na odlehčení pěstounů a zároveň poskytují dětem program pro rozvoj emocí a vztahů. Za službu Adite hovoří Veronika Šimečková.
1: Aktuálně pořádáme dva terapeutické letní pobyty. Starší děti ve věku od 13 do 18 let čeká terapeutický pobyt pro dospívající a ten je nazvan Cesta poklidného bojovníka. Děti budou provázeny tématy pro dospívajících. Cesta poklidného bojovníka, tam se vlastně zaměřujeme na budování identity, posilování sebedůvěry, navazování nových vrstevnických vztahů, podpory sebevědomí a posílení identity. Jedná se o terapeutické letní pobyty. Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči, tak si sebou nesou různá traumata a potřebují specifický přístup. Spustili jsme veřejnou sbírku, skrze kterou nám můžete pomoci uhradit ubytování, stravu i programový materiál nebo zázemí pro aktivity a tu sbírku najdete na stránkách darujme.cz. Budeme rádi za každý příspěvek a sdílení.
0: Píseň Klíče z filmu Nečekané léto a Barbora Poláková.

Píseň Nameless Children, tedy bezejmenné děti. Single z loňského roku zpívala Markéta Irglová. Jednalo se o reakci na současné války, obecně na děti ve válkách.

Posloucháte vysílání Radia Proglas, je 14 hodin a téměř 35 minut, neděle 26. července. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Milan Šoba. Tento čas je určený pořadu blahopřání a vám, abyste mohli popřát svým blízkým nebo přátelům k narozeninám, ke jmeninám, čili k svátku, k výročím, nebo můžete jen tak někoho pozdravit a vzkázat mu něco hezkého. První na řadu ale přijdou přání, respektive přijde jedno přání, které nám zasíláte poštou nebo mailem a kde si krom vašeho přání můžete vybrat i písničku. Je to tedy jediná možnost, jak si vybrat písničku a to napsat dopředu písemně. Dnes nám tedy přišlo jedno jediné přání a tak pojďme rovnou na něj. Je to přání k 50. narozeninám otce Pavla Šenkyříka, faráře v Brně na Petrově. Zrovna dnes je má 26. července. Vše nejlepší k narozeninám kulatým, zdraví, boží požehnání, dary Ducha Svatého, ochranu Panny Marie přejí farníci z Vídně u Velkého Meziříčí. Vzorně tady napsali všechny tři návrhy písně, no a protože jsou tedy jedinými, kteří poslali písemné blahopřání, tak samozřejmě zahrajeme hned ten první tip, který poslali, a to je Madonna. Samozřejmě Madon takhle v názvu písní máme v naší databázi celou řadu a tak já jsem vybral takovou osvědčenou klasiku v podání Střípků, tedy scholy studentů olomouckých fakult. Tak tedy pro otce Pavla Šenkyříka.

Tak to byla Madonna a hudební přání pro otce Pavla Šenkyříka k jeho dnešním 50. narozeninám. Narodil se v Brně a také v Brně na Petrově je. A bylo to přání tedy od farníků z Vídně u Velkého Meziříčí. Tím zároveň tedy tím jediným písemným blahopřáním ta písemná část končí. Chcete-li i vy vybrat píseň pro toho, komu chcete blahopřát, budete muset napsat buď písemně, tedy poštou klasicky, na adresu Radio Proglas Pelikova 20/2C, píše se to tedy s dvěma L a C, Pelikova, Brno 602 00, nebo chcete-li e-mailem blahoprání, tedy blahopřání bez háčku, bez čárek, to určitě víte všichni už, @proglas.cz, a nebo máte na stránkách 3x2tv.proglas.cz formulář, a sice v oddílu slovesné kontaktní pořady. To je důležité, abyste se tam orientovali na těch stránkách, takže slovesné kontaktní pořady, tak tam na stránkách proglas.cz to najdete. 3x2tv, tečka ještě předtím samozřejmě. No a nyní už zapínám linku k nám do studia Radia Proglas v Brně a vy můžete začít volat. Telefonní číslo je 739 850 345, ještě jednou 739 850 345, a jak jsem říkal, nebudete si moct vybrat písničku, písničky už máme předvybrané, takže to bude zkrátka píseň, která bude další na řadě, ale můžete zkrátka svoje blahopřání přes telefon říct. No a my si dáme jako první píseň Stříhali do hola malého chlapečka. Bude zpívat Vladimír Mišík za doprovodu své skupiny ETC. Na kytaru nám zahraje Otakar Peřina, na harmoniku Petr Kalandra, na akordeon hraje Sláva Kunst a všechno otextoval Josef Kajnar ze sbírky Nové mlýny.

učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

stříhali do hola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

asi všichni známe, Aneta Langerová a Voda živá. Mám pocit, že možná nás posloucháte někde u vody a zkrátka nevoláte. Pro jistotu ještě jednou řeknu telefonní číslo 739 850 345. Můžete někomu poblahopřát. Než se tak stane, tak já ještě pustím další dvě písně a tu další tedy pošlu všem Aničkám, včetně mé mamince, které mají dneska svátek, a vůbec vám všem, na které by si třeba někdo nevzpomněl, že máte dneska nějaké výročí, narozeniny, anebo v nejbližších dnech také svůj svátek. Hej, lásko, nečekej, tak se jmenuje píseň, kterou nám zaspívá Věra Špinarová za doprovodu Ladislava Štajdla s jeho orchestrem.

Potlesk patří skupině Bohdana Mikoláška, zpíval právě Bohdan Mikolášek a Věra Mikolášková. Píseň získala první místo v kategorii folk na portě 1974, měla název Namaluj brácho dům. Ano, a my jsme ji hráli z alba Porta 5 právě z roku 1974, kde hrají a zpívají různí interpreti. Nevoláte na číslo 739 850 345, a tak já si dovolím dneska blahopřání ukončit. Pošlu ještě dvě písničky přes 15. hodinu pro vás, pro všechny, k příjemnému nedělnímu odpoledni, a pak si budeme, nebojte, stále hrát příjemné písně. A ještě nějaké zprávičky také do toho dáma, ale nebojte, nakonec telefonát bude, budeme volat otci Jiřímu Šlégrovi zhruba o 15:45, tak se také něco dozvíte. Tak tady máme skupinu Vltava a píseň Prasátko.

0: Tak nakonec tu přece jen máme jeden telefonát. Hezké odpoledne, tady Radio Proglas, Milan Čoba, kdo je tam?
1: Tady je Výba Tesařová, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: My posloucháme s mamkou vaše vysílání a ano. Tak jsme si říkali, že vám zavoláme a chtěli bychom popřát, protože dneska mají svátek všichni seniori, tak všem seniorům. A pak bychom chtěli taky popřát mojí sestře Aničce, mojí neteři Aničce a pak ještě stavec Kuba měl včera svátek, tak taky jim všechno je lepší. A potom ještě Aničce Tichavské, která je paní doktorkou na infekci na Mělníku, tak ty taky všecko nejlepší. No a pak taky vám všem. A ať se vám daří a všem ať se nám daří. A ještě vlastně můj taťka by měl zítra narozeniny. Takže i vlastně tomu taťkovi, který je už teďka někde jinde, tak taky k narozeninám. Takže to je všechno.
0: Jste moc hodná, že jste zavolala a já to nebudu opakovat, protože bych si to nezapamatoval, ale vy jste to všechno řekla. A my posleme píseň Modrá od Jany Kiršner, ta je moc pěkná, tak bude odměnou pro všechny, které jste jmenovala. Děkuju za zavolání.
1: Já taky děkuju a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Tak to byla píseň pro všechny seniory od naší posluchačky. Píseň z roku 1999. Navzdory tomu, že jsme hráli z alba české a slovenské hity 2000, kde hrají a zpívají různí interpreti. No a já tu mám dalšího volajícího. Tady je Radio Proglas Milan Čoba. Kdo pak je tam?
1: No dobrý den, tady je Pavla Zemanová z Bohatých Mákovic. A já bych chtěla popřát
0: ano.
1: Paní Aničce z Kněždubu. Bohužel už si nepamatuju příjmení. Jezdívali jsme spolu do Kyjova na kapačky. A tak já bych jí chtěla popřát, jestli poslouchá rádio. Hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání a radosti ze života.
0: Tak moc děkujeme, snad bude poslouchat a snad tu písničku uslyší. Dobře, děkujeme, mějte se krásně. A tou písní je píseň Šrouby do hlavy od skupiny Lucie, velmi známá.

0: Náboženské menšiny v Pákistánu, včetně křesťanů, dál čelí vážným důsledkům tamních zákonů o rouhání. Podle svědectví místních obyvatel mohou i nepodložená obvinění vést k násilným útokům, ztrátě domova nebo dlouholetému věznění. Mnozí proto žijí v neustálém strachu a svou víru raději veřejně neprojevují.
1: Obvinění z rouhání představují v Pákistánu vážný problém, který v posledních letech ještě více narostl. Upozorňuje na to katolická zpravodajská služba EWTN News na svém webu. Více než 96% obyvatel Pákistánu tvoří muslimové a většinu obviněných z rouhání podle dostupných údajů tvoří právě muslimové. Podle svědectví dvou pákistánských křesťanů ale tato obvinění zvlášť silně dopadají na náboženské menšiny. Například křesťany nebo hinduisty. Oslovení lidé popisují případy, kdy byla obvinění využita k osobním sporům nebo vydírání prostřednictvím sociálních sítí. Následovat mohou útoky davů, vypalování domů nebo dlouhé roky ve vazbě. Svědci podle zmíněné zpravodajské služby zároveň upozorňují, že mnoho podobných případů se podle nich vůbec nedostane do hlavních médií. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: Tématu se podrobněji věnujeme na webu zprávy.proglas.cz.

0: 20 folkových písní 2. Vandrovali hudci. Tak se jmenuje album, kde hrají a zpívají různí interpreti. A my jsme z tohoto alba slyšeli píseň Jízda králů, Hana a Petr Ulrichovi a skupina Javory. Tady je Radio Proglas, 15 hodin a 15 minut. U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů se při bohoslužbách ve farnostech vrchlabského děkana Jiřího Šlégra udílelo žehnání dědečkům. Mohli je dostat v chrámu svatého Vavřince ve Vrchlabí i v kostele svatého Petra v nedalekém Špindlerově mlýně a včera u svatého Jakuba při pouti v Dolním Lánově. S otcem Jiřím Šlégrem jsme teď ve spojení. Dobré odpoledne, vítejte na Proglasu.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás i všechny posluchače Radia Proglas teďka ze Špindlerova mlýna z Krkonoš.
0: Ano, co takové žehnání dědečkům obnáší, jak to vlastně vypadalo?
1: To vypadá tak, že já to vždycky vyhlašuju dopředu a my už to tady máme několikátý rok, že pozvu dědečky dopředu, před lavice a většinou to bývá na konci mše svaté a tak i vidíme vlastně, kolik těch dědečků tady máme. Někteří dědečkové sem přijíždí třeba, že jsou tady na dovolené nebo na prázdninách s dětmi, tak se tak objeví u toho požehnání, až by to předem věděli, když vyjížděli z domu na dovču. A tak potom jim žehnám, přimlouvám se k svatému Jáchymovi, protože to byl taky svatý muž a dneska právě má svátek, tak proto ho tady máme jako patrona při žehnání právě našim dědečkům.
0: Proč jsou podle vás dědové tak nezastupitelní a jakou mají v rodinách úlohu?
1: No, já bych řekl, že dědové, ty už něco pamatujou, ty už si něco prožili a ty už nějaké to požehnání nejenom, že dali, ale nebo dostali, ale i dali a ono to požehnání je vlastně dobro, šíření prostě božího pokoje a vůbec, když se podíváme na to, na ten původ požehnání, kdo vymyslel požehnání, to byl sám Pán Bůh, který už na kraji Bible v Genezi, v Genesis tam, když stvořil Bůh člověka, požehnal mu a řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte si ji, tak vlastně požehnání souvisí s předáváním života a to předávání života souvisí i s naučením se, jak žít, objevit dárce života a jak žít i v různých třeba těžkých situacích nebo komplikovaných, jak žít s těmi, se kterými to třeba není jednoduché. A takže já tady spoléhám naší farnosti taky na celou řadu dědečků. Oni už většinou by měli mít víc času, že nehoní nějaké pracovní povinnosti, ale zároveň taky jsem rád, že můžou předávat tu životní moudrost, že můžou předávat i to, co třeba ti mladí nestihli zažít a to jsou takové zkušenosti, které jsou neocenitelné nebo nezaplatitelné, ale dají se předat právě tou výchovou a tím sdílením a tím vzájemným.

0: lidí, nebo taky žehnám, já tady žehnám třeba manželským párům, to se žehná vždycky na svátek svaté rodiny, potom rád žehnám novomanželům, když tady mají svatbu, a nebo dětem třeba, když začínají školu, nebo když jdou na prázdniny. A to požehnání, ono tak je nejlepší stát se požehnáním, aby člověk sám byl k dispozici Bohu tam, kam ho posílá, aby tam šel s radostí. A to, když to požehnání vlastně bereme to slovo z latiny, tak je to benedico, což je dobro řečit. A tak to můžeme kdykoliv. Máme Boha chválit a máme to požehnání si vyprošovat a zároveň ho dávat. Já si vzpomínám, když jsem byl na misijních cestách, tak často právě v těch nejchudších zemích, třeba v Africe, v Latinské Americe, tam, když jsem tam byl na bohoslužbě, tak nám to trvalo dlouho, třeba 20 minut nebo půl hodiny, než jsme po mši svaté opustili kostel nebo ten prostor za, tam venku u kostela, protože lidi sami přicházeli a chtěli požehnání. Vůbec jim nevadilo, že neumím ten jejich jazyk, ale takhle mě chytli tu moji ruku a vložili prostě mě na miminko, který mělo v náručí, měli v náručí, nebo na dědečka, nebo na někoho nemocného, nebo na kohokoliv. Tak to jsem fakt jako zažil opravdu tu touhu po požehnání a že opravdu ono to požehnání dává nejvíc asi mě, nebo těm, kteří ho dávají, tak já o to požehnání nepřijdu, já ho prostě množím a zároveň ho mám, takže to doporučuji vám všem, kdo nás teďka posloucháte. Klidně, pokud někde máte okolo někde někoho, vložte mu teď ruku na rameno, na hlavu nebo na ruku a vyproste něco pěkného, ať vám Bůh žehná, ať zažije krásný den a krásný dotek Boží skrze tu vaši ruku.
1: To jste mě úplně vzal, ta moje poslední slova, protože já jsem to také chtěl zmiňovat, ono samozřejmě požehnání od kněze tím, že je svěcená osoba, já teda nejsem žádný velký teolog, takže možná to neříkám správně, tak má svou váhu zcela jistě, ale já jsem teďka byl na katolické charismatické konferenci a vlastně, když si to uvědomím, i naši bratři ve víře Židé, ty si taky neustále vzájemně mezi sebou žehnají, ano. Otec dětem a děti rodičům a tak dále. Takže vzájemně si žehnat je určitě velmi důležité. A když to takhle budeme dělat, tak to určitě povede k lepšímu světu.
0: Přesně tak, doporučuju a děkuju všem, kteří žehnají i mě a opravdu jsem za to vděčný. Já ani nevím, kolik lidí mě třeba žehná, kolik se za mě modlí. A jednou jsem se to třeba dozvěděl až po asi 20 letech, že jedna paní mě to řekla, jo, že jsem byl jednou v Pardubicích na nějakém kázání, jsem tam byl pozvaný na bohoslužbu. Ona pak přišla po mši svaté za mnou a řekla, Jiří, já na tebe myslím už 20 let a každý den ti žehnám. No a tak to, já jsem o tom ani nevěděla. To je právě to hezký, že zkusme teďka se zamyslet, kdo by tak asi nejvíc potřeboval požehnání, třeba modlitbu, a zkusme to tam poslat třeba potichu nebo klidně nahlas s takovým tím přáním, aby se Bůh dotkl toho člověka, aby byl s ním a opravdu to proměňuje svět právě teď a klidně i na druhém konci světa.
1: Říká na Proglasu pater Jiří Šlégr, aktuálně děkan z Vrchlabí. Moc děkujeme, všechno dobré vám i do vašich farností a naslyšenou.
0: Děkuji moc, zdravím vás a žehnám ze srdce. Mějte se krásně.
1: No a teď si dáme skupinu Oboroch. Zpívat bude Roman Dostál, píseň Koně.

0: Můj rodný dům v originále My Hometown, totiž originál byl od Bruce Springsteena. Tenhle český text byl od Michaela Žantovského, no a zpíval Pavel Bobek za doprovody skupiny Miloše Nopa, na kytaru hrál Ivan Korený. Historii železné opony na česko-rakouské hranici nově připomíná stezka vzpomínek na pomezí mezi rakouským Gugelwaldem a přední Výtoní na Českokrumlovsku. Z 10 panely vede od památníku železné opony. Oblast kolem současné Lipenské přehrady obývalo v minulosti především německé etnikum, vyhnané po druhé světové válce.
1: Do roku 45 to byla téměř čistě německy mluvící oblast, kde to obyvatelstvo prostě zmizelo a právě tady velký zásah pak představoval zřízení hraničního pásma v roce 1950 a v roce 51 zakázaného pásma, kdy tehdy ty okresy Kaplice a Český Krumlov tak byly v rámci republiky jedny z nejpostiženějších co do likvidace pohraničních obcí.
0: Doplnil Jan Ziegelbauer z Paměti národa. Stezka vzpomínek připomíná okolnosti vývoje pohraničí a vysvětluje, co představoval komunistický režim. Osud obcí na české straně byl po druhé světové válce převratný. Po osvobození musela odejít ze svých domovů drtivá většina německy mluvících obyvatel, kteří tam žili po generace. Teď nadčasová, zlidovělá, pěkná písnička Okno mé lásky, někdy také nazývaná jako Láska, a skupina Olympik.

Tak to byla Joan Osborne, píseň One of Us, jeden z nás. V tuto chvíli se s vámi loučí od mikrofonu Milan Šoba. Zbytkem dnešního dne a nocí vás provede Alena Rubášová. A já vám ještě pošlu další píseň, Až vzlétnou ptáci, od Spiritual Quintetu. Zpívat bude Jan Nedvěd a pak samozřejmě ještě další písně do 16. hodiny. Mějte se krásně.

chtěl jsem tě zanechat. Víš, už kolikrát jsem si řekl. Pro nás dva tráva neroste a slunko nesvítí.

a všechno vezmu pospátku. A všechno vezmu tak, jak chci, jen já sám. A naučím se říkat ne na pořád stejnou otázku. A naučím se říkat ne

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Je právě 16 hodin a na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová. Právě začínají písničky z archivu. Nejprve nám zaspívá Věra Špinarová a bude to píseň A já tě závidím, která původně vyšla na albu Stíny výsluní a jejíž text napsal Pavel Vrba.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Teď vám zaspívám skladbu, kterou jsem se naučil od Julie Brownové, na kterou nemohu zapomenout.
2: I lift my heart.

Písní I Left My Heart in San Francisco jsme se s Karlem Gottem a orchestrem divadla Semafor vrátili až do roku 1965. O 10 let mladší je následující Dávám kabát na věšák, kterou zaspívá Hana Zagurová za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu.

Poslouchali jsme skladbu, která byla úpravou původní písně od Beatles a zpíval nám Petr Spálený, doprovázel Apollo Beat a studiový sbor s dirigentem Janem Spáleným. Následuje Někdo bude tě mít rád. Solo má Blanka Šrůmová a doprovází kapela Balet.

České alternativní skupině Nahoru po schodišti dolů band, kterou jsme právě poslouchali, vyšlo dvojalbum s archivními nahrávkami s podtitulem Cesta do pravěku 1982 až 89. Kolekce přináší dosud nevydané záznamy ze zkušeben, poloilegálních koncertů i domácích studií a zachycuje proměny kapely od novovlných a punkových začátků až k osobitému stylu, v němž se mísí rock, reggae i absolutní.

absurdní poetika. No a dnešní písničky z archivu zakončí hit Čierna růža kapely Průdy a balada Dítě v podání Hany Ulrichové.

Je 16 hodin a 30 minut a na Proglasu začínají Synkopy na kanapy, nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme první album rakousko-českého tria Hayes, které tvoří kontrabasista Tobias Vedovely, trumpetista Martin Eberle a český saxofonista Štěpán Flagar. Všichni tři patří k výrazným osobnostem mladé středoevropské jazzové scény, ale v tomto projektu se záměrně vzdali klavíru i bicích a vytvořili komorní zvuk, založený na vzájemném naslouchání, kontrapunktu a společném formování melodie. Hudba tria se pohybuje mezi promyšlenou kompozicí a svobodnou improvizací, přičemž důraz klade především na atmosféru a barevnost zvuku. Na úvod si poslechneme skladbu Wider Perspective.

Posloucháme ukázky z alba Haze. Trio téhož názvu vzniklo z dlouholetých hudebních spoluprací svých členů v různých rakouských i mezinárodních projektech. Jejich cílem bylo vytvořit soubor, v němž si všechny tři nástroje průběžně předávají rytmické, harmonické i melodické role. Výsledkem je pak hudba, která dokáže být lyrická i energická, komorní i rytmicky výrazná, aniž by ztratila přirozenou lehkost. Teď si poslechneme další dvě skladby, Port Evetevé a Per Aspera ad Astra.

Na Proglasu si představujeme první album tria Hayes. Kritici na něm oceňují především vyzrálost skladeb, citlivou práci s dynamikou a schopnost spojit komorní jazz s melodickou přístupností. Přestože všichni tři hudebníci patří k technicky mimořádně vybaveným instrumentalistům, virtuozita zde nikdy nestojí v popředí. Vše slouží společnému zvuku a hudebnímu příběhu. Následuje skladba Post Beze.

Album Haze ukazuje, že i pouhá trojice nástrojů může vytvořit mimořádně bohatý hudební svět. Tobias Vedovely, Martin Eberle a Štěpán Flagar dokládají, že současný evropský jazz může být současně kompozičně promyšlený, improvizačně svobodný i posluchačsky vstřícný a hravý. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu Cello Suite. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
0: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
0: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Bydlení v Česku dnes přestává být samozřejmostí. Pro stále víc lidí se stává zdrojem nejistoty, stresu, existenčních problémů. Nedostupnost bytů dopadá nejenom na mladé rodiny a samoživitele, ale i na děti, na seniory, na lidi, kteří se kvůli ztrátě bydlení propadají do sociálního vyloučení a ztráty důstojnosti. Společně s Ivou Kuchyňkovou, manažerkou pro sociální oblast Charity Česká republika, budeme za okamžik mluvit o tom, jak současná bytová krize vypadá očima sociálních služeb a proč nejde zdaleka jenom o nedostatek bytů, ale o mnohem hlubší společenský problém. Dotkneme se i role obcí, státu, neziskových organizací a otevřeme otázku, jestli může situaci zlepšit třeba nově přijatý zákon o podpoře bydlení. Rozhovor nabídne úhel pohledu z praxe a třeba i úvahy o tom, co je potřeba změnit, aby bydlení začalo znovu plnit svou základní funkci, tedy být hlavně bezpečným domovem. Ze studia dnešního Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A Iva Kuchyňková je mým milým hostem.
3: Den.
2: Dobrý den. Co pro vás, Ivo, osobně znamená dostupné bydlení?
3: Bydlení, tak aby bylo dostupné, musí mít určité aspekty. To znamená, že každý člověk, který běžně žije, by měl mít možnost si zajistit buď vlastní bydlení nebo pronájem. A to takový pronájem, který by byl schopný ze svého příjmu uhradit. Dostupné znamená také, že když vlastně potřebuju to bydlení, takže na trhu to bydlení najdu. Že v podstatě bude pro mě k dispozici tehdy, když ho potřebuju. To, že prostě dostupné dnes není, vidíme na rodinách, na vývoji dětí. My to vnímáme u seniorů, u osob se zdravotním postižením, protože ti všichni mají dnes velký problém si buď bydlení udržet, anebo adekvátní bydlení získat. A to také musíme říct ten aspekt takové bydlení, aby bylo důstojné, aby splňovalo nějaké parametry prostoru, soukromí, možnosti se připravovat u dětí do školy a u náctiletých nějakým způsobem prožívat tu svoji pubertu a dospělost. U seniorů mít ten klid na ten odpočinek, na spaní i třeba přes den. A vlastně samozřejmě nesmíme zapomínat na bezbariérovost, na ty aspekty, že prostě bydlení má být tam, kde jsou obslužné služby, obchody, podobné záležitosti, lékař a tak dál. Takže to všechno pro mě znamená dostupné bydlení.
2: Těch parametrů a specifik je celá řada. Já se dotknu zejména toho finančního aspektu, který jste zmínila, tuším, jako druhý. Když si vezmeme nájmy a pronájmy, jak vysokou částku by člověk měl být schopen dát za bydlení tak, aby ho potom nepoložila v ostatních ekonomických parametrech jeho života?
3: Tak když vlastně to vezmeme na dnešní dobu, tak průměrná mzda, a to ne ty nízkopříjmoví ani tolik nemají, je vlastně nějakých 36 000 hrubého. To znamená, že ve chvíli, kdy dnes ty nájmy pro nájmy se pohybují za 2KK zhruba kolem 20-25 tisíc, Brno, Praha běžně, tak vlastně kolik zůstane tomu člověku na běžný život. Jo? Čili my potřebujeme, aby se za bydlení vydalo maximálně nějakých 35-40% platu mzdy, případně prostě pokud tam figurují dávky, aby opravdu zbyly finanční prostředky na výživu, na hygienu, na prostě lékaře, prostě víme, že spousta věcí se doplácí prostě na medikaci a podobně.
2: Jak sociální pracovníci, jak vy, Ivo, která dlouhá léta působíte v advokační činnosti v Charitě Česká republika, vnímáte tu změnu na trhu s bydlením v České republice za posledních, dejme tomu 10 až 15 let?
3: No, ta situace se opravdu velmi zhoršuje. Já jsem člověk, který začínal v sociálních službách po revoluci, kde jsme také řešili, aby byla dostupnost bydlení. Ale pro srovnání, ty maminky třeba v azylových domech, kde já jsem působila, tak čekaly na bydlení zhruba 2 roky. Po 2 letech získali státní byt, městský byt, prostě a měli možnost žít prostě se svými dětmi a prostě pokračovat, pracovat prostě v běžném životě. Dnes, poté, co vlastně proběhla privatizace, to byl základní a zásadní zlom, vlastně ty byty na trhu nejsou. Prohloubila se tahle ta nedostatečnost ještě za covidu a energetické krize, kdy se stalo to, že z těch azylových domů, ať už pro jednotlivce nebo prostě pro mámy s rodinami, vlastně není téměř možné nikoho posunout do běžného života, protože nejsou dostupné byty za adekvátní cenu, takhle to musíme říct, protože samozřejmě ty drahé, předražené byty jsou, ale ty si běžný člověk nezaplatí z té své mzdy i s těmi sociálními dávkami. Takže vlastně ten vývoj se opravdu velmi zhoršil a my teď řešíme, co dál, protože prostě na ulici, a to chci zdůraznit, to je z praxe, z našich kolegů, končí čím dál víc lidí, mladých lidí, 19-letých prostě plus 25, 26, 20, pak nám tam končí také prostě hodně samoživitelek, samoživitelů, chudých rodin a seniori, případně lidé 50+. Protože ovdoví, rozvedou se různé situace a nezaseženou adekvátní zaměstnání, ze kterého by mohli udržet svoje dostupné bydlení. Takže v podstatě tito lidé, když se dostanou do této situace, pokud jsou přeplněné, jakože to teďka jsme zažívali, azylové domy jsou přeplněné, tady třeba v Praze bylo takovéto stanové městečko, nebo je stále, je plné, tak ti lidé pak mají možnost se uchylit pouze na nocležnu a tam stojí fronta, takže když už na vás nedojde, pak teda samozřejmě teplá židle, pomoc jak můžeš sociální pracovníku, ty lidé jsou vystaveni velkému tlaku, když třeba mrzne, že když toho člověka odmítnou, tak možná umrzne, pokud prostě mu nesežene volnou židli prostě nebo volné místo v jiném zařízení. No a děje se to, že ty lidé, kteří běžně pracovali, se dostávají jako na ulici. Dám jeden příklad z praxe. Volala mi kolegyně a říkala mi, hele, teďka tady mám člověka, pracoval přes agenturu, pracoval v bile, pracoval tam 5 let, agentura ho ubytovala. Pán uklouzl na ledu, spadl. Nikdy v životě předtím nepotřeboval sociální služby. Spadl, zlomil si nohu. Prostě stalo se to, že nemohl delší dobu docházet na tu jeho brigádu, protože tam se zaměstnává většinou na dohody. Agentura mu okamžitě vypověděla bydlení a tento člověk hledal pomoc. Přišel na azylový dům, ale tam prostě je čekací doba třeba 5 roku a více, protože opravdu není kam ty lidi posouvat. Takže začal chodit na ty nocležny a pokud nám takto zůstane na té ulici toho 5 roku až rok, tak už bude velmi těžké ho vracet zpátky. A pak vlastně se stane to, co prostě často slýchávám, že ti lidé už ztratí motivaci vůbec a nevěří, že ta společnost je přijme zpátky, takže vlastně oni pak vypadají jako ti, kteří tam chtějí zůstat. Takže se hodně pak už slyší, ale tak stejně oni nechcou pomoct, chtějí tam žít. Ale když s nimi hovoříte, jdete do těch důsledků, tak zjistíte, že to je o tom, že už si nevěří, že nevěří, že prostě společnost ještě je také pro ně a že jim někdo doopravdy pomůže.
2: Co znamená to nebydlení v reálném životě? Jaké jsou největší sociální a humánní důsledky? Vy už jste, Ivo, leco z toho naznačila, ale přesto, která skupina z těch, které jste aktuálně jmenovala, ať už jsou to mladí lidé, dejme tomu kolem toho 20. roku věku, nebo potom seniori, která patří mezi ty opravdu nejohroženější?
3: Ono se to takhle dá těžce říct, ale samozřejmě teď jakoby vnímáme, jakoby, že máme hodně 50 plus lidí na ulici, opravdu hodně, a není pro ně ta cesta, jo, prostě tam, i když ten člověk na ulici, tak většinou se nedostane ani do toho domova pro seniory, až už je na tom zdravotně zle, jo, takže tady se hledá vůbec, jak řešit prostě stárnoucí populaci v chudobě. A zároveň nám teď aktuálně, prostě co pozorujeme, ty 2-3 roky, narůstá počet těch mladých, ale to je samozřejmě ještě tíživější, protože ti by mohli být ekonomicky činní, ti by mohli mít budoucnost, mohli by mít rodiny, děti, ale pokud zůstanou na té ulici, tak se tam samozřejmě zabydlí. Jsou tam pak spojené třeba s takové patologické jevy jako závislosti a další. No a vlastně, jestliže tam nějakou dobu necháme, tak nám bude toto způsobovat velké problémy.
2: Vrátím se zpátky k vysokým cenám nájmů a pronájmu nebo obecně nemovitostí. Co na ně na takhle astronomické částky má největší vliv? Proč v České republice měsíc od měsíce ta cenová hladina jenom vzrůstá?
3: To je právě otázka. Já se domnívám, že tak, jak nám jde inflace, tak pronajímatelé prostě si troufají zvedat ty ceny. Také samozřejmě tam mají argumenty, že vlastně musí si našetřit na opravy, prostě na údržbu tady těch bytových zásob. A vlastně nejde to ruku v ruce s tím, co se děje mezi mzdami a platy. Víme, že v Česku dnes nám prostě některé obory opravdu narůstají, možná i rychleji než inflací, což je v pořádku, a některé stagnují. Také víme, že některé organizace přistoupily k takovému tomu systému, budeme přidávat určitá procenta. No jo, ale to znamená, že manažeři a vysoce postavení, kteří mají prostě vyšší mzdu, mají vyšší nárůst, to znamená, se vyrovná jim inflace nebo ještě o něco víc, ale ti níže postavení jdou stále více do větší chudoby. Jo, čili se slýchá, že nebudeme prostě jakoby dělat nějakou spravedlnost, aby se přidávalo každému třeba po tisícovce stejným způsobem, ale prostě ekonomicky je to takto neudržitelné, protože za 50 let vlastně budeme mít tu velký rozdíl mezi mzdy těch běžných pracovníků a manažery. Jo. Je to prostě spousta takovýchhle věmů. Já bych řekla, že ten největší problém je právě v tom, že se začaly rozevírat nůžky mezi těmi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými. Mezi tím, kolik odvádí nízkopříjmoví ze svých mest a platů a kolik vlastně odvádí prostě ti, kteří v podstatě podnikají, nějakým způsobem se jim daří z toho biznesu. A že bychom se měli do budoucnosti opravdu i na toto podívat a zaměřit. Zároveň také si myslím, že je velkým problémem to, proč to bydlení není dostupné, že se mnoha lidem vyplatí ten byt koupit a zakonzervovat. Prostě ho nepoužívat. Něco jako dřív, když si lidé kupovali zlaté cihličky a věděli, že se jim jejich finanční prostředky zhodnotí, tak dnes je výhodné si koupit nový, krásný byt, dům a vlastně zakonzervovat.
2: Čím takové investory, Ivo, motivovat k tomu, aby ho pronajali třeba za nižší cenu, ale dlouhodobě?
3: Jsou tady možnosti pozitivní, negativní. Já zmíním nejdříve tu negativní, a to je prostě ty nemovitosti, které nejsou využívané, prostě zdanit jako opravdu vysoce. Mm-hmm. Aby se pak nevyplatilo to, že to nevyužívám. Prostě by to snížilo ten nárůst té ceny natolik, že vlastně to nebude výhodné. Jo? Další, prostě co je, tak je právě motivovat pozitivně. A tady nad tím jsme se hrozně moc zabývali v platformě sociálního bydlení, kdysi v iniciativě za bydlení, kde jsme právě dávali dohromady návrhy, jak motivovat ty, kteří vlastní byty nepronajímají, protože na to nemají čas, nebo je mají zakonzervované, nebo jsou starší, už prostě nemají jakoby možnosti, prostě z různých důvodů. A tady jsme si řekli, že pro ně bude fajn, když dostanou podporu, to znamená garanci, že vlastně ten byt, když dají do správy takové jakoby bytové složky, že dnes by to měly být ty centra, tak, že vlastně se tomu bytu nic nestane. Že prostě je tam garance, že pokud to někdo opravdu poškodí, že se jim to spraví a vlastně oni ho dají vlastně ve prospěch těm, kteří potřebují bydlet. S tím, že jim budou garantovat běžné nájemné, to znamená ne to předražené. A tím vlastně jsme chtěli učinit konkurenceschopnost prostě právě pro ty pronajímatele, protože vlastně tyto bytové jednotky by byly pak dostupné pro ty, kteří potřebují. Samozřejmě, aby se takovýhle způsob pomoci rozjel, chce to zase pár let, že jo, aby se naplnily ty bytové banky, aby se prostě vědělo o těch centrech, aby se navázaly spolupráce. Nicméně jsme v tom viděli velký posun v pomoci. Ne, že by to zachránilo všechno, ale velký posun. Pak to, co ještě potřebujeme, je, aby se rekonstruovaly domy, aby se podporovali vlastníci nemovitostí v těch rekonstrukcích, protože to teď jakoby takové projekty v poslední době vypisované nebyly. A samozřejmě potřebují pomoc obce taky s rekonstrukcemi prostě bytových zásob, rezerv, aby je mohli využívat. A zároveň my potřebujeme, aby se stavilo. Ale aby se stavilo tím způsobem, jak to bývalo třeba dřív, družstevní byty, prostě aby se to dalo splácet. Aby to nebylo jenom prostě pro ty, kteří si je můžou koupit. Dnes běžná nemovitost stojí 5, 6 minimálně milionů. A vlastně to je prostě 15 let platů průměrných. Průměrných platů. To znamená, že dneska na to už opravdu skoro nikdo nedosáhne. Čili prostě, abychom to rozhýbali, tak je potřeba, aby se stavělo ale pro ty nízkopříjmové. S tím souvisí to, co se přestalo dít a o co je velký zájem. A to je, aby se zaměstnáním se nabízelo bydlení.
2: Mají obce dostatek bytových fondů? Nemají.
3: Nemají, protože se privatizovaly. Ty obce, které si je zachovaly, jsou na tom lépe. Ty, kteří je privatizovali, jsou na tom hůř.
2: Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj OECD označila dostupnost bydlení jako akutní problém. Když se podíváte na problematiku bydlení v České republice v kontextu celé Evropy, jak si stojíme?
3: Ono je to prostě opravdu u nás velmi zlé, prostě to ty statistiky ukazují. Nicméně prostě v celá Evropa teď začíná mít velké problémy s bydlením a právě proto vlastně máme nové eurokomisaře, který se zabývá bydlením, dal si dohromady experty, vytváří strategii v oblasti bydlení v rámci Evropy a my očekáváme, co bude v rámci dalšího programového období. Zda se vyčlení finanční prostředky právě na tu vestavbu. Ale s tou vestavbou já chci zmínit ještě jednu věc, co může udělat naše republika. Pokud jsme dříve měli podporu rekonstrukcí prostě těch zelená úsporám, prostě domů a podobně, tak my jsme ji vždycky stavěli jen pro ty, kteří byli na tom příjmem tak, že mohli kofinancovat. Ale v jiných zemích oproti nám tak právě mají to, že od určitého příjmu si může pak požádat o takovou dotaci i ten nízkopříjmový a může si opravit to, co potřebuje na tom domu, aby prostě ty domy nestárly. Protože to je i náš problém, že spousta domů se stává neobyvatelným a ti lidé nemají příjmy na to, aby si to opravili. Tak věřím, že i tohle bude právě jako tématem té Evropské komise.
2: Zastavím se ještě u jednoho fenoménu, který je typický pro Českou republiku, a to je fenomén soukromého vlastnictví. To jinde v Evropě není. Znamená to, že Česko vlastně kvůli tomu, že každý chceme nějakou nemovitost vlastnit, vlastně prohrává svůj boj s tou nevyrovnanou situací v otázce bydlení?
3: Já bych to takto jakoby nevnímala. Ten, kdo vlastní nemovitost, tak v podstatě se ocitá v jakémsi bezpečí, že bude mít opravdu kde bydlet, i když schudne, pokud bude zvládat hradit náklady. A to, že se vlastně nemáme stejný vývoj, že se to odlišuje od Evropy, je také způsobeno tím, že my nemáme stejnou výši mest. A zase se vracíme k té ekonomice. Ale je to logické. Pokud prostě my pronájmy převyšují možnosti, když já pracuji, si pronajmout bydlení, tak většina lidí touží si zachovat a mít to vlastní bydlení. Ve chvíli, kdyby prostě se pronájmy staly dostupnými pro i ty nízkopříjmové, tak by to takový problém nebyl. A v podstatě by bylo i jednodušší žít v tom pronájmu. Čili jde o to, že my potřebujeme v Česku nejdříve narovnat mzdový systém, aby se vyplatilo pracovat, a pak samozřejmě, aby se vyrovnaly ty náklady na bydlení s tím, co je možné realizovat. Ve chvíli, kdy se toto podaří, tak ti lidé jako budou mnohem více využívat a nebude vůbec problém mít pronájmy. A zároveň potřebujeme mít těch pronájmů dostatek. Jo, prostě, aby byly opravdu ty bytové kapacity, které tady v Česku jsou, aby byly prostě
4: k dispozici.
3: MMR v 2021 udělalo průzkum a bylo tam něco přes 800 jakoby bytových rezerv, které nejsou využívané, jenom z toho, co oni zjistili.
4: Jak se projevuje potom obchod s chudobou právě ve vztahu k bydlení?
3: Tady opravdu u nás je situace čím dál těžší. Tak jak já jsem měla možnost nahlédnout do té praxe, tak jsme vnímali a viděli, že pod rouškou toho, aby lidé přežili, protože nemají jinou cestu, tak někteří zaměstnavatelé využívají prostě levnou pracovní sílu, kde aby zoficiálněli to, že jsou na pracovišti, dostanou dohodu. Pracují mnohdy ne prostě za podmínek, které chce bezpečnost práce. Pracují déle než 8 hodin. Jsou tam prostě různé patologické věmy, že dostanou třeba balíček cigaret jako motivaci na den, nebo flašku alkoholu, nebo pivo. Jo, a zároveň právě, protože není to dostupné bydlení a většinou není bydlení prostě i s prací, nebo tam, kde potřebujete pracovat, tam, kde jste prostě získala tu práci, tak vlastně jakoby jim nabídnou nějaké provizorní bydlení. Například třeba na stavbách je běžné, že lidem, kteří nemají kde bydlet, nabídnou, aby žili na té stavbě.
4: V nějaké buňce.
3: No, většinou třeba i v těch prostorách. Podle toho, jak kdy. Buď v buňce, anebo v těch prostorách, který se prostě staví. Jo, už je tam třeba jeden pokoj, takže vlastně tam ti lidé takto jsou, přežívají a prostě jakmile stavba skončí, buď mají další práci, tak se stěhují na další stavbu. Například, je to například, jo, nebo jak jsem říkala, prostě jsou to jakoby různé ty pronájmy za neadekvátní cenu, neadekvátních podmínkách prostě, ale vy dostanete nějakou práci, nějakou obživu, prostě jako když přežijete. Já tomu opravdu říkám, a to mluvím za sebe, že to je novodobý typ otroctví, jo, kdy vlastně na sebe ten zaměstnavatel ty lidi naváže, jsou závislí na něm a prostě oni opravdu díky němu přežívají. Ale je to proto, že náš systém neumožňuje odlužení každému, neumožňuje prostě ty lidi ubytovat a pracovat s nimi prostě tak, aby vlastně přežili pro jednotlivce, si zaplatit na pronájem je velmi těžké. Jo? Čili dostat se z toho kolečka je velmi těžké.
4: Zmínila jste tady několik konkrétních příkladů. Jak konkrétně potom může pomoci manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity Česká republika Iva Kuchyňková nebo vaši spolupracovníci v Charitě těm, kdo se ocitnou v bytové nouzi anebo jsou akutně ohroženi bezprostřední ztrátou bydlení?
3: Aktuálně je to tak, že já jako manažerka právě prosazuji, aby třeba byl funkční zákon o podpoře v bydlení, také jsme jako jedním z těch členů, kteří se zapojili do toho návrhu, kteří spolupracovali na tom návrhu tohohle zákona. No samozřejmě upozorňujeme prostě ministerstvo práce ve svých analýzách na dopady toho, že není dostatečně vyřešené bydlení a co případně způsobí omezení v rámci zásluhovosti dávek podpory, protože víme, že máme tady teď nový systém dávkový, co se týká superdávky a vlastně, že tam bude hodně záležet, jaké koeficienty v rámci dávek na bydlení ministerstvo nastaví pro ty, kteří vlastně pobírat dávky potřebují. Víme, že mnoho klientů z těch propočtů, prostě, kteří pobírali doposud dávky na bydlení podle toho nového, té nové superdávky, třeba o dávky přijdou, protože už na ně nedosáhnou, týká se to starších lidí, samoživitelek, protože nesplní všechny ty aspekty. Čili to je moje role, upozorňovat na to, co je potřeba udělat jinak a doufat, že ten můj hlas za nás, za Charitu, bude prostě slyšen a vyslyšen. Co dělají moji kolegové, když mi někdo zavolá, že potřebuje pomoc, na stránkách Charity máme seznam podle krajů odborné poradny, které se přihlásily k tomu, že budou na mě navazovat. Zprostředkuju toho klienta, v jaké lokalitě potřebuje pomoc, případně mám ke konzultaci předsedu odborného kolegia poraden a vlastně ten člověk dostane veškeré penzum rad, co může v té chvíli udělat. Má problémy s vyplácením mest od zaměstnavatele, že mu nevyplácí, má prostě problémy se smlouvou se zaměstnavatelem, má problémy s bydlením nebo s pronajímatelem, prostě jsou tam nějaké nevýhodné podmínky, má problémy prostě rozvádí se, neví co dál, prostě se svěřením dětí, další věci, navážu na odborníky a snaží se udělat, co můžou. Samozřejmě pak je to lokalita od lokality, protože tam, kde například fungují z MVOPZ, z operačního programu, projekty k zabydlení, tak i můžou navázat na tento projekt, pokud je tam volná kapacita, tak tomu člověku pomoct, protože ten systém, který jsme navrhli, je už 10 let ověřovaný. Takže na mnoha místech je i v praxi. Jo? Tam, kde tohle není, tak samozřejmě prostě každá ta odborná poradna nebo prostě ty naše preventivní služby mají zmapováno v rámci návaznosti na jejich služby, kde je možné žádat o ubytování, kde je možnost získat ubytovnu a podobně. Nicméně, tak jak jsme si říkali, bývá to plné. Takže prostě dost často dostanou informace, ale to bydlení, na to se fakt čeká a není prostě většinou k dispozici.

0: narůstá a těch služeb nepřibývá. Teď dokonce řešíme samozřejmě, aby byly zafinancované individuální projekty, které vlastně hradily pro rodinné služby, protože končí financování z Evropy a musí se dostat do rozpočtu státu. Jo, prostě je potřeba, aby se nezúžily ty služby, my potřebujeme, aby se spíše rozvíjely, protože to, co jsme zjistili už za covidu, že vlastně ty prorodinné služby, plus péčové služby, ty rodiny nejvíce mohou podpořit a jsou základem toho, abychom ty lidi udrželi v kondici, ten stát ekonomicky, aby prostě ty lidé byli přínosní, tak vlastně to potřebujeme a to teď tady není v dostatečné míře. Ani u péče nejsme zcela pokrytí, ani prostě u prevence, u právě těch prorodinných služeb to cítím jako nejvíc. Nebo nízkoprahy pro děti a mládež, aby dostali ve všech lokalitách podporu. Není to. A zároveň, co bychom měli řešit a co je potřeba řešit, tak v některých domácnostech také nastávají různé problémy s domácím násilím, s různými problémy. Často to bývá v poslední době spojeno i se závislostmi, protože ti lidé si neví rady, mladí lidé neví prostě, co udělat se svou budoucností, nemají možnost se osamostatnit, pořád jsou, když už něco vydělají, musí se to započítat do příjmu celé rodiny a podobně. Tak se tam dost často objeví i takováto patologie a my nemáme pokryté tyto služby po celé republice. Samozřejmě, můžou se obrátit na psychiatrické zařízení, ale ruku na srdce, udělá to každý mladý člověk, který se dostane do nepříznivé situace.
1: Pojďme se teď podívat třeba na roli státu v otázce bydlení. Co očekáváte od nového zákona o podpoře bydlení?
0: Pokud opravdu vejde v účinnost, jakože už měl od 1.1. být, ale je jeho účinnost odložena, a pokud tam budou zachovány aspekty, které jsme tam navrhli, tak očekáváme v každé trojkové obci kontaktní místo, které by mohlo, my jsme navrhovali, dávat bezplatné poradenství opravdu každému, kdo se dostane do nějaké nepříznivé situace spojené právě s bydlením. Jedná se o to, že v podstatě kdokoliv, kdo ví, že přijde o bydlení, má problémy s pronajímatelem, prostě řeší nějak něco ohledně bydlení, by dostal poradenství a toto kontaktní místo by dokázalo skontaktovat pak odborné poradenství v případě dluhů, rozvodu, prostě těch ostatních věcí, případně jiné druhy služeb, které jsou schopné docházet do domácnosti, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jo, čili toto byla jedna vize. Aktuálně se to zúžilo prostě jenom na ty nejvíce nepříznivé situaci, na prostě opravdu minimum těch lidí, kteří by to mohli využít. Doufáme, že se to vrátí. Pak, tak jak jsem říkala, garance v bydlení je to podpora bohatých lidí v tom, aby prostě byli ochotni svěřit své nemovitosti ve prospěch těch dalších lidí, kteří prostě nemají možnost bydlet. Zároveň díky tomu posílit naši ekonomiku, protože tito lidé by potom nebyli na ulici, nepotřebovali by takovou míru sociálních služeb, prostě byli by ekonomicky činní a podobně. Děti by vychovávali v nějakém standardním prostředí, takže ty děti by byly uplatnitelnější. Čili by se to všem vyplatilo. Čili toto je další věc. Pak samozřejmě také by chom tam rádi nastavili podporu v bydlení. To znamená dostupnou práci sociálního pracovníka, který by zhruba ty 2 roky, možná i déle, mohl dohlížet na to, jak ten člověk zvládá tu situaci. Říkám dohlížet, protože normálně v běžných sociálních službách si sociální službu buď přejete, volíte si, nebo ne. Je to dobrovolné. Jo? Kdežto tady by to bylo s tím, že ano, získáte bydlení, budeme s vámi spolupracovat ze začátku maximálně až ty 2 roky, ale musíme vidět, jak to zvládáte, že to je všechno ready. Jo? Čili prostě je to i svým způsobem podpora zase toho pronajímatele, ale zároveň podpora vás, kdo potřebujete zabydlet. Jo? To, že využívá člověk sociálního pracovníka, není hanbou. To taky potřebuju tady takto říct, protože se to někdy takto vnímá, ale je to stejné, jako když jdete k lékaři. Jo? Prostě to také není hanbou. Jo. Čili toto je ten základní systém, který by měl jakoby vytvořit nějakou podporu dostupnou ve všech lokalitách, pořadníky těch, kteří potřebují bydlet. A zároveň, protože není možné jenom, aby sám o sobě

0: zákon pomohl, by se mělo snažit vyjednávat, aby se prostě i obce rozhodly vytvářet ty bytové fondy, aby prostě nějakým způsobem narůstaly ty kapacity pro ty běžné lidi a zároveň, aby se stavěly bezbariérové byty, protože říkáme, že nám bude stárnout populace, ale jako furt nemyslíme úplně zcela jakoby na zabydlování, na tu bezbariérovost a to, že ty byty potřebují být blízko poliklinik, blízko obchodu, blízko, prostě aby ty lidé byli co nejdéle samostatní, soběstační. Jo? Čili prostě to jsou ty další věci. A pak, jak jsem říkala, rekonstruovat to, co už máme.
1: Z těch mnoha témat, která jste skryla pod ten nový balík zákona o podpoře bydlení, jehož platnost je tedy oddálena, co považujete za největší výzvu implementaci v praxi? Může to být právě zavedení těch kontaktních míst i v trojkových obcích, rozšířená síť asistence, větší podpora soukromých vlastníků bytů a nemovitostí k tomu, aby dál za přijatelné nájmy pronajímali potřebným lidem?
0: Tak největší zátěž, respektive nejvíc, kde bude potřeba vyjednávat a pracovat, jsou právě ty obce, protože aby se zřídily tyto kontaktní místa, oni se musí rozhodnout sami. V zákoně zatím je to stanoveno, že to bude dobrovolné. Původně my jsme navrhovali, aby prostě byla povinnost, aby se vlastně ta rojnice, ten systém nastavil všude stejně, ale obce některé řekli, že mají dobrý systém, že fungují a že toto nebudou jakoby potřebovat, právě proto se to tam dalo aktuálně dobrovolně a domnívám se, že prostě...
1: Vzpomenete si i odteď na nějaký konkrétní příklad obce, která takhle dobře funguje s kontaktními místy?
0: Tak, jakože...
1: Nebo pozitivní příklad praxe obecně v té bytové politice v souvislosti se samosprávami.
0: Já třeba mám dobrou zkušenost jako na Ostravsku, kde vlastně vím od kolegů, že tam jakoby se hodně už tradičně, protože tam jakoby probíhala i ta změna, že jo, z toho hornictví, tak se snaží prostě o to zabydlování lidí, taky je tam hodně těch projektů z MVOPZ, který zabydlují, čili prostě neřekla bych to takhle, jo, ale řekla bych to obecně, vím, že takhle na Ostravsku se s tím pracuje, ale jsou to určitě i jiné lokality, kde jsou uvědomělí, já třeba můžu říct, například u nás v Brně, to si myslím, že můžu říct, městská část Nový Lískovec si ponechala fond bytový. Udělala velmi dobře paní starostka, byla prostě uvědomělá v té době, neprivatizovali a velmi se jim to zoplatilo. Jo? Ale prostě takovýchhle obcí bych mohla jmenovat více, nicméně. Ani ten bytový fond, který teď aktuálně mají, tak nepokryje to, že by někdo přišel a řekl, já potřebuju bydlet. A že by prostě třeba do měsíce, dvou, tří měl možnost bydlet. Takhle to fakt není, myslím si, ani nikde.
1: A existují třeba v zahraničí nějaké inspirativní modely, které bychom mohli překlopit sem do České republiky?
0: To jsme právě začali dělat před těmi 10 roky, kdy v rámci Komise sociálního začleňování ministra jsme přišli, byli to prostě mý kolegové, pan Milota přišel s tím, že vlastně jako je housing first, housing led, že byl prostě se podívat prostě v různých zemích, kde to rozjíždí a tam jsme začali navrhovat právě to ověření v Česku, kdy se rozjeli výzvy na ubytování prostě těch lidí a ověření si této metody, což se nám samozřejmě vyplatilo. Jinak my v Česku prostě po revoluci tak jsme měli pro lidi, kteří nějakým způsobem například v Brně na Kamenném vrchu to funguje dodnes, tak jsme zřizovali zařízení dům, kde bylo možné ubytovat lidi, kteří jsme nemohli garantovat, že je úplně všecko jakoby v pořádku v té době. To bylo v té době, ano. A vlastně potřebovali jsme to ještě ověřit, že to bude jakoby fungovat, když nebudou v sociální službě. Takže vlastně se ubytovali na Kamenném vrchu, kde byla možnost docházet jako sociální pracovníci a pokud se ověřili, tak vlastně ty městské části jim potom jakoby udělili byt, takže vlastně ty lidi se dostali k vyřešení té své situace taktéž. No a dnes vlastně tyto zařízení spíše fungují jako návazné ubytování. Jo, a samozřejmě ty kapacity nestačí.
1: Ivo, minuty dnešního Charitóku už se nám chýlí ke konci. Co byste vzkázala lidem, kteří momentálně hledají své místo k bydlení, možná tu první startovací plochu k nějakému novému životu, ale cítí se v dnešním bytovém trhu a koloběhu úplně ztraceni?
0: Aby nestráceli naději, aby se obrátili na naše odborné poradny v místě, kde vlastně jsou, aby požádali ty sociální pracovníky o provázení. A i když to bude trvat dlouho, aby se snažili vyřešit veškeré věci, jako jsou dluhy, odlužení případně, když je to třeba, najít si práci, snažit se nezanedbat péči o děti a doufat, že se opravdu podaří najít to místo, kde budou moct následně žít.
1: Vypadá to, že problém s dostupným bydlením v České republice rozhodně v Brzku vyřešen nebude. Já vám i opřeju, a nejenom vám, ale i vašim kolegyním a kolegům v téhle oblasti, přeju hodně sil a hodně trpělivosti. Myslím, že to budete potřebovat. Mým milým hostem dnes v Charitóku byla manažerka pro advokační činnost v sociální oblasti Charity Česká republika Iva Kuchyňková. Mějte se moc hezky.
0: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: A Nadežda Hávová děkuje za pozornost a bude se těšit opět příště.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

Máme 17 hodin 35 minut. Na Proglasu jste s Alenou Rubášovou v neděli 26. července. Společně plujeme odpoledním proudem písní a zpráv. Po němž následuje myšlenka na den papeže Františka. Jedná se o reprízu z roku 2023. A od 18 hodin pak blok křesťanských písní. Týdenní zpravodajský přehled slovenského vysílání Radia Vatikán přijde na řadu od 18 hodin 15 minut. A o 10 minut později se pak s námi můžete pomodlit slavný růženec. Zůstaňte s Proglasem.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako

0: jak ti bídní filištíní válku vést nebyli, nyní až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
0: V pochodu se cvičil v hodu, dal si

0: Tak na Proglasu dospívali Jiří Suchý a Jitka Molavcová, píseň David a Goliáš. Hymna srpnového celostátního setkání mládeže v Ostravě vychází z biblického mota akce Ježíšova apelu podle Janova evangelia Odvahu, já jsem přemohl svět. Autorkou hymny je bývalá pražská redaktorka Proglasu Lucie Pekárková. Studentka konzervatoře Jaroslava Ješka hraje na violončelo a na klavír a vystupuje v kapele Luisa, pro kterou také píše. Hymnu ostravského setkání natočila schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera se solistkou Terezou Maximilian Marečkovou. Lucie Pekárkové Proglasu Lucie Pekárková Proglasu přiblížila vznik skladby.
1: Zalívám čaj a do toho prostě. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš, jo. A teďka mě tohle úplně ze mě vyjelo, ta věta. A já už jsem jako slyšela k tomu tu harmonii. Tak jsem to ani nedozalila, běžím k tomu klavíru a tahle ta část prostě byla hotová. A říkám si, tyjo, to je fakt do takový jako dobrý, asi v pohodě. Tak jsem se pak snažila ještě složit sloky. To už jako bylo na díl, to už ze mě takhle nevyjelo. A refrén ten byl vůbec jako složitější. To si myslím, že jednoznačně bylo nějakým způsobem to boží řízení a že skrz mě použil jako prostředek pro to, aby to šlo ven. Jak říkám, Jesus chtěl, aby zaznělo a aby všichni jakoby slyšeli tuhle větu. Tak přijď, Duchu svatý, dej mi odvahu, jakou měl na kříži náš Pán Ježíš.
0: Hymna už je v online zpěvníku pro scholy a noty lze stáhnout i na webu celostátní setkání mládeže CZ. Rozhovor naší redaktorky Adély Šimoníkové s autorkou skladby Lucií Pekárkovou uslyšíte na Proglasu premiérově ve čtvrtek 6. srpna.

0: Tradiční součástí blížícího se celostátního setkání mládeže bude Den rodin. Dětem i dospělým nabídne i v letošním dějišti Ostravě podle organizátora Vojtěcha Orlíka zajímavé aktivity.
1: Den rodin probíhá tak, že rodiny jsou zvány od začátku programu, to znamená 9 hodin je nabídka ranního programu, modlitby, nějakého svědectví. Přichystali jsme divadlo, pan Marčík přijede s Malým princem, kdy mládí vlastně debatují ve skupinkách a pro děti je přichystaný program. Před polednem je mše svatá, na to potom následuje čas na oběd. No a pak odpolední program, ty jsme ho postavili na dvou pilířích. Jedno je takové, můžu být aktivním hráčem já. Jsou tam různé hry, možnosti, skákací hrady, nějaký cyklokolotoč a tak dále. No a pak je druhý čas, a to je třeba možnost tam být součástí právě u hlavního pódia. Budou tam programy Ovečky na cestách nebo právě Rodinné chvály. A na závěr to zakončíme požehnání. Hlavní smysl je pozvat rodiny, aby byly přítomny na tom setkání, prožívali, ukázali hodnotu rodiny. Zároveň jsou to často bývalí účastníci, kteří rádi vzpomínají a mnozí se třeba na setkání poznali, a tak umožnit jim nějaký prostor zase zazpomínat, jaké to bylo na předešlých setkáních.
0: Řekl pro Glasu Vojtěch Orlík, organizátor Dne pro rodiny na celostátním setkání v Ostravě, které se uskuteční od 11. do 16. srpna. Akce podle něj dává rodinám příležitost prožít den ve velkém církevním společenství.
1: Přijde mi to jako skvělá příležitost ukázat mladým hodnotu rodiny, která v dnešní době není úplně na vrcholku, a tak jako možnost kam směřovat, a tak to je, myslím si, že je velice důležitá a fajn. A myslím si, že to i taky pro rodiny v rámci toho léta. Těch možností je samozřejmě vícero, něco už prožili, ale tak tam v té půlce léta prožít společně ve velkém církevním společenství jeden hezký den. Věřím tomu, že i v tom můžeme být Ostravě nápomocní.

17 hodin a 56 minut. Dnešní myšlenka je výtahem z promluvy papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra v neděli 30. července 2023.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium vypráví podobenství o kupci, který hledá drahé kameny. Když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji, píše se u evangelisty Matouše. Zastavme se u gest tohoto kupce, který nejprve hledá, pak najde a nakonec kupuje. Hledá. Podnikavý kupec nepřešlapuje, ale vychází z domu a vydává se hledat drahocenné zboží. Nestačí mu ty, které už má. Neuzavírejme se do zvykovosti, ale oživujme touhu, aby v nás nevyhasla touha hledat, jít vpřed. Pěstujme sny o dobru, hledejme novost Páně. Pán se neopakuje, vždy přináší novost, novost ducha. Náš postoj tedy je hledat. Druhým gestem je nalézat. Kupec je prozíravý a všímavý člověk, umí rozpoznat perlu velké hodnoty. To není snadné. Vzpomeňme na orientální bazary se stánky překypující zbožím. Někdy na těchto trzích lze objevit cenné věci, vzácné knižní svazky, výjimečnou starožitnost. Poučení pro nás zní: každý den, doma, na ulici, v práci, na dovolené, máme příležitost rozeznávat dobro. Neplýtvejme časem a svobodou na nepodstatné věci, pomíjivé zábavy, které nás uvnitř zanechávají prázdné. Každý den hledejme vzácnou perlu v setkání s Bohem a s druhými lidmi. Náš postoj tedy je rozpoznávat, rozlišovat. Třetí kupcovo gesto: perlu kupuje. Zná její hodnotu, prodává všechno, aby ji mohl mít. Radikálně mění inventář skladu. Zůstane mu jen ta perla. Je to jeho jediné bohatství, smysl jeho přítomnosti a budoucnosti. I toto je pro nás výzvou. Ale co je touto perlou? Touto perlou je sám vypravič podobenství. Je to Pán. Hledat, nalézat, setkat se a žít s Pánem. Ježíš je drahocenná perla života, kterou je třeba hledat, najít a učinit ji za svou vlastní. Stojí za to do něj investovat všechno, protože když potkáte Krista, život se změní. Shrňme tedy tři gesta onoho kupce. Hledat, najít a koupit. A ptejme se: hledám ve svém životě? Mám pocit, že už mi to stačí? Nejsem už v duchovním důchodu? Kolik mladých lidí už je? Nalézám? Cvičím se v rozlišování? Umím se vzdát toho, co mi dává málo nebo vůbec nic? A konečně, umím se vydat pro Ježíše? Je pro mě největším dobrem v životě? Bylo by hezké mu dnes říci: Ježíši, ty jsi největší dobro. Kéž nám Maria pomůže hledat, najít a obejmout Ježíše celým svým já.

0: Na Proglasu je nyní čas pomodlit se nejen za rodiny. Budeme rozjímat tajemství slavného růžence a modlit se s vámi bude Alena
1: a Norbert.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: prvním desátku prosme o ochranu a uzdravování vztahů v rodinách během prázdnin a dovolených. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve druhém desátku prosme za ty, kdo jsou ohroženi extrémními vedry, aby nalezli potřebnou pomoc, ochranu a úlevu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve třetím desátku prosme za všechny seniory, aby žili z jistoty, že i v křehkosti se skrývá velký potenciál a že Bůh na ně nezapomněl. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve čtvrtém desátku prosme za mír ve světě a za všechny, kteří kvůli nejrůznějším konfliktům trpí a umírají. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: pátém desátku prosme za nás, abychom uměli rozlišovat, co je v životě skutečně cenné a co můžeme s důvěrou nechat za sebou. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme, a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Přidáme ještě modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí, vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Ahoj holky a kluci. Jarní květy žluté orseje vypadají jako hvězdičky v trávě. Kde se vzaly v trávě hvězdičky, o tom nám poví dnešní pohádka, tak dobře poslouchejte.
1: Orsej jarní, Ficaria verna, je naše jarní rostlina rostoucí hojně v křovinách a hájích. Listy má srdčité, zubatě vykrajované a mastně lesklé. Úhledné žluté květy jsou složeny ze tří lístků kališních a ze 3 až 12 plátků korunních. Na spodu mají medovou jamku. Na slunných místech začíná orsej rozkvétat často již v březnu. Plně kvete v dubnu. Vývoj rostliny je velmi rychlý. Koncem května její nadzemní část již odumírá a v zemi zbudou jen hlízky, z níž se na jaře příštího roku rostlina obnoví. Orsej je rozšířena v celé Evropě a přední Asii. Starší rostlina chutná ostře a je jedová.

0: Pavlík se už od malička uměl na lidi hezky usmívat. A taky už od malička se mu líbili vojáci. Jejich uniforma, čepice i ty zlaté hvězdy, co vojáci mívají na ramenou. Když Pavlík povyrostl, jezdíval každé pondělí tramvají do Hudebky a jednou, když stál na zastávce, uviděl tam vojáka právě s těmi zlatými hvězdami. Tramvaj dlouho nejela a jak tam oba čekali, dodal si Pavlík odvahy, usmál se na vojáka a zeptal se.
1: Ty zlaté hvězdy, co máte na ramenou, ty má každý voják?
0: Voják četl zrovna noviny a tak se na Pavlíka nechápavě podíval.
1: Ty zlaté hvězdy, co máte tady, má každý voják?
2: Ne, jen důstojníci.
1: A to je dostávají za statečnost?
0: Voják zase nerozuměl.
1: Jak jste dostal ty hvězdy?
2: No, krejčí mi je přišel na uniformu.
0: Řekl důstojník a nastoupil do tramvaje číslo 1.
1: Aha, krejčí, půjdu si pro hvězdy ke krejčímu.
0: Pomyslil si Pavlík. Pan krejčí Kopřiva bydlel v téže ulici, co on. Hned po Hudebce se tam zastavil. Hezky se na pana Kopřivu usmál a povídá.
1: Pane Kopřivo,
2: no co pak?
1: Kde se dají koupit takové ty zlaté hvězdy, co přišíváte vojákům na uniformy?
2: Hvězdy. Hvězdy. Já je dostávám přímo z továrny, ale ta není daleko. Když půjdeš parkem přes louku, hnedka za hájkem ji už uvidíš.
0: Druhý den po vyučování se Pavlík vypravil do továrny. U brány ho zastavila vrátná.
3: Kampak.
1: Pro hvězdičky.
3: A pro hvězdičky, tak to musíš za mistrem Kokešem, v té velké hale napravo.
0: Ve velké hale se Pavlík usmál hned na prvního člověka, kterého potkal.
1: Hledám mistra Kokeše.
2: To jsem já. A ty jsi kdo?
1: Jmenuji se Pavel Havelka. A chtěl bych si koupit nějaké hvězdičky. No ty, co vojáci nosí na ramenou. Kolik stojí taková hvězdička?
2: Pavlíku, máš štěstí, že mám doma právě takového Pavlíka jako jsi ty. Dám ti je zadarmo, že se umíš tak hezky usmívat. Kolik jich chceš?
1: No, taky pro kluky.
2: No to je od tebe pěkné, že myslíš na kamarády. Vem si tamhle ten papírový sáček, já ti jich pár nasypu.
0: A pan mistr hrábl do bedny s hvězdičkami a dal Pavlíkovi hned několik hrstí. Pavlík měl obrovskou radost. Nejen z hvězdiček, ale i z pana mistra Kokeše, vůbec z toho, že je jaro. Pískal si na zpáteční cestě a jak tak jde po louce, uviděl velikánský dub. Sem si sedne a odpočine si. A odpočíval tak, že za chvíli usnul. Na tom dubě hnízdila veverka. Už z dálky pozorovala, jak se Pavlík blíží, jak uléhá, jak usíná. Seběhla po kmeni dolů, aby si ho prohlédla a vidí sáček.
4: Co je v něm? Oříšky?
0: Veverka byla po dlouhé zimě vyhladovělá, všechny zásoby, co měla, už snědla a teď tady leží sáček s oříšky.
4: No, jsou to oříšky nebo nejsou?
0: Podívá se. Svými ostrými zoubky nahlodala papír a z díry vyhrábla hvězdičku. Ta nebyla k sežrání, ještě několikrát v pytli zalovila, ale když žádný oříšek nenašla, zklamaně se vyšplhala do svého doupěte. Copak se takové hvězdičky dají hryzat? Když se Pavlík vyspal, sebral sáček a rozběhl se domů. Poskakoval, měl co chtěl a vůbec si nevšiml, že za sebou trousí hvězdičky, že mu tou prokousanou dírou padají do trávy. Doma sáček rozvázal.
1: No, kde jsou?
0: ani jedinou hvězdičku nenašel. Kouká a je. Díra.
1: No to jsem to vyvedl. Vzal jsem si děravý.
0: Že se měl Pavlík vrátit a pozbírat v trávě ztracené hvězdičky, měl, ale neudělal to. Musel jít nakoupit, musel napsat úlohu, musel cvičit na housle. A tak se stalo, že ty roztroušené hvězdičky v trávě zůstaly. A blíští se a třpití každé jaro jako nové, právě vyrobené.

Tak ta dnešní pohádka se jmenovala Orsej a zítra uslyšíte o vlčím máku. Pohádkový herbář, který napsala Frida Pistoriusová, ze kterého jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. No a už tady mám pro vás nachystané dvě písničky. Nejprve si poslechneme, co mají rodiče nejradši, tak to by mě taky zajímalo. No a pak ještě je tady písnička Židle.

Tak nám moc hezky zaspívala Eva Henichová, ale teď už je opravdu nejvyšší čas se spolu pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, chci ti poděkovat za dnešní den, za všechna setkání s milými lidmi, za to, co potěšilo, ale i za sílu unést věci, které jsou třeba těžké. Děkuji, že jsi se mnou a pomáháš mi, abych dokázala těšit ty, kteří to potřebují. Amen. Jsme na konci dnešního zíváčku. Milé děti, dávejte na sebe pozor, hezky se vyspěte a dobrou noc.

Anketa kolegy Jošky, která se týkala filmů o hudebnících, vás inspirovala k řadě zajímavých odpovědí. Za chvíli si je budeme číst. Já za vaše odpovědi děkuji, ale v první řadě děkuji všem, kdo do naší hitparády hlasujete. Začíná 15.32. kolo pořadu, kterým vás už od roku 1996 provází Milan Tesař. Čekají nás samozřejmě i všechny obvyklé rubriky, novinky na hudebním trhu, pozvánky na koncerty, nová anketa, tipy na pořady Proglasu a v první řadě 12 soutěžních písní. Tu první nám nabídne polsko-srbská skupina Slavik ze svého alba 11 Songs of Love and Suffering. Slezská lidová píseň s názvem Bionše povstanci se uchází o vaše hlasy a já ji na dálku posílám Aně Vrbašky, zpěvačce skupiny Slavik, která momentálně leží v nemocnici po těžké autonehodě.

Skupinu Slavik založila společně dvě dua, srbské Alice in Wonderland a polské Čiši. Z jejich prvního společného alba jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Beyoncé Povstanci. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si z naší nabídky tři písně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. příčku nasazují jako posluchačský typ slovenskou písničkářku Soňu Horňákovou. Z jejího nového alba Na zadnej straně hodiniek jsem vybral píseň Blízko neba.

0: Možno to malé, krhké ticho, kde si v nás.
1: Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album česko-íránského kytaristy Shahaba Tolouiho Chivediamo Goldoni. Vzniklo z hudebních fragmentů, které Tolouii napsal k inscenaci hry Karla Goldoniho Poprask na laguně. Francouzský flétnista Jocelyn Méniel si pozval hosty doslova z celého světa a natočil s nimi album Les Instruments Migrateurs, tedy migrující nástroje. Pod názvem Get on Board vyšlo druhé album brněnské swingové kapely Heart of Dixie a nové album chystá také big band Kotača Orchestra. Písničkář, hudebník a producent Zdeněk Vřešťál letos oslavil 70. narozeniny. Při té příležitosti vydal album s názvem 70. Jehož rozšířená verze, vydaná na flash disku, obsahuje 70 písní. Já vybírám tu, která má pořadové číslo 1 a jmenuje se 9. cesta.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plný.

Pokud jde o naši anketu a filmy o hudebnících, je vidět, že nesledujete pouze filmy o Michaelu Jacksonovi nebo Freddie Mercurym. Posluchač Jaroslav napsal, výborné byly v televizi filmy o Verdim a Puccinim. Byly dějově atraktivní, hudebně výborné a didakticky obsažné. Teď posloucháte Hitparádu na Proglasu. U závěrka pro vaše body je ve středu v poledne a na deváté místo klesá skupina Mňau Mňau Band s písní Kánoe.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: spousta je, proplujeme mnohé kraje, kde dávají sněžné lišky s páčku. Dobrý den,
1: dobrý den.
0: Snaží cesty potulení, stanou nová pokolení, zhlížet na ně bude svý

0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk, papuchalk.
3: Na co se v našem vysílání můžete těšit v příštích dnech? V pátek 24. července v 19.15 budeme opakovat rozhovor s Michalem Prokopem o albu Ostraka. V pondělí 27. července bude naším hostem Petr Linhardt. Přiblížíme si jeho nové album Šénau. S duem Hmlisto bude kolega Janis rozprávět v úterý večer. Ve středu vám nabídneme rozhovor s mladou chorvatskou zpěvačkou Fanny Solomun a ve čtvrtek bude naším hostem písničkář Semiš, kterého znáte i z hitparády. V týdenníku Slyšte lidé vás budu v sobotu 25. července zvát na maraton hudby Brno. Vše najdete přehledně na našem webu, rozhovory s hudebníky po odvysílání můžete znovu poslouchat na stránce hudebnirozhovory.cz. Osmá je dnes Markéta Irglová a píseň The Season.

Posluchač Petr napsal: hudební životopisné filmy nevyhledávám, ale vzpomínám si, jak jsem před lety v letním kině na břehu Vltavy v Praze viděl Bohemian Rhapsody. Film mě vtáhl natolik, že jsem naprosto přestal vnímat tu a tam rušící lidi kolem. Z novinkové pozice na 7. místo postupuje Barbora Poláková a píseň Klíče z filmu Nečekané léto.

Je tu dnešní anketní otázka. Představte si, že se můžete na jednu hodinu vrátit do dětství a zahrát si s kamarády nebo kamarádkami jednu hru venku. Která hra by to byla a proč? Odpovídejte spolu s hlasováním. Připomínám, že na vaše odpovědi čekám do středečního poledne. Petru Linhartovi sice vyšlo nové album Šénau, ale u nás zatím bodují jeho archivní nahrávky z bonusového CD z knihy Autobus do Sudet. Místo šesté, město Is.

Je to už více než půl roku, co se Proglas přestěhoval pod hrad Špilberk na adresu Pelikova 2C. Rádi vás tady přivítáme, kdykoliv se ohlaste a přijďte se k nám podívat. Stěhování byla pro nás nutnost z ekonomických důvodů. V současné době se nám daří už lépe vycházet z příjmy, které především od vás posluchačů získáváme. Bohužel si stále vlečeme několika milionový dluh právě z období stěhování a vůbec z předešlých let, kdy platby za energie a nájem postupně výrazně narostly. Pokud vám tedy dává smysl to, co děláme, budeme rádi za jakoukoliv podporu. Místo páté Pavla Boučková a Petr Novotný a píseň Usnul jste ode mne vzdálený.

0: Zvu vás na koncerty. Country festival Bundy zelený se koná 24. a 25. července v Zádveřicích u Zlína. Vystoupí na něm Robert Křesťan a Druhá tráva, Poutníci, Malina Brothers, Fleret nebo Devítka. Amfolkfest, malý festival na konci světa, se koná 24. a 25. července na Půlčinách na Vsetínsku. Zahrají Jasoň, Vojta Šňupárek, Dominika, Zakoncem, Podjezd nebo Jaroslav Samson Leng. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně bude mít 27. července koncert Hradišťan a 2. srpna Sidy Tobias. V pražském klubu Jazz Dog zahraje 26. července Daniel Bulatkin International Quartet, 18. srpna Libor Šmoldas Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Brněnská kapela Hrozně vystoupí 1. srpna na hradě Cimburku u Koryčan, 21. srpna na undergroundovém festivalu v Harachově u Rýmařova a 5. září v Brně Medlánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Dále vystoupí například Jumbo Aguševy orchestra ze Severní Makedonie, Danza z Okultaž z Portugalska, Tereza Richtrová, Dead Dog Legacy, Elektra 5, Maržary, makedonské duo Dobrila and Dorian, Kumbalu, Dálach a mnoho dalších. Skupina Spolektiv zahraje 7. srpna v Kamenném újezdě u Českých Budějovic, 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni nebo 20. srpna v Třešti. Skupina Jen tak tak bude hrát 13. srpna v Českých Budějovicích a 15. srpna ve Veselí nad Lužnicí spolu se skupinou Epidemie. V Plané nad Lužnicí se 15. srpna koná festival Mosty. Účinkují Cihelna a spol., Katka Misíková a Jakub Kořínek a další. Festival Jazz Goes to Town se bude konat v Hradci Králové od 6. do 10. října. Přehlídka s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 kapel z 13 zemí světa, včetně českých premiér, špičkových evropských improvizátorů i výrazných nových jazzových objevů. Skupina Dunaj bude letos na podzim slavit 40 let od svého vzniku. Chystá velké koncerty 10. října v Brně na Flédě nebo 10. listopadu v paláci Akropolis v Praze. A po smršti míst a dat opět sklidnění v podobě písně. Text Michala Horáčka, hudba a zpěv Ivo Viktorína. Ukázal na mě příběh apoštola Matouše, 4. místo.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu

Stal se a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na

Posluchač Pavel z Brna Líšně napsal: pokročilá skleróza mi tak nějak brání se podrobněji rozepsat, ale z nejstarších filmů bych vyzdvihl Rapsodii v modrém, Amadeus, Všechna jitra světa a taky seriály Dobrý den, pane Offenbachu nebo Verdi. Nové jsem buď neviděl vůbec, nebo jen z části, tudíž se nelze vyjadřovat. Pavlovi děkuji a chystám pro něj u nás v rádiu k vyzvednutí odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Radka Hrušku z Přerova. I on od nás dostane dárek. Třetí je skupina Hrdza z písní Vretienko. Hrdza strávila v hitparádě 3x6 týdnů, což znamená, že se s ní na nějaký čas musíme rozloučit. Pro píseň Vretienko už prosím nehlasujte, další body se jí nebudou započítávat.

Opakuji, že pro skupinu Hrdza už není možné hlasovat. Přidávám další pozvánky. Folkové prázdniny se konají v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. Vystoupí na nich například Bára Zmeková, Iva Bitová, Midva Trio, originální pražský synkopický orchestr, Jiří Slavík, Robert Křesťan a druhá tráva, belgická skupina Ver ve společném projektu se švédskými Kongero, senegalský zpěvák a hudebník Sekou Keita nebo Kanazoe orchestra z Burkiny Faso. Americká rocková skupina Evolfo bude mít koncert v neděli 26. července ve Volini. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Rtyni v Podkrkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. Bohatý program probíhá v létě před brněnským Café Prah vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí skupinami Tři a Vy, Ivo Cicvárek s kapelou Živo a DNA Brno. 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hova Duo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Ku podivu. Festival Pop Mese se bude konat v Brně od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida the Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat poprvé po více než 20-leté pauze festival Vandermúza. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Tomáš Průša Band vystoupí 7. srpna v Třeboni, 11. srpna v Jistebnici u Tábora a 14. srpna v Ústí nad Orlicí. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Festival Valašské folkrokování se koná v Rožnově pod Radhoštěm 22. srpna. Zahrají na něm Vlasta Redl, polská skupina orchestra Świętego Mikołaja, Pavel Šporcl a Terne Čchave. Dvojka v naší hitparádě, to je dnes Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Opracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchačka Tereza napsala: životopisné hudební filmy mám ráda. Moc jsem jich sice v životě neviděla, ale prakticky všechny, které jsem viděla, se mi líbily. Kromě životních osudů, které se člověk ve filmu dozví nebo si je připomene, mě samozřejmě těší hudba a kontext, v jakém vznikala. A i když jde o film, obvykle se skutečnosti alespoň přiblíží. Pro mě nepřekonatelný je film o Amadeovi od Miloše Formana. Hodně se mi líbil film Bohemian Rhapsody. Také jsem kdysi viděla filmy Ray o Ray Charlesovi a Walk the Line o Johnny Cashovi. Líbil se mi také film o Edith Piaf. Samozřejmě oslovují mě i některé muzikálové filmy nebo dokumenty o hudbě, kapelách nebo jednotlivých hudebnících. Naopak nelákal mě třeba nedávno uváděný film Michael o Michaelu Jacksonovi, ale to určitě souvisí s tím, že sice zpěváka znám, ale neposlouchala jsem jeho hudbu. Já děkuji Tereze a vůbec vám všem za odpovědi na anketní otázku. Tentokrát se ptám na dětské venkovní hry. Tady je přehled všech soutěžních písní.

0: smíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou náruč tutej.
1: 10. místo Zdeněk Vřešťál, 9. cesta.

0: Páté místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.
2: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
0: Čtvrtý je Ivo Viktorín a píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

třetí místo Hrdza a Vretienko. Píseň podle pravidel hitparádu opouští, už pro ní není možné hlasovat.

0: lépe víš.
1: Druhé místo Radúza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
0: Kolokolo mlýnský za čtyři zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
2: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: Jednička Semiš, Růže v kopřivách.
2: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: Hlasujte do středečního poledne. Buď můžete psát e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk měli dnes na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
3: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Bazilika Navštívení Panny Marie na svatém kopečku leží asi 5 kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je svatý kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a je také srdcem farnosti. V prvním díle pořadu o tomto poutním místě jsme se seznámili s průvodcem Antonínem Janýškou a naše prohlídka začala v bazilice, kde ještě dnes zůstaneme. V pořadu před kostelem nabídneme například zajímavosti o oltářích a kaplích svatokopecké baziliky. U druhého dílu prohlídky svatého kopečku vás vítá Adéla Šimoníková i průvodce Antonín Janýška.
1: Klenbu jsme si tady popsali v tom presbytáři a můžeme přejít do kopule. Tam jsme si popsali Ducha svatého, který je ve výšce 30 metrů, ale pod ním v té klenbě kopule vidíme 6 krásných fresek. Představte si, že tam jsou samý ženy. Já tady zdůrazňuji vždycky, že starý zákon i nový zákon si velmi váží ženského prvku. Nakonec řekněme si otevřeně, já tedy nejsem žádný velký znalec historických náboženství, ale řekněme si, které náboženství, kromě křesťanských náboženství, má Boha, který má lidskou matku. To má křesťanství a už tím určitě chtěl Bůh naznačit, že si ženského prvku velice váží. Takže my si té Matky Boží tady taky tak vážíme a proto je tady zobrazována její zasvěcena celá bazilika. A těch 6 žen, které jsou tam v klendě kupule, to je 6 důležitých starozákonních žen, které jsou historicky doloženy a jsou notoricky známí těm, kteří četli starý zákon nebo chodili kdysi do náboženství tak jako my. A nejstarší z nich se jmenuje Sára. Ta je tam směrem k hlavnímu oltáři na té fresce. A to je důležitá žena, protože to je zaprvé manželka Abrahamová. Abraham víme, že byl praotec židovského národa. A kromě toho, že je manželka Abrahamová, tak je navíc ještě matkou jeho syna Izáka. O tom vztahu mezi Abrahamem a Izákem, o tom jsou taky dlouhé historie, ale to teď není předmětem našeho výkladu. Takže ta Sára je nejdůležitější osoba, nejstarší, která tady je, protože ta žila zhruba 2000 let před naším letopočtem. Další důležitá, to je po levé straně hned vedle Sáry, se jmenuje Rebeka. To je manželka Izákova. Zhruba 1900 let před naším letopočtem. Pak několik století přeskočíme, poměrně hodně, a máme tam třetí ženu, která se jmenuje Abigail, takový zvláštní jméno, ale to byla vznešená žena, kterou velmi miloval David a byla to jeho manželka, ale měl smůlu David, že on s ní neměl děti a to byl průšvih, protože David jako velký panovník, válečník, tak ten ty děti potřeboval, aby měl komu odkázat ten svůj majetek a tu svou moc, tak se tedy David oženil ještě jednou, to nebyl problém, protože bylo mnohoženství tedy, a ta jeho další žena se jmenuje Betšabé. Ta má taky svůj samostatný život, který nebudem rozebírat příliš, ale důležité je to, že Betšabé porodila Davidovi syna, který dostal jméno Šalomoun. Velmi taky důležitý panovník, a na těch třech panovnících se za vlády tří panovníků se popisuje židovský stát, tak jak tedy vznikl židovské království, které založil král Saul, po něm následoval král David, po Davidovi následoval Šalomoun a Šalomoun, i když byl tak moudrý, tak nakonec života udělal chybu, která spočívala v tom, že on měl 2 syny a to království jim rozdělil. A tím ho oslabil a z jedné strany ho porazili, mám takový den Peršané a z druhé strany Asiřané, takže samostatný ten židovský stát, tedy židovské království, fungovalo vlastně jenom 3 generace. A pak víme, že byla dlouhá mezera, a samostatný židovský stát podle mých vědomostí vznikl znovu až po druhé světové válce, je to dnešní stát Izrael. Ale v souvislosti s tím je třeba si uvědomit to, že my víme, že tam na tom území se neustále ještě válčí ale ten židovský stát, tam, kde dnes je, tak ten je v místě, kde bylo to židovské království. Čili historické právo na toto území tam skutečně existuje a je fakticky

a zavedli ji před vojevůdce Holoferna. A Holofernes ji mohl popravit, ale protože byla krásná a líbila se mu, tak ji povolil, nebo uložil, to těžko můžeme dneska říct, aby tančila. A Ester to uměla, jemu se to strašně líbilo, pil u toho víno, opil se, usnul a ona mu vytáhla ve spaní meč z pochvy a usekla mu hlavu. Tím pádem vojevůdce nepřátel padl a Izraelité zase jednou vyhráli. No a poslední žena 400 let před naším letopočtem, královna Ester. Nádherná Ester. Dokonce má samostatnou knihu ve Starém zákoně. Kniha Ester. A to byla jedna z manželek zase asýrského krále Asuára. Ona mu byla poskytnuta jako rukojmí, protože on si tím chtěl pojistit, že Izraelité ho nebudou napadat. A protože rukojmí byly tedy vážené osoby, tak ten asýrský král to dokonce potvrdil tím, že si ji vzal za ženu, jednu ze svých žen. No a ten asýrský král pořád válčil a potřeboval čím dál víc peněz, opakovaně. A dneska bychom řekli, měl rádce ministra financí, který se jmenoval Haman. A ten za ním přišel a říká, králi, nemáme peníze na další válku, jediný, kdo tady má peníze, jsou Židi, protože hospodaři a tak dál. Tak se dohodli, aby se těch peněz mohli zmocnit, takže povraždí nejstarší muže z izraelských rodin. Ester se o tom záměru dověděla a protože, jak jsem říkal, byla chytrá a odvážná, tak bez vyzvání předstoupila před Asuára. To byla velká odvaha, protože ženy tehdy mohly přijít jedině na vyzvání. Ale protože ten Asuár se mu líbila, tak jí říká Ester, proč jsi přišla? A ona říká, protože tě chci varovat před špatnou radou. A před jakou? No, protože Haman ti poradil, abys nechal popravit židovské muže a zmocnil se jejich peněz, ale když popraví židovské muže a zdecimuje židovský národ, tak kdo tady potom bude dělat? Protože nikdo jiný tady nedělá. Tak je třeba židovské muže zachovat. Tak Asuár to pochopil, přijal a nechal popravit Hamana. A židovští muži byli zachráněni, proto je tam Ester jako šestá důležitá biblická starozákonní žena. Ale ten Haman, ten se zapsal do historie tak krásně, že ho tady máme do dneška, jestli si to uvědomíte, tak do dneška ten, kdo má pořád málo a pořád hrabe za každou cenu a za každých podmínek, tak tomu se říká Hamoun. Takže já si myslím, že ten Hamoun je odvozený od toho starozákonního jména Haman. No a potom bych ještě tady jmenoval tu sedmou ženu, která znamená změnu starého zákona v nový zákon, a to je právě ta Panna Maria, která porodila Krista a který přinesl spasení na tento svět. Takže šest biblických žen. Po levé straně máme kapli a oltář svatého Josefa. Svatý Josef z romantických představ Betlémů o Vánocích vzniká dojem, že to byl nějaký starý pán, protože se zobrazuje, jak se sklání z posledních sil nad jesličkami a má bílý fousy. Ale já říkám, že to musel být chlap plný síly a odvahy a moudrosti a všech těchto vlastností, protože když si to vezmete, tak jenom pro svou rodinu, o kterou se dokázal bezvadně postarat za každý okolností, třikrát vybudoval domov. Poprvé, když se narodil Ježíš, že? Víme v jakých nuzných podmínkách. Podruhý, když byli ve vyhnanství v Egyptě. A potřetí, když se vrátili zpátky. No a pak se nám Josef ztrácí z dohledu a ti, kteří nestudují jeho životopis, tak už nevědí, jak ten Josef dopadl. Ale je vážen jako pěstoun, otčím Ježíše Krista, o kterého se perfektně postaral a protože sám byl tesařem, tak se Ježíš u něj vyučil jako tesař a potom se ztrácí, protože splnil svůj úkol a nedělal si nároky na žádné odměny. Takže oltář a kaple svatýho Josefa. Ti dva svatí po levé a po pravé straně, to jsou dva Janové. Ten vlevo, vidíte, nám žehná a má v druhé ruce kříž, to je svatý Jan Křtitel.

Učitel. To je důležitá postava, říkalo se mu předchůdce páně, dokonce za svého života byl pokládán za spasitele, protože byl to syn Zachariáše a Alžběty, takže vlastně bratranec pána Ježíše. A to víte, že Zachariáš jako kněz, špička elity vlastně, intelektuální, tak ten si dal záležet na tom, aby toho Jana vzdělal, takže on potom působil jako prorok, rádce, kazatel a byl velmi úspěšný a uznávaný, ale doplatil na to, že hlásal, čiňte pokání, připravujte cestu páně. Oni si ho velmi vážili, tak si říkali, že by to už byl ten spasitel. A on říká, ne, já nejsem ten, za koho mě máte, ale teprve po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zavázat opánky u jeho obuvy. Takže svatý Jan Křtitel, který ho nechala popravit Herodiada, což byla manželka Herodova bratra Filipa. My tam známe celý ten příběh, ještě ve kterém funguje ještě dcera té Herodiady, která se jmenovala Salome, ale říkám, je to povídání poměrně dlouhý, i když zajímavý. A na druhé straně vidíte sochu svatého, který, představte si, je holobrádek, nemá vousy. Ale vždycky ho podle toho poznáme a můžeme zařadit, protože jak víme, všichni svatí a všichni apoštolové jsou starý fousatý chlapi a tenhle ten je bezvousý holobrádek a je to svatý apoštol Jan, evangelista, miláček páně. Říká se, že začal s Kristem chodit po světě, když mu bylo 13 roků. A nakonec Kristus ho taky velmi miloval, vlastně ochraňoval. Takže tam ten vztah mezi Kristem a svatým Janem byl velmi těsný a proto taky svatý Jan asi převzal od Krista největší dávku toho jeho učení o lásce. A říká se mu apoštol lásky. No a protože ho tady máme taky rádi a vážíme si ho, toho svatého Jana a evangelisty, tak ho tady máme ještě jednou a to na tom pilíři tady pod kopulí, kde jsou 4 evangelisté. Matouš, naproti, napravo je Marek, za našimi zády je ten velký učenec lékař, který se jmenoval Lukáš, a vedle něho zase ten bezvousý svatý Jan. Říkám, známe jenom málo svatých z tehdejší doby, kteří by neměli vousy a podle toho Jana můžeme vždycky perfektně zařadit. Na protější straně, zrcadlově, máme v podstatě podobnou výzdobu a je to kaple a oltář svatýho Joachima. Svatý Joachim to byl manžel svaté Anny, byli to rodiče Panny Marie. Taky to byl muž velmi vážený, majetný, byl velmi bohatý pastevec a ten jeho životopis je taky poměrně zajímavý, ale zůstaneme u toho, že to je oltář a kaple svatýho Joachima. Na levé straně oltáře svatýho Joachima je Zachariáš a na pravé straně jediná korunovaná bytost, která tady je, a to je David, král David, který v té době, kdy byl takhle vyzdoben, nebo v tom období, žil velice kajícným životem, protože on jako muž zřešil poměrně závažným způsobem a potom se chtěl polepšit, kál se, litoval svých hříchů, skládal žalmy, zpíval je a doprovázel se přitom na loutnu a proto on tam máme tady toho Davida kajícníka s loutnou. Na prostředku vidíme pod oltářem, pod obrazem svatého Joachima zasklenou skříň, ve které je socha svatého Viktora, měly by tam být i ostatky, takže je to jeden veliký relikviář. Na tom relikviáři vidíte 3 menší postavy, jsou soší malé, Panna Maria s růžencem, je to symbol, znak růžencového bratrstva, které tady fungovalo několik set let, byly tam členové všichni majetní, vážení, vznešení občané, bylo jich určitý konkrétní počet, a starali se o poutní místo svatý Kopeček. A bylo to tak vybrané společenství lidí, že ve své době byla členkou Růžencového bratrstva dokonce i císařovna Marie Terezie a její manžel František Lotrinský.
Když jsme si představili svatého Viktora, který je v zasklené skříní tady, tak se vrátíme ještě na druhou stranu. Máme tam taky zaskleného jednoho svatého a to je svatý Liberátus, mučedník, který byl umučen ve druhém století pro Krista.

0: Takže můžeme se posunout zase kousek dál a přijdeme podruhé k tematice a osobnostem svatého Augustina a svatého Norberta, protože jsou to dva nejdůležitější svatí premonstrátského řádu, tak je tady máme na svatém kopečku dokonce třikrát. A tady jsme v místě, kde na levé straně je oltář svatého Augustina a kaple. A to je Augustin už jako starý muž, mystik, o něm se říká, někde jsem to četl kdysi, že byl tak duchovně navázaný na Boha, že s ním byl schopen dokonce komunikovat. To je asi trošičku nadsazený, ale osoba svatého Augustina je velmi významná, mimo jiné tím, že svatý Augustin a jeho teologie tvoří do dneška základ křesťanských teologií. Říká se mu proto taky učitel církve. A pod obrazem svatého Augustina vidíme malou postavu, která tam je, drží v pravé ruce obraz Krista a v levé ruce drží takový ký, tady je to vidět matně poněkud. A to je svatý Juda Tadeáš, apoštol. Toho si taky všude vážíme a máme ho tady ještě v muzeu svatokopeckém a to je ve svatokopeckém muzeu, to je originál, který jsem věnovala jedna z dcer pana Andrýska, když byla těžce nemocná a uzdravila se, tak na poděkování věnovala ten obraz svatého Judy Tadeáše. On se jí totiž v té nemoci vrátil zrak, protože ona byla tak nemocná, že málem oslepla. Ona na poděkování dala toho svatého Judu, protože se říká, že to je patron všech ztracených věcí. Takže ona díky němu získala zpátky zrak, uzdravila se, tak věnovala ten obraz. Kromě toho, že je to patron všech ztracených věcí, tak se o něm ještě říká, že to je osoba, která pomáhá řešit všechny katastrofické, neřešitelné, průšvihové, těžké situace. Takže když máme velký průšvih, je potřeba se obrátit ke svatému Judovi Tadeáši. On nám ho určitě pomůže vyřešit. Na protější straně máme toho svatého Norberta. A je tady v té době, kdy byl nemocen, spadl z toho koně a zjevila se mu ta Panna Maria a říká mu, polepší se, já tě uzdravím. A on se teda rozhodl a rozhodl se dobře, stal se knězem, řeholníkem a jak jsem říkal, kněz Evropan, který nakonec ve Francii založil to společenství řeholní, kterému říkáme premonstráti do dneška. A když se podíváte nad hlavou, na fresku, tak vidíte ďábla, poněkud netypicky, pro kostel je tam ďábel. To je ta velká postava. Vidíte, že směrem k hlavnímu oltáři je oheň. Nad ním je taková hnědá postava ďábla. Ale blíž ke kůru je malá postava Panny Marie. A ta freska říká, Panna Maria tím, že uposlechla Boha, porodila Krista, porazila ďábla. A archanděl Michael ho potom srazil svým kopím do pekelné propasti a ten archanděl je tam taky. Takže velice důležitá freska. A pardon, vrátím se ještě pod kopuli a díváme se na ní tady zezadu. Máme tam, vždycky říkám, když stojíme pod kopuli, tak máme nad hlavou celý svět, protože před vámi nalevo rozjásaná dáma s bílým koníkem je Evropa, napravo dáma s velbloudem a v turbanu je Ázie, tady blíž sem je černoška se slonem, a v Afrika a na protější straně je načančaná, nazdobená, rozjásaná Amerika. Naštěstí tehdy ještě neznali Austrálii, takže autor toho interiéru nemusel řešit pátý místo pro pátý světadíl, takže na těch čtyřech pilířích si říkám, na těch pilířích stojí celý svět. Takže můžeme zase jít kousek dozadu a nad hlavou máme zase obraz s tematikou, fresku s tematikou na nebevzetí Panny Marie. A když se díváme dopředu, tak vidíme svatokopecké varhany. To, co vidíme před sebou, to je pohled do 18. století. tak staré ty varhany jsou, ale musíme říct, bohužel není to už ten původní nástroj, protože ten už byl v tak katastrofálním stavu, že už nešel opravit. Já to se snažím přiblížit vždycky tím, že ty varhany se opravovaly v roce 1988 a tehdy ta organizace památkářů už existovala a víte, jak to s památkáři chodí, ty říkají, že všechno musí zůstat zachovaný a muzikanti říkali, ale nejde na to hrát. A tak to skončilo kompromisem, že teda musel zůstat zachovaný ten vnější vzhled a ty píšťalí kovové, které vidíte před sebou, tak to jsou skutečně původní. A ten vlastní varhaní nástroj, který je tam vzadu, zatím v té skříni, ten je postavený nově. Postavila ho varhanářská dílna mistra Stavinohy z Valašské Bystřice a má 2000 píšťal. Druhý největší varhany na Moravě. Takže náš pan varhaník, když za ně sedne a zabere do těch rejstříků, tak to je tady zvuk a zase, když naopak nasadí ty rejstříky nejjemnější, tak je to nádherný, krásný zpěv. A podobný je zvuk, mají tady ještě jedny varhany, které jsou tam vepředu v presbytáři, v oratoři po levé straně, nejsou ze spodu vidět a pochází z roku 1473, mám takový dojem. A jsou to maličký varhánky, které mají 473 píšťal a když pan varhaník na ně začne hrát, tak je to jako kdybyste poslouchali vánoční muzika Adam Michna z Otradovic. Takový, a když říkám, náš pan varhaník umí hrát, takže on dokáže využít kapacitu a vlastnosti jak jednoho, tak druhého nástroje. Jsme tomu rádi a od té doby, co je interiér baziliky opravený, ta oprava byla dokončena zhruba před 2 lety, tak se tady zase provozují koncerty duchovní hudby. A je to opravdu nádherný zážitek a prožitek. Další dvě kaple, které jsou naproti sobě, jsou neméně důležité, jako ty předcházející. Po pravé straně naší je kaple a oltář anděla strážného. Já jsem říkal, když jsem popisoval ty anděly, které jsou na Římse, anděle strážní, tak jsem říkal, že tady mají takovou vážnost, že má dokonce samostatnou kapli. Ten oltářní obraz, to není původní originál, ten je ve Svatokopeckém muzeu. Nicméně vlastnosti toho originálu a anděla strážného, já říkám, to je náš soukromý anděl strážný, svatokopecký, který má perfektní schopnost, že se vždy bezpečně stará o všechny poutníky, který přichází s dobrým úmyslem na svatý kopeček. A funguje to. A prokázalo se to například v roce 1995, když nás navštívil svatý otec Jan Pavel II., tady bylo tedy tisíce a tisíce poutníků a já nevím o tom, nebo říkám vždycky, že představte si, byli tady takový tisíce lidí, nikdo se nestratilo, nikomu se nic nestratilo, nikomu nebylo špatně a to je přece zázrak, protože víte, že se říká, kde je 10 Čechů, je 11 průšvihů a to tady byli tisíce lidí a opravdu se nic zásadního nestalo. Protože my jako tehdy pořadatelé, mladí mužové, jsme se o ničem zásadním nedozvěděli. Takže náš soukromý svatokopecký anděl strážný, který tady funguje do dneška velmi zodpovědně. A na protější straně je naše nejmladší a nejkrásnější svatá, svatá Pavlína Římská. Ta byla tak dokonalá, že se stala svatou už v 16 letech. Ona žila na přelomu 3. a 4. století a ne, že by tedy byla umučena, ne, že by tedy schválně se nechala umučit, ale ona byla z křesťanské rodiny, má tady sáhodlouhý životopis, který tady je taky vystavený, tak si ho můžete přečíst, zájemci, kteří sem přijedou. Já to řeknu ve zkratce, pocházela z křesťanské rodiny. Vládnul tehdy císař Dioklecián, což byl velký pronásledatel křesťanů a ten nechal celou rodinu popravit. Pavlína i matka její byly hozeny do jámy a zaházeny kamením a otec byl sťat, protože to byl voják. Takže Pavlína byla vždycky velmi vážena na Moravě. V minulých staletích dokonce měla takovou úctu tady. Asi bych srovnal jako svatý Jan Nepomucký nebo svatý Jan Sarkandr. A vždycky, když bylo zle, tak se modlili lidé ke svaté Pavlíně, aby jim pomohla. A ona skutečně věří, věříme, že pomohla, a to hned několikrát tady v Olomouci a na Moravě. Moravané se k ní velmi modlili. A přikládá se jí za zásluhu, že díky její pomoci se ztratila Morová rána, odešla Morová rána někdy na začátku 17. století a potom se ještě vrátila, ale všude kolem byla ten mor a ve vnitřní Olomouci tam se nedostal. Takže od té doby, od toho začátku 18. století, myslím, že to tak bylo, je Pavlína Římská uctívána jako patronka města Olomouce. Takže město Olomouc má 16-letou patronku, krásnou ženu, což je velká výhra. Na bočních stěnách vidíme dvě fresky. Na pravé straně je freska, kde Andrýsek na sněhové pláni, když zabloudil, modlí se, je tam i ten jeho koník a prosí panu Marii, aby ho teda zachránila, jestli chce mít tu kapli. A na protější straně je Andrýsek, když se mu zjevila už pana Maria, kraj se rozzářil, sníh se ztratil, to je to umělecký pojetí. A pana Maria se mu zjevila Andrýskovi a říká, seš na místě, tady chci mít tu kapli. A dokonce je tam nahoře i to, jak ta kaple tehdy vypadala. Takže jsme na nejstarším místě naší baziliky, protože ta původní kaple stála právě tady a byla taky asi tak velká, jak je ta kaple svaté Pavlíny Římské. Mimochodem, stojíme na kryptě. Nemusíte mít obavy, že byste neměli úctu k mrtvým, protože ta krypta je prázdná. Jsou tady ty krypty tři, tady je jedna, v prostředku je druhá a třetí je tam pod tím stupínkem před hlavním oltářem. Té první se říkalo před hlavním oltářem, té se říkalo Opatská, protože tam byly pohřbíváni Opatové, kláštera Hradisko. Té druhé se říkalo Kněžská, tam byly pohřbíváni svatokopečtí kněží a téhle třetí se říkalo Měšťanská, protože tady byly pohřbíváni významní měšťané, kteří se zasloužili o poutní místo svatý kopeček. Poslední dvě kaple, které tady máme, jsou tam vzadu, půdorysně jsou trošičku menší, když se na ně podíváme. Na jedné straně je kaple těla a krve Kristovi, tam vidíte ukřižovaného Krista. A na protější straně, a to je zase velice důležitý oltář a kaple, kaple bolestné Panny Marie. A říkám lidem, že na tom oltářním obraze je obsaženo celé evangelium. Vidíte, nahoře je Bůh Otec, který seslal svého syna, ten se narodil Marii, ta tam je taky, obětoval se za nás na kříži, aby nás zachránil před peklem, a to peklo tam máte taky. A to už je peklo na druhém místě, tam říš, tam je, a zatím je nějaká divná bytost, která se snaží dostat ven, a je to ďábel už na druhém místě, a je důležité si uvědomit, že ten ďábel je tady v bazilice vždycky jako poražená bytost. Jak na té fresce tam na stropě, tak tady na tom oltářním obraze. Takže to bychom měli interiér zhruba popsaný a děkuji vám za pozornost.
1: Na závěr prohlídky se před svatokopeckou bazilikou ptám průvodce Antonína Janíšky na několik otázek.
2: Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
0: Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, tam bych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. A tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody, jejíž originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě, ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka, a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá, ale to data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to jedna kopie toho milostného obrazu, který tady je.
2: Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se úplně na závěr zeptám, jaký zájem je o prohlídky, tedy baziliky, případně muzea?
0: Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě. Ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
2: My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
0: No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz, podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok? Máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáři. Tak a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie. Ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá.
1: Druhý díl prohlídky svatokopecké baziliky končí. V dalších týdnech se v pořadu Před kostelem můžete těšit na pokračování ze svatokopeckého muzea. Prozatím se od mikrofonu loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Prožíváme 17. neděli v mezidobí 26. červenec 2026. Všechny texty pro dnešní modlitby vezmeme z prvního týdne žaltáře od strany 821 ve starším vydání breviáře 821 a nebo 922 v novějším vydání od strany 922. Pouze antifonu ke kantiku Panny Marie a závěrečnou modlitbu nalistujeme z neděle, tedy od strany 707, ve starším vydání breviáře 707 a v novějším 798. Strana 798. Modlit se s vámi budou Alena
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Stvořiteli světa, Bože, nebe, země, také moře, ty jenž věrné osvěcuješ, Duchem Svatým zapaluješ, račiš nás dnes osvítiti světlem své božské milosti.
1: Ty, který jsi nazval světlo dnem, s přicházejícím večerem, nauč nás tebe chváliti, tvou dobrotu velebiti, noční hrůzy zažeň od nás, když se modlíme, uslyš nás.
0: By duše naše nebyly nepravostmi obtíženy, ani zlobou naplněny, a tak života zbaveny, myslíce na věci časné, bychom nepřišli o věčné.
1: Dej nám tvou vůli hledati, věcí nebeských žádati a varovati se všeho, co je duši škodlivého, dej po tvých cestách choditi a tak života dojíti.
0: Žádáme si tvé pomoci, Bože, Otče všemohoucí, ty i se svým milým synem, spolu také svatým duchem, jsi naším jediným pánem, až na věky věků. Amen.
1: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, aleluja.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jítřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici. Potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
2: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici. Aleluja.
1: Země se zachvěla před tváří páně. Aleluja.
0: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
1: stal se Juda boží svatyní, Izrael božím panstvím.
0: Moře to vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
1: Hory poskočily jako berani, pahorky jako jehňata.
0: Co je ti, moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
1: Hory, proč poskakujete jako berani? Pahorky, proč skáčete jako jehňata?
0: Země, třes se před pánem, před Bohem Jakubovým.
1: Jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Země se zachvěla před tváří páně. Aleluja.
1: Pán náš Bůh všemohoucí se ujal království. Aleluja.
0: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja. Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja!
1: Aleluja! Neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. Aleluja!
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království. Aleluja.
0: Krátké čtení bude z druhého listu Korinským. Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoliv soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás.

0: Požehnaný si Bože na klenbě nebes, si velebený a plný slávy na věky.
1: Požehnaný si Bože na klenbě nebes, si velebený a plný slávy na věky.
0: Požehnané je tvé slavné svaté jméno.
1: Jsi velebený a plný slávy na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný jsi Bože na klenbě nebes, jsi velebený a plný slávy na věky. Každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Každý učitel zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré. Klanějme se Kristu Pánu, on je naše hlava a my jsme jeho údy, a s jásotem volejme: Pane, přijď tvé království.
1: Náš spasiteli, stále obnovuj svou církev jako znamení jednoty lidského pokolení
0: a jako působivé tajemství spásy pro všechny národy.
1: Neopouštěj nikdy našeho papeže a sbor biskupů.
0: A dávej jim dary jednoty, lásky a míru.
1: Dej, ať se křesťané pevněji spojí s tebou, svým pánem.
0: Aby svým životem svědčili o tvém království.
1: Uděl dobrotivě světu mír.
0: Aby všude zavládlo bezpečí a klid.
1: Popřej zemřelým slávu vzkříšení.
0: A nám dej účast na jejich blaženosti.
1: Pane, přijď tvé království.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, od tebe je všechna síla a svatost. Ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají. Skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděli k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Dobrý večer, milí posluchači. Začíná Soiree s Kateřinou Grafovou, které dnes, ale i za měsíc bude věnované Filharmonii Brno. Celkem dva nedělní večery budou na rádiu proglaznít nahrávky, které vznikly pod taktovkou šéf-dirigentů Brněnské filharmonie. Pořady byly natočeny u příležitosti 70. výročí od založení orchestru. Historií Filharmonie Brno se zabýval doktor Jiří Beneš. Ten měl k orchestru jako jeho profesionální violista a člen Moravského kvarteta velmi blízký vztah. V pozdějších letech byl i dramaturgem. Podle textu doktora Jiřího Beneše o založení čistě symfonického orchestru v Brně usiloval už v druhé polovině 19. století mladičký Leoš Janáček. Ten v nově postaveném besedním domě vedl sbor Besedy brněnské. Příležitostně k některým koncertům sestavil i amatérský orchestr, doplněný o profesionály z opery Německého divadla. Český orchestr v Brně vznikl až ve 30. letech 20. století na půdě rozhlasu za uměleckého vedení Břetislava Bakaly. Ten v následujících dvou desetiletích vybudoval plně profesionální symfonické těleso, rozhlasový orchestr, který hrál i své koncertní řady. V roce 1951 byl založen Symfonický orchestr kraje Brněnského. Jeho úkolem bylo především veřejné vystupování. Teprve v roce 1956 rozhodnutím Ministerstva kultury byla založena Státní filharmonie Brno. Vznikla sloučením rozhlasového a symfonického orchestru kraje Brněnského. Prvním šéf-dirigentem se stal Břetislav Bakala. Pod jeho taktovkou Státní filharmonie Brno poprvé vystoupila v sále stadionu dne 18. ledna roku 1956. Na koncertě tehdy zazněly fanfáry ze Smetanovy Libuše, Janáčkův Taras Bulba a Dvořákova Novosvětská symfonie. Druhý den byla ještě slavnostně provedena Beethovenova 9. symfonie. Břetislav Bakala se v první sezóně staral o dramaturgii orchestru. Začal vést pravidelné zkoušky v besedním domě a v květnu roku 1957 zahajoval s filharmonií hudební festival Pražské jaro. Ve stejném roce vznikla i nahrávka Janáčkova Tarase Bulby. Z ní si teď pustíme třetí část skladby s názvem Proroctví a smrt Tarase Bulby. Řídí Břetislav Bakala.

Pod taktovkou Břetislava Bakaly právě dozněla třetí část Tarase Bulby. Leoš Janáček celou tuto symfonickou rapsódii, zkomponovanou podle Gogolovy novely, dokončil v roce 1918. V době, kdy doufal v brzký konec první světové války, byl národní hrdina Taras skladateli velkou inspirací. Teď ale ještě zpátky k Břetislavu Bakalovi. Do historie brněnské filharmonie vstoupil jako zakládající dirigent, který vybudoval orchestr vysoké umělecké kvality a k tomu byl jedinečným odborníkem na interpretaci Janáčkovy tvorby. V čele orchestru bohužel nestál dlouho. Zemřel 1. dubna v roce 1958. Novým šéfdirigentem se stal roku 1959 Jaroslav Fogl. S orchestrem spolupracoval 3 roky. Na svou funkci rezignoval zřejmě i z důvodu neporozumění s uměleckou radou ohledně dramaturgie. Sezónu 1962 až 1963 Státní filharmonie Brno zahájila s novým šéfdirigentem Jiřím Waldhansem. V politicky uvolněných 60. letech začal orchestr často vyjíždět do zahraničí. Byly zavedeny tematické abonentní cykly a výrazně se zlepšila i úroveň sboru Besedy brněnské. Filharmonie koncertovala v Itálii, Rakousku, Velké Británii, Bulharsku, ve Spojených státech, ve Francii a pochopitelně i v Sovětském svazu. Velký rozkvět narušil až rok 1968. V nelehké době okupace ruskými vojáky se řešila i rekonstrukce besedního domu. Vztahy mezi filharmoniky, šéfdirigentem Waldhansem a ředitelem Františkem Ostrým ale zůstávaly velmi dobré. Orchestr držel při sobě. Na počátku 70. let se druhým dirigentem orchestru stal mladý Jiří Bělohlávek. V Brně získal své první cenné zkušenosti.

během svého šestiletého působení vycestoval z filharmoniky do Spojených států. Dirigoval i koncert na Pražském jaru. Další nahrávka Státní filharmonie Brno, kterou teď uslyšíme, zazní pod taktovkou Jiřího Waldhanse. Poslechneme si část z Dvořákových symfonických variací.

Tak to byla Státní filharmonie Brno, dirigovaná Jiřím Waldhansem. V roce 1978 se dalším šéfdirigentem orchestru stal František Jílek. S ním filharmonie často natáčela. Vznikly tak výjimečné nahrávky především Janáčkových děl. Podle slov doktora Jiřího Beneše měl František Jílek jasnou představu o výrazu studovaného díla. Viděl v něm moderního dirigenta. Státní filharmonie Brno za umělecké éry Františka Jílka stále vyjížděla do zahraničí. Koncertovala v západním Berlíně, tehdejší Jugoslávii a v roce 1982 dokonce podnikla turné do Japonska. Tam orchestr přijal pozvání i v roce 1984. Ve svých 70 letech v roce 1983 František Jílek předal svou funkci šéfa orchestru mladšímu kolegovi Petru Vronskému. Se Státní filharmonií Brno však nadále spolupracoval. Ještě v roce 1992 natáčel. Kompletní symfonická tvorba Leoše Janáčka pod jeho taktovkou pak vyšla až po dirigentově smrti v roce 1994. Ukázka z nahrávek filharmonie s Františkem Jílkem nebude chybět ani v dnešním soaré. K poslechu jsem vybrala Janáčkovu symfonietu. Pustíme si její úvodní fanfáry a poslední, pátou, závěrečnou část.

Petr Vronský. To je další šéfdirigent brněnské filharmonie, který v jejím čele stál celkem 8 let, od roku 1983. Za jeho působení začal hrát symfonický orchestr ve velkém obsazení na scénách Národního divadla, tedy v Janáčkově nebo v Mahenově divadle. Filharmonie tak opustila nevyhovující sál stadionu, kde koncerty dlouhodobě rušil hluk z přilehlé restaurace. Komorní cykly pak dále probíhaly v Besedním domě. Již v 80. letech za uměleckého působení Petra Vronského se postupně rodila myšlenka nového koncertního sálu. Realizace tohoto projektu byla velmi blízko v roce 1989. K výstavbě ale nedošlo, protože byla nutná zásadní rekonstrukce Besedního domu. Filharmonie několik let pořádala koncerty v místodržitelském paláci. Do opraveného Besedního domu se v druhé polovině 90. let opět vrátila. Myšlenka o stavbě velkého koncertního sálu pro symfonické koncerty ale naplněna nebyla. Vraťme se ale k Petru Vronskému. Pod jeho taktovkou teď se Státní filharmonií Brno uslyšíme symfonickou skladbu s názvem Thunderbolt. Jejím autorem je Bohuslav Martinů. Toto dílo napsal na konci druhé světové války. Inspirací ke kompozici skladby Thunderbolt Martinů našel v údernosti amerických stíhaček.

Po odchodu Petra Vronského se v roce 1991 stal šéfem brněnské filharmonie Leoš Svárovský. Ve své funkci setrval jen 4 roky. S orchestrem ale spolupráci nepřerušil. Za zmínku stojí zahraniční zájezd Filharmonie Brno, během kterého v roce 2004 odjela do jihovýchodní Asie. Tuto jedinečnou koncertní šňůru dirigoval Leoš Svárovský. Jednalo se tehdy o projekt světové automobilky Toyota. Ta celé turné sponzorovala. Orchestr tehdy vystoupil celkem na 6 koncertech, konkrétně v Singapuru, v Tajpeji na Tajvanu, v Saigonu ve Vietnamu, v Soulu v Jižní Koreji, v Hongkongu v Číně a v Manile na Filipínách. Brněnská filharmonie pod taktovkou Leoše Svárovského uzavře i dnešní soaré. Na příští měsíc, tedy na březen, jsem připravila ještě jeden díl o Filharmonii Brno. Ten připomene šéfdirigenty, kteří v orchestru působili na přelomu tisíciletí a v první čtvrtině 21. století. No a teď už k nahrávce. Pustíme si část z Dvořákova oratoria Stabat Mater. Ta nese označení Ea Mater. Vedle brněnských filharmoniků pod taktovkou Leoše Svárovského uslyšíme také filharmonický sbor, jehož uměleckým vedoucím je sbormistr Petr Fiala. Já vám přeji, milí posluchači, příjemný poslech této postně laděné skladby a těším se na vás zase za měsíc. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Yep.

nic není světlosti, jako podzimní léto.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu zahajujeme nedělní koncert duchovní a vážné hudby. Dnes jej naplní díla Benedetta Marcella, italského právníka, politika a barokního hudebního skladatele. Jehož úmrtí připadá na 24. července. Benedetto Marcello se narodil 31. července 1686 v Benátkách. Pocházel ze šlechtické rodiny a proto je v dobových dokumentech často nazýván Patricio Veneto. Otec Benedetta chtěl, aby jeho syn byl právník. Benedetto se tomu nevzpíral, studoval práva, ale souběžně i hudbu. Jeho celý život se dělil právě na práva, politiku a hudbu. V roce 1711 byl členem benátské vlády a v roce 1730 se stal guvernérem v Pule v dnešním Chorvatsku. Po celý život byl chatrného zdraví a pobyt v Istrii mu nesvědčil. V roce 1738 odešel do Brescie na břehu Lago di Garda, kde zastával úřad kamerlinga, dnes bychom řekli ministra financí. Zde také o rok později zemřel. Benedettův starší bratr Alessandro Marcello byl rovněž známým skladatelem podobného zaměření. Většina Marcellových skladeb se datuje do první poloviny jeho života. Kromě četných oratorií, oper a scénických serenád napsal více než 400 sólových kantát, publikoval sbírky komorní i orchestrální hudby a mnoho dalších instrumentálních děl zůstalo v rukopisech. Protože byl finančně zcela nezávislý a nemusel se podbízet vkusu publika, mohl zcela svobodně rozvíjet svůj osobitý styl. Jeho dílo se tak stalo mezníkem na přechodu z barokní do klasické éry evropské hudby. Ve věku okolo 40 let Marcello prakticky přestal komponovat a později se k hudbě vracel pouze při zcela výjimečných příležitostech. Nejambicióznějším dílem skladatele se stalo Estro Poetico Armonico, zhudebnění italské verze 55 žalmů. Biblické texty přeložil Marcellův přítel Girolamo Ascanio Giustiniani a dílo bylo publikováno v 8 svazcích v letech 1724 až 1726. Úspěch díla byl obrovský. Žalmy Benedetta Marcella byly záhy hrány na koncertech v Hamburku, Berlíně, Lipsku či Londýně. V ruském překladu proniklo dílo i do Petrohradu. V Římě kardinál Otto Boni nařídil, aby každý z pravidelných koncertů, které byly pořádány v jeho paláci, byl zahajován jedním z těchto žalmů. Dodnes je výběr z Estro Poetico Armonico trvalou součástí koncertního repertoáru. My si dnes poslechneme 5 z těchto žalmů v podání souboru Cantus Köln, diriguje Konrad Junghänel. Dále zazní sonáta e-moll pro violu da gamba a continuo v podání Lubomíra Malého a Lubomíra Brabce. Také sonáta a-moll, kterou přednesou Helmut Scharschmidt, Bernhard Hepp a Gunther Ripke. A na závěr to bude sonáta c-moll, již zahrají Karel Plocek a Martin Jakubíček. Příjemný poslech.

Na vlnách Proglasu jsme poslouchali díla Benedetta Marcella, italského politika, právníka a barokního hudebního skladatele. Bylo to 5 žalmů v podání souboru Cantus Köln, dirigoval Konrad Junghernl. Dále zazněla sonáta E-moll pro violu da gamba a continuo v podání Lubomíra Malého a Lubomíra Brabce. Sonáta A-moll, kterou přednesli hoboista Helmut Scharschmidt, kytarista Bernhard Hepp a violončelista Gunther Ripke. A sonáta C-moll, kterou přednesl Karel Plocek na violu a Martin Jakubíček na varhany.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část nese název Mírnost. Mírnost je ctností, která ovládá hněv. Ten se totiž řadí mezi základní neřesti, špatné náklonosti, mezi takzvaných sedm hlavních sklonů ke hříchu. Rozhněvaný, rozlícený člověk byl v očích stoických filozofů obrazem vulgárnosti, nevzdělanosti. Křesťanští autoři měli proto nemalou práci odpovědět na posměšky pohanských vzdělanců, když šlo o místa písma, kde se mluví o tom, že se Hospodin rozhněval. Psali tedy apologetická pojednání o božím hněvu. Není nejmenších pochyb o tom, že výrazy Starého zákona je potřeba chápat básnicky. Je tu však ještě jiný, konkrétní výjev z Evangelia. Rozhněvaný Mesiáš bere provazové důtky a vyhání prodavače z chrámu. Nikdo pak nemůže předpokládat, že by se to stalo v návalu nekontrolovatelné vášně. Klademe si tedy otázku, je-li každý hněv zlý. Už Aristotelovi se zdálo, že by známkou moudrého nebylo nikdy se nerozhněvat, protože takoví bývají spíš blázni, stále se usmívající, kteří nevnímají city, radosti, bolesti. Mírný je tedy ten, kdo se hněvá tak, jak je to potřeba a proto, co hněv zasluhuje. Popustí vášni tolik svobody, nakolik je to rozumné. V mnišských konstitucích svatého Bazila se udává jako příklad spravedlivého hněvu Mojžíš, o kterém dosvědčuje písmo svaté, že byl ze všech lidí nejmírnější a přece se velmi rozpálil, když to bylo rozumné. Například, když viděl, jak Židé tančí okolo zlatého telete. A ve svém zanícení dospěl až tam, že nepřestal, dokud své rodáky nepobil. Svatý Tomáš Akvinský se odvolává na staré lékařské popisy, když se snaží vysvětlit příčinu hněvu. Krev se podle svědce nahrne do hlavy a to způsobí rozpálení citů. Tak je tomu i u zvířat. U člověka se však děje něco zvláštního. Vzejde mu přitom v hlavě myšlenka na pomstu. Hněv je tedy touha po pomstě. Chystá se vykonat trest podle toho, jakou škodu kdo utrpěl. Svatý Tomáš tedy nechce nazývat hněvem každý výbuch netrpělivosti, jakých je v životě mnoho. Vypravuje se historka, že Edison přemýšlel o tom, zda by se těchto neužitečných vzteků nedalo využít pro výrobu elektřiny. Prý si zařídil nepohodlnou branku, do které jeho návštěvníci tak zlostně strkali, že roztáčeli elektrické dynamo. Tak měl Edison zadarmo proud pro studnu. Hněv v pravém slova smyslu, hněv lidský, vzniká v tom okamžiku, kdy začínáme přemýšlet. Říká se, že rozlícení lidé neuvažují. Tak tomu je v prvním podráždění. Ale brzy na to rozum vyvíjí neobyčejně zrychlenou činnost. Zbystří se a vymýšlí pomstu. A tu právě vzniká nepřirozenost a převrácenost vášně. Nepoužijeme hněvu podle rozumu, ale rozum se celý dá do služeb zanícené vášně. Nejhroznější hněv je ten, když opadne splanutí a klidně a uváženě plánujeme pomstu. Shakespeare vylíčil mistrovsky dva druhy hněvu v Otelovi. Benátský Maur se rozuří až do nepříčetnosti, takže i svou milovanou manželku zabije. A přece s ním cítí divák hlubokou soustrast jako s ubožákem. Dostal se do spárů někoho jiného, odstrčeného ctižádostivce, který sledově klidnou zlobou osnuje svou pomst.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Kněz a také velký cestovatel otec Jaroslav Jirásek bude respondentem v tomto našem pořadu s názvem Rostliny v Bibli a při jeho poslechu vás vítá Martin Weisbauer. V písmu se rostlin objevují spousty, často jako symboly s hlubokým duchovním, morálním nebo poetickým významem. A právě to se nám pokusí otec Jaroslav alespoň z části přiblížit. Náš pořad jsme natáčeli v domově svatého Josefa v Žirči, kde právě v rámci pořadů v nově připravovaném bilingáriu otec Jaroslav dokončil svou přednášku na toto téma. V úvodu pořadu nám k tomu ještě řekne stručně několik informací Jan Staněk, tiskový mluvčí domova svatého Josefa.
1: Dneska jsme se v domově svatého Josefa sešli na přednášce Bible a bylinky. A vlastně je to vůbec první přednáška z podobného cyklu přednášek, které bychom rádi plánovali právě tady v novém bylinkáriu, až se nám ho podaří postavit, pokud se to podaří, nebo opravit, pokud se to podaří. Bylinkárium je vlastně místo, které také bude sloužit lidem s roztroušenou sklerózou, ale nejenom jim, taky všem návštěvníkům areálu svatého Josefa, protože takové místo tady dosud chybělo. A my vlastně díky dotaci můžeme tohle místečko opravovat a vznikne tam vlastně prostor pro setkávání zdravých a nemocných, prostor pro přednášky, kulturní akcičky, ale taky třeba pro bylinkové terapie, takové volnočasové aktivity, které vlastně klienti vyhledávají k té rehabilitaci, aby tady vlastně mohli načerpat, když sem přijedou na pobyt, sílu, aby mohli načerpat prostě sílu a inspiraci pro ten život s roztroušenou sklerózou.
0: A právě na ten váš první počin, tady s otcem Jiráskem, teď se podíváme v našem pořadu a trošku si o těch bylinkách v Biblii popovídáme. Otče Jaroslave, já vám moc děkuji, že jste si ještě i po té přednášce tady v Žirči u bylinkária udělal čas na náš pořad. A hnedka v úvodu bych se vás rád zeptal, které byliny nebo rostliny v Biblii považujete za nejdůležitější?
2: Tak Bible mluví na počátku už vlastně o stvoření, o všech rostlinách, bylinách, které jsou dány člověku k jídlu. A víme, že Bible často mluví o těch klíčových rostlinách, hlavně které jsou k jídlu, ale používáme je třeba i dneska v liturgii, to znamená obilí, víno, olej, pšenice, ten hlavní pokrm tehdejších lidí, které i nám dneska slouží k té svatosti Eucharistie. Sám Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo bude jíst, bude žít na věky. Takže do dneška jaksi velice důležitá rostlina pro nás, pro křesťany. Pak máme tam vinici, nebo vinná réva. Už starý zákon mluví o té vinici, symbol Izraele, kterou Bůh opatruje, opečovává a čeká, že bude přinášet ovoce hojné. Víme, že to úplně dobře nedopadlo také pokaždé. Sám Ježíš mluví, že já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, takže víc, abychom byli s nimi těsně spojeni, protože bez něj nemůžeme přinášet ty plody. Když se ratolest oddělí, končí někde v tom ohni nakonec. Víno, samozřejmě první zázrak Ježíšův kání galilejské, Ježíš ukázal svou moc, učedníci mě uvěřili, voda se mění na víno. Také symbol vlastně toho štěstí, radosti, o tom mluví žalmy. Nakonec to přinesuje vlastně, nebo nejlepší víno přinesuje až nakonec. My v životě mnohé věci získáváme, dostáváme, také ztrácíme, ale Pán říká, že to nejcennější přijde vlastně nakonec v tom jeho království, takže to je symbolika toho posledního vína, které bylo uchováno až nakonec. A zase jistě symbol také je to červené víno, symbol Kristové krve, která se nám jaksi zase dává při každém myšlatém. Toto je kalich, který se prolevá za vás a odpuštění hříchů, takže na to máme dneska účast. No pak také máme častá rostlina nebo strom, který ty staří Izraelité používali, oliva, olivový olej, zase symbol hojnosti, radosti. Pomazovali se králové a tím olejem král David. A zase máme zase použití právě ve svátostech. Žehnají se oleje na zelený čtvrtek, olej pro katechumeny, pro nemocné, pro běřovance, takže to jsou takové ty nejzásadnější asi rostliny biblické.
0: Vy jste vaši přednášku, pokud vím, začal od stvoření, čili úplně od začátku. Tedy je možné třeba nějak ty rostliny v Bibli rozdělit na dobu starého zákona a nového zákona? Teď jste zmiňoval mezi těmi nejdůležitějšími především ty, které se vyskytují v Novém zákoně?
2: Tak častokrát najdeme v obou těch starým Novém zákoně ty rostliny. Tak starý zákon, tam určitě, kdybychom si vzpomněli na chrámový kult, tak si připomeneme třeba cedr, ze kterého byly vystavěny vlastně ty zdi jeruzalémského chrámu. Tam se píše král Šalamoun stal z cedru. To byly libanonské cedry, dneska bohužel tam už většinou nerostou, byly vykáceny, taky na stavbu lodí. Takže cedr si vzpomeneme, pak třeba dřevo akácí, které bylo použito na stavbu nebo vytvoření té archy úmluvy. Akáciové dřevo, to tam taky máme. Velice tvrdé, houževnaté a pak třeba samozřejmě kadidlo. Už známe z kultu starozákonního, do dneška rostou kadidlovníky někde v těch pouštích, na arabském poloostrově, v Ománu, v tom Jordánsku, takže vzácná pryskyřice plus třeba mirha, která se používala právě na symboliku. Ten kouř stoupají modlitby k Hospodinu, tím se oslavoval, očista a tak dále, takže akácie, cedr, kadidlo.
0: Ta mirha je taková méně známá, mohl byste třeba přiblížit, co to přesně je, nebo z čeho pochází, z jaké rostliny?
2: To se úplně vždycky přesně asi říct nedá. Ty kadidlovníků vlastně celá řada, tak my známe ten kadidlovník pravý, ale pak se používá celá řada různých stromů, takže vždycky úplně není jasné, z kterých těch druhů to je, ale možná desítky druhů se používaly právě vonné pryskyřici, třeba z bylin, nejenom ze stromů, takže těch druhů, to bychom tady asi všechny nevypočítali.
0: Takže mirha je vlastně také pryskyřice podobně jako kadidlo.
2: Ano, taky je to jeden z těch stromů, které dávají ty vonné pryskyřice.
0: Myslím, že se také používala při pohřbívání, že?
2: Ano, to známe i třeba už z Nového zákona. Pán Ježíš, když zemřel, tam byly přinesly ty vonné látky, mirha, mluví se o tom áloe také. A když si vzpomeneme na ten pohřeb Ježíšů, samozřejmě nás napadne lněné plátno, do kterého byl zabalen to mrtvé tělo Ježíšeho, do dneška máme zachováno. A tam ještě botanická další zajímavost. Někdy se říká, že to není pravé plátno, že to byla středověká kopie, která vznikla v Evropě, ale botanici dokázali také mimo jiné, když zkoumali pilová zrnka právě z plátna turínského, že tam jsou právě zbytky rostlin, nebo ty pilová zrnka, to se dá dobře poznat, právě z té oblasti Jeruzalému. Já jsem třeba ukazoval ty přednášce krásnou rostlinu, blín zlatý, nádherný, žlutě kvetoucí, jedovatá rostlina, která roste v Jeruzalémě a jejíž pilová zrnka se našla právě v turínském plátně.
0: A jak poznali, že ta pilová zrnka jsou z té doby zrovna? Ty rostliny už dneska tam rostou v jiné skladbě nebo pořád stejné?
2: Tak to doba ne, ta se nepozná, tam se pouze pozná místo. Že to opor pochází z toho Jeruzaléma, tedy že nebyly vytvořeno to plátno někde v Evropě, ale že opor pochází z té vlastně oblasti Blízkého východu. To, že to plátno bylo vytvořené v té době, to zase na to ukazují třeba, to by vám ještě řekli jiní, třeba způsob tkaní té látky, anebo vlastně otisky římských mincí z té doby, takže to už jsou jaksi zase jiné metody, které ukazují na dobu vzniku tohoto plátna. Ale ten pil ukazuje na místo vzniku.
0: Takže to jsou nějaké endemity, že?
2: Víceméně to endemity oblasti, ten blín, ale to není ta rostlinka, jich tam daleko víc těch rostlin, co tam jsou zachycené v tom plátně.
0: Mě by ještě zajímalo k tomu použití kadidla, jak v současné době se dostává kadidlo k nám do liturgických obřadů. Odkud se dováží a kde se pěstuje?
2: Dováží se vlastně z těch oblastí, jako kdysi rostly ty kadidlové stromy, takže je to opravdu ten Jemen, Omán, arabský poloostrov, Saudská Arábie, Jordánsko. Takže jsou to ty oblasti, kde roste. Myslím, že asi ani vlastně nepěstuje, pouze musí ty sběrači chodit do pouště, tam ty stromy nařezávat opatrně, aby nezahubily. Je to poměrně vzácná rostlina dneska. Takže to proto je tak, jak si poměrně drahá věc, ale také víte, že tak kadidlo máme dneska spoustu druhů, spoustu různé jaksi vůně a různé druhy, černé, bílé, barevné, takže to už k tomu přimíchávají ještě třeba další bylinky, nebo další možná nějaké byliny esence, třeba z různých vonavých látek, někde z levandule a možná i z těch růží se dává, takže to už potom ty různé jaksi výrobní nějaké továrničky, už mají se vlastní recepty a přidávají tam spoustu různých vůní, které dneska můžete skoro najít. Ten výběr dneska převeliký, no, takže můžeme použít různé druhy, ale základem je vždycky ta pryskyřice z těch kadidlových stromů.
0: Každopádně jsem zaznamenal, že třeba jinak voní kadidlo, které používají v byzantské liturgii, ať už teda řecko, katolíci, nebo pravoslavní, že?
2: Asi určitě mají své receptury, své tradiční nějaké zdroje, takže určitě no, každá. Já jsem taky vlastně byl před lety v Etiopii, tam jsem vlastně taky přímo na trzích, tam je ta cena daleko příznivější, protože tam ty kadidlovníky rostou, takže na trží koupíte prostě poměrně levně celé jaksi pytle velké, to je kadidlový zrnek. A tam vlastně jsou ty kláštery také, které jsme navštívili, kde to jaksi naživo vidíte, tu liturgii etiopskou, to je velice prastará, starobylá církev, kde to kadidlo se také hojně používá, plus vůbec ta jejich hudba, taková úplně zvláštní, jejich písmo, jaksi ikony, ale to už je trochu zase jiná kapitola. K tomu kadidlu ještě, abychom třeba mohli doplnit, že dodyška se používá jako také vlastně léčivá rostlina, má to mnoho účinků léčivých. Dělají se tinktury vlastně z toho kadidla, je to dneska vzácná rostlina, je to drahá věc poměrně, ale velice, velice dneska jaksi často používaná rostlina na mnoho nemocí, to už by nám lépe řekli nějací jaksi bylinkáři a léčitelé.

0: Když se vrátíme k úplnému začátku, tak v písmu máme, že v rajské zahradě rostl strom, ze kterého potom Eva utrhla to jablko. Co to bylo za strom? Někde jsem slyšel, že to byl snad granátovník, ale nejsem si jistý.
1: Tak tradice maluje vlastně ten strom poznání dobra a zla, jako třeba jabloň nebo ten granátovník, to určitě, ale nevíme, co to bylo zač. A vůbec je to, jak víme, celé vlastně symbolické vyprávění o těch pradějinách, které nám chce říci ani ne, co tam bylo za stromy, ale spíš, kde se vzalo dobro a zlo. Základní otázka vlastně, kterou se ptají lidé, když je Bůh dobrý, proč dopouští nemoci, smrt, války. No a to vypráví nám chce říct, že lidé Bohu nedůvěřovali a sami se rozhodli, jako by řekli, my tě, Pane Bože, nepotřebujeme, my si sami rozhodneme, co je pro nás dobré a zlé a ty výsledky vlastně víme. Takže nevíme, co to bylo za strom, vlastně možná to nebyl vůbec žádný strom. A někdy se maluje jabloň právě proto, protože jabloň se řekne latinsky malus, což vlastně je podobné slovu latinskou malus, to znamená zlo. Takže symbolika vlastně toho jaksi zla, které jaksi se potom rozšířilo, potom přehlání prvních lidí do celého světa. No. Takže taková temná část historie prvních lidí. A zase naopak, vlastně Bible mluví na počátku, že Bůh tvoří všechny ty semenotvorné rostliny, dává vlastně lidem potravu a poženání, bylinky, které nás léčí, takže vidíme tu boží péči. A vlastně zajímavé třeba taky je, že písmo neříká, že Bůh tvoří jednu rostlinku po druhé, ale říká vlastně země, vlastně videj všechny semenotvorné rostliny, takže klidně nám může vlastně tady přijít jako vhodná i ta třeba vývojová teorie, že Bůh tvoří ty prapočátky, ty přírodní zákony, nechá, aby sama země vlastně potom vydala postupně. My to známe o těch řás a plavůní kaprodin až po ty dnešní kvetoucí rostliny.
0: Takže on tomu dal vlastně takový začátek a pak už se to vyvíjelo vlastně dále nějakým způsobem samo, i když samozřejmě pod jeho dohledem.
1: Přesně tak. Takže jakoby samo, ale Bůh samozřejmě věděl, jak to dopadne všechno, dává přírodní zákony a ta prozřetelnost neumelně přináší to, co sám Bůh chtěl. Takže žádná náhoda v tom nebyla, ale jaksi velké boží záměry, které má Bůh ostatně také s každým z nás. Takže na nás, abychom jako ta příroda plní tu boží vůli, abychom podobně tu boží vůli naplňovali také a přinášeli to mnohonásobné ovoce.
0: Ten úryvek, který jste před chvílí zmiňoval ze Starého zákona, ten se čte hlavně o Bílé sobotě, že?
1: Také, kde vlastně probíráme na Bílou sobotu celé ty dějiny spásy a když čteme o tom páru první lidí, tak se pak dostáváme nakonec i k tomu kříž a vzkříšení, které vlastně ruší to původní selhání a mu přináší spásu, záchranu a zase nás právě vede zpátky k tomu stromu života, který lidé ztratili na počátku a Bůh nám dává, nebo Ježíš nám dává zase přístup, abychom my skrze křest zase získali to boží poženání, boží dětství, boží přátelství. Otevírá se nám zase možnost vejít do toho života s Bohem, do toho ztraceného ráje vlastně. No.
0: Ono o kříži Krista se také říká někdy strom života, protože za nás položil život, abychom měli život věčný. Je nějaká představa třeba z jakého dřeva ten kříž mohl být?
1: Tak asi jsou různé legendy, ale myslím, že to asi vůbec neví, ale malují se, to by znali ikonografové, kreslí ten kříž Kristův jako právě ten strom, který nám vlastně vrací přístup k tomu původním právě zdroji života, ale který to byl strom, to asi úplně nedokážeme říct si.
0: Když se teď ještě vrátím zpátky, z jakého dřeva mohl Noé postavit svoji archu?
1: No, tam mohly být, byl to, teď se tady úplně nejsem si jistý, jestli byl o to nemluví, ale asi nemluví. No, tam byly cypřiše na tom Blízkém východě někde, případně dubové lesy tam byly, takže hlavně asi ty duby, cypřiše, jalovce, to tam asi mohl ten Noé použít, no, něco takového.
0: Tak oni vlastně obsahují přírodní pryskyřice, takže to nebylo potřeba vlastně natírat nějakým impregnačním nátěrem, jako se to používá teď, protože to dřevo bylo asi trmadlivé ve vodě, že?
1: Určitě ten dub vydrží, i ten cypřiš, to jsou jaksi tvrdá dřeva, která budou hned nepropustí. Ovšem je potřeba, aby to vydrželo těch kolik? 40 dní. A taky tam máme vlastně ještě jeden z toho, co jsme zapomněli, že jo. Pak přináš holubec tu ratoles olivovou právě, že jo. Zase máme tu olivu právě, symbol toho míru, pokoje, konec té katastrofa, jaksi počátek nového světa, nového života u té hory Araratu.
0: další rostlinou, která mě teď napadá a kterou vlastně asi převzali i staří Římané z té doby, je vavřín, že?
1: Určitě. Bible se, myslím, že moc často nezmiňuje o vavřínu, ale to už vlastně staří Řekové. Olympijské hry vítězové dostali na hlavu samozřejmě vavřínový věnec. Od toho dneska i slovo laureát, vlastně latinsky se řekne vavří laurus, takže proto laureát ceny nějaké. No a zmínil to svatý Pavel v listu Timoteovi, kdy ta známá věta, čteme to na svátek svatý Petra a Pavla, dobrý boj jsem bojoval, bych sem skončil, víru jsem uchoval, teď mě už jen čeká věnec, neboli vavřín spravedlnosti, který mi předá Pán, a spravedlivý soudce i všem těm, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Takže ten věnec, vlastně symbolika toho vítězství konečného, který o tom ten svatý Pavel právě mluví a který on jistě získal. I pan Ježíš pak v podobenstvích, vzpomeneme si třeba na ty polní lilie, symbol té boží péče, ani šalamu do své nádeře nebyl tak odděn jako nejmenší z těch polních lilí. Takže to bychom si asi vzpomněli. A nebo ve starém zákoně máme tu čočku, symbol té spíš poživačnosti. Euzeu prodal to prvorozenství za tu misku čočky samozřejmě, taky to tam máme. Pán Ježíš používá hořčičné zrnko jako symbol božího království, které z nepatrných počátků se rozrůstá do takové velké věci, do církve, která je dneska rozšířená po celém světě. Nebo také se tam zmiňují taru zakoření, zase když vlastně pán tedy kára ty farize, tak kára, že zanedbávají boží přikázání, přikázání lásky, ale přitom odevzdávají ty desátky z máty, koporu a routy, že jo, což vůbec nebylo potřeba, zanedbávají to podstatě, takže tam ty rostliny také najdeme v těch podobenstvích. Jo. Z rostlin, které vlastně zmiňuje vlastně pán Ježíš ve svých podobenstvích, máme to pole, do kterého nepřítel zasel ten koukol právě, symbol toho, že tady ve světě máme kromě dobrých věcí také i to zlo se tady stále rozsévá až do konce života, do konce světa, jak se bude ten boj dobra a zla probíhat. Takže pán Ježíš na to upozorňuje. A také vlastně to podobenství je o tom, abychom nebyli až tak netrpěliví, abychom nechtěli hnedka třeba v druhých lidech, jak si to zlo nějak ničit, že jo, trestat, jo, odsuzovat je, nebyli nespravedliví, tak on říká, abychom byli trpěliví, abychom třeba některé zlo také snesli, protože i Pán Bůh podobně snáší nás, netrestá nás hnedka, ale čeká, až se napravíme, obrátíme, takže to potřebujeme všichni, takže symbol té trpělivosti.

0: No, když vzpomeneme si třeba ještě nějak další rostliny, které třeba najdeme v tom Novém zákoně, třeba růže, také symbol krásy. Vůně liká se šíří z růží, je to symbol také Panny Marie. Mluvím, že to je ta růže tajemná, róza mystika. Používáme na modlitbě růženec také samozřejmě, také symbol, nebo to už tady není v Písmu svatém, ale svatá Terezička z Lizie slibovala, když zemřela, že pak vlastně sešle déšť růží na celou zem a jistě po té smrti se, jak si mnoho věcí také stalo na příjmu právě této velké malé světice, dalo by se říct.
1: Takže ona vlastně zapříčinila, že růže se stala symbolem Panny Marie?
0: To už je ze starších dob, už nejstarší křesťané vlastně spojovali právě tu krásu růže s tou krásou neposkvrněností pro té duše Marijiny, která nám jaksi vydala ten plod Krista. Pak ten rostlina biblická, kterou jsem sám vlastně neznal, musel jsem sám vyhledat, co to vlastně je. To je ten příběh, kdy Marie Magdalenská pomazává vlastně nedlouho před smrtí Pána Ježíše tím nardovým olejem. Prosím, byl té vlastně exkluzivity drahých vůní. Jidáš kritizoval, proč používáme ten nardový olej, když bychom mohli dát chudým, protože, jak říká písmo, nebo biblisté vykládají, byla to vlastně tak drahá věc, že to byla skoro cena práce za jeden rok, ten nardový olej. A to protože to byla rostlinka, jak jsem si vyhledal, je to vlastně malý keřík, vlastně z rodu zimolezu, který se dovážel nebo až někde v Himalájích. Takže velice vodná rostlina, ale z velké dálky dovážena, takže to byla naprosto jaksi velice cenná věc. Takže jsem od čehosi cenného, drahocenného, ale které vlastně přísluší, abychom také my to nejcennější dokázali, jak si tu Pánu Ježíš dát, abychom my byli lakomí a nebyli pouze jaksi přízemní lidé, jako byl ten Jidáš, ale máme se podobat té velkorysosti, kterou prokázala právě ta učednice Marie Magdalenská.
1: Když omývala Marta, sestra Marie Ježíšovi nohy, tak ho také pomazala olejem, ale to byl asi olej olivový, že?
0: To byl ten olej nardový, to bylo ono právě, no. To bylo ono. No.
1: Tak oče, já vám moc děkuji za velmi zajímavé vyprávění a kdo bude mít chuť nastudovat si něco dále o bylinách a také o biblických bylinách, tak může navštěvovat bylinky.

0: Inkárium, které se bude brzo otevírat tady v Žirči. Děkuji.
1: Takže také všem přeju to nejlepší. Ať se necháme inspirovat právě tou jaksi moudrostí přírody a těmi všemi podobenstvími, která také vlastně s těmi rostlinami souvisí, která nám jaksi náš pán říká.
0: Končí pořad Rostliny v Bibli, jehož respondentem byl otec Jaroslav Jirásek. Jelikož jsme pořad natočili v domově svatého Josefa v Žirči, v úvodu nám sdělil několik informací také Jan Staněk, tiskový mluvčí domova. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny na Opavsku vznikl v roce 1971 na popud folkloristy doktora Antonína Sadkého. Zpočátku soubor tvořilo pouze ženské trio. Avšak zanedlouho, už po dvou letech, z tria vznikl soubor. A já mám velkou radost, že mohu dnes u mikrofonu přivítat nejen současnou vedoucí souboru, paní Zuzanu Halškovou.
1: Dobrý den.
0: Ale také zakládající členku souboru, paní Janu Bělohradskou.
2: Dobrý den.
0: A paní Zuzanu Mikovou.
3: Dobrý den.
0: Když se řekne Štítina na Opavsku, tak Opavsko to je velice široký pojem, obrovské území. Paní Jano, kde je Štítina?
2: Štítina se nachází mezi Opavou a Hájem ve Slezsku a vždycky to byla taková středisková obec, plná života. Hrálo se tu divadlo, byla plná kultury, sportu, byl tu Sokol. Štítina kdysi tady žila.
0: A už nežije.
2: A dneska žije tím, že prostě je tu zase soubor divadelní a Bejatka, kteří drží tu kulturu pořád na nějaké vlně.
0: Každá obec se ráda pochlubí nějakou významnou osobností, která z této obce pochází. Tak kdo pochází ze Štítiny?
2: Ze Štítiny pochází náš generál Heliodor Píka a bydlel vlastně na naší ulici Palackého, kde má pomník, protože byl popraven. Štítina jako tenkrát napsala petici, že je rodák a že je to pořádný a slušný člověk. No ale bohužel.
0: Já dodám, že byl popraven v roce 1949.
2: Devět, ano. Potom to byl pan Vašica a ten byl profesorem na brněnské katedře jako tehdejší univerzity v Brně a propagoval slezštinu. Líbilo se mu, jak nám nerozumí.
0: Tak to jsou dvě osobnosti a do třetice všeho dobrého.
2: To byl statkář pan Zika, který jako tady postavil statek, kteří jeho potomci vyrestituovali a dneska je to zase pěkný statek se vším všudy.
0: V úvodu pořadu jsem říkal, že soubor Bejatka vznikl v roce 1971. Jak to bylo na začátku, paní Zuzano?
1: Nejdříve byla oslovena Jana Jakoubková, za kterou přišel folkloristik doktor Sadke a řekl, že by bylo pěkné, kdyby někdo ze Štítiny zpíval v Dolní Lomné na festivalu. Ale paní Jana se bála zpívat sama, tak si zašla pro Mařenku Kocianovou, dceru Ludmily Hořké, regionální spisovatelky, která znala spoustu písniček, co její maminka nazbírala, uměla tance, hlavně naši tu slezskou řeč, a ta by zpívala druhý hlas. No ale ještě se jim zdálo, že jich je málo, tak povolali paní Drahušku Adamčíkovou, která taky zpívala soprán. A tak první, co bylo, vystoupilo trio v Dolní Lomné. Posléze, nebo jak se vrátili, řekli, děvuchy, to je malo. Musíte se kera přidat a musíme se vystrojit do kroju. No takže v roce 1973 už jich bylo 11 a pomalu si sami podle archivu v Opavě vyšívali kroje, zjišťovali, jaké barvy sukni, jaké budou zástěry vyšité, jaké brusleky, čepce, jak uvázat, šeltuchy si zhaněli. A v roce 1973 teda už jel do Lomné soubor Bejatka. To jméno si vzal taky na návrh doktora Sadkého, protože Bejatka byla jedna novela Ludmily Hořké o takové šikovné slezské děvuše, která se byla s těžkým osudem, a tak nám dal toto jméno do vínku.
0: Vy jste si sami šili kroje. To znamená, v tom roce 1973 žádné kroje už ve Štětíně nebyly. Nechodilo se tady?
1: Ne, ne v tom roce už se tady nechodilo, pouze za řekou, jak my říkáme, na pražské straně. Tam se ještě chodilo v krojích, ale tady koncem 19. století tady už se kroje nenosily. Takže my jsme tu tradici museli úplně obnovit podle podkladu z archivu.
0: Ušit takový kroj podle dobové fotografie, to je kumšt, jak se říká, to není jenom tak. Mnozí posluchači mají třeba představu kroje někde z Jižní Moravy, ze Strážnice, ale to, jak vypadaly ty vaše kroje?
1: My jsme v tom archivu našli nejenom nakresy, ale my jsme tam našli ještě ty původní kroje, takže podle nich se šily sukně, kterým se říkají leknice, šily se spodnice pod ty sukně, protože která žena měla bohaté sukně, tím byla bohatší a ukazovala svoje bohatství na venek. A všechny prostě součásti toho našeho kroje se v tom muzeu uchovaly a my jsme podle toho mohli ty naše vytvořit.
0: Pjatka byla původně jenom ženský sbor, nebo už i muži se odhodlali a zpívali?
1: Původně to bylo jenom ženský sbor a jenom zpívali písně.
0: Muži se připojili kdy? A taky jste šili mužům kroje?
1: Muži se připojili až kolem 90. let, kdy se začaly vytvářet pásma taková tematická, jako byly dožínky, zabíjačka, čepení nevěsty nebo pasmo švec, tak potřebovali jsme nějakého chlapa, ale vždycky bylo o ně prostě málo. Chlapi jsme museli tahat do toho našeho souboru.
0: Štítina kdysi žila bohatou tradicí kulturní, tak předpokládám, že i ten repertoár Beatky nějak vycházel z těch tradic a chtěl současným lidem přiblížit, jak to kdysi tedy vypadalo.
1: Ano, přesně tak. Co si pamatuju z dětství, že jsme sbírali brambory nebo se deptalo zelí, tak postupně vznikala pásma. Sbírání kobzoli, deptání zela, jdeme do šena, dožínky, takzvané požnívky, nebo pásmo zabíjačka, jak se dřív na vesnici zabíjalo prase. Co ještě máme za pásma? O narození dítěte sousedky přinášejí mu malý dárek a požehnání do domu.
0: Ne všichni posluchači rozumí slezskému nářečí, ano. Co to je deptání zela.
1: Deptání zela je ukládání zelí do bečky na zimu, naložení, a to znamená šlapání nebo tlačení zela do bečky, nevím, jak bych to řekla, do sudu.
0: To znamená, že bylo nějaké představení, a vy jste tam v těch krojích ukazovali, co se s tím zelím všechno dělá. Jak se to krouhá?
1: Ano, přesně tak. Normálně jsme si nakoupili hlavky zelí, měli jsme ty nože, to krouhadlo a dělali jsme to tak, že vždycky byl hospodář z hospodyní, děti a přišly sousedky a pustili se do práce. A celý ten děj se odehrával jako na jevišti. Tomu chlapovi, který musel do té bečky to zelí ušlapat, tak se v lavoru umyli nohy, takže se zpívala písnička o vodě, o zelí. Udělala se z toho takové tematické pásmo, které lidem přibližovalo, jak se to kdysi dělalo doma.
0: A co je to čepení nevěsty? Není to pečení, čepení.
1: Nevěsta, když se vdá, tak v den svatby po slibu u oltáře se jí sundal věneček z hlavy a místo něho se jí nasadil čepec a tím pádem byla vdaná a už vlasy nesměla ukazovat jenom svému muži. Předtím nosila volně copy spletené, ale po té svatbě už měla čepec, čili je začepená a už vlasy viděl jenom manžel.
0: Nechci dělat chytrého, ale já jsem se podíval na vaše webové stránky a tak tam je celý takový seznam těch představení a tak zabíjačka, to celkem víme. Tam opravdu se zabíjeli živé prase.
1: To ne. Bylo to, jak se připravuje zelenina, jak se připravuje česnek, cibule, housky, jak se nakráli, všecko už je připravené, kroupy jsou uvařené, susedky přijdou s plechačkama na polévku a končí to tím, že si tu jenom tak sedíme, zpíváme a prase nám uteklo.
0: Tak to má celkem dobrý konec.
1: Pro prase, jo.
0: A co je blejchování prádla?
1: Blejchování to znamená, na slunci se polévalo prádlo, hlavně bílé, které se pomocí sluníčka vybělilo, tím, že se neustále namáčelo vodou, kropilo se konvemi a slunko ho znovu vysošilo a tím pádem získávalo bílou barvu.
0: Tak říkali jsme, že ten repertoár vychází z těch tradic, ale tak přece jenom někdo zatím stojí, kdo má nápad, kdo to dá na papír, sepíše, navrhne tu choreografii, kdo bude co dělat. Tak jste začínali jak s tím? Kdo to dělal?
1: Ta první tři pásma, Švec, Glajchova a Čepení nevěsty, ta se čerpala z pramenu Ludmily Hořke, které se sbírala ve svých pamětech, sbírkách. Ale ta další pásma, to už jsem vymyšlela. Já vždycky jsem přišla s nápadem, s takovým nastíněním programu a každý si mohl přidat, co se mu líbilo, nějaké vtipné scénky, aby to lidi bavilo. A tak vznikla všechna ta ostatní.
0: Zaznělo tady Glajchova. To už fakt nevím, co je Glajch.
1: Glajcha to bylo dovršení nejvyššího bodu při hrubé stavbě chalupy, domu. Nahoře byla Glajcha. A když se postavila poslední cihla toho nejvyššího bodu, tak se uřezal stromek a postavil se na tu špici a ozdobil se, že se dostáhlo jako toho nejvyššího bodu Glajchové, Glajchy.
0: No a následovala bouřlivá oslava.
1: Následovala bouřlivá oslava. Hospodář s hospodyní museli něco předložit lidu pracujícím, takže jídlo, pití a byla veselice.
0: To byla potom radost hrát v takové scénce, která končila bohatou hostinou.
1: Přesně tak. I sami jsme si něco vypili, něco pojedli. Vždycky byly kolače a nějaká štamprlička.

0: oči. Na Proglasu posloucháte Radioreport. Dnes o národopisném souboru Bejatka ze Štítiny na Opavsku.
1: Soubor Bejatka byl založen před více než 50 lety. Vystřídala se tady celá řada zpěváků, hudebníků, příznivců. Paní Zuzano, po těch 50 letech, jaký je stav souboru Bejatka nyní? Je vás víc nebo míň? Zpíváte lépe?
2: Tak nyní nás je 17 i se třemi muzikanty. Máme takovou svoji kapelu, která nás doprovází, housle, harmonika a basa. Bylo nás i dokonce přes 20, 22, tak bych řekla od těch 15 do 22 těch členů bylo. A právě jak jsme měli to 50. výročí, tak jsme se pokoušeli sepsat všechny jmenovitě, co účinkovali v našem souboru, a bylo to přes 250 lidí. Takže někdo byl jenom chvilku, někdo vydržel celý život, celých těch 50 let, tak jako paní Jana Bělohradská, nebo ještě máme Jiřinu Patalovou, to je taky zakladající členka, které se ještě pořád snaží a mezi nás vystupují, ale už jak jim to zdraví dovolí.
1: A to byli všechno Štítiňáci? Nebo i z okolí mohli s váma vystupovat?
2: Většinou to byli Štítiňáci a jsem tam se našel někdo z Opavy nebo okolních obcí, z Kravař, právě dvě dcery od Ludmily Hořké, od naší regionální spisovatelky, tak taky chodili do Bejatek Mařenka a Tereska. Tereska dokonce jednou dobu i vedla ten soubor. Takže nejenom ze Štítiny, ale to gro bylo štítinské.
1: Vzpomínala jste tři muzikanty. Ten soubor Bejatka je hudební, taneční, pěvecký. Jak byste to pojmenovala?
2: My jsme zvykoslovný soubor, to znamená, že se snažíme lidem předvádět ty naše staré zvyky a tradice, a hlavně naše gro je mluvené slovo. Občas máme ale i zařazené tance, ale většinou děvčat, protože těch chlapů máme opravdu málo. Ale jsou zařazeny tance a hlavně zpěvy slezské.
1: Důležitý je dorost. Máte dorost? Taková mládež? Nebo u dětí už chtějí tančit?
2: Máme nejen to, máme soubor Malá Bejatka, který je při naší základní škole. Jsou tam děti už od mateřské školy až asi do třetí třídy, protože potom už je to nebaví a už odcházejí za jinými zájmy. Ale děti máme a hlavně my jsme pravý venkovský soubor, protože my jsme napříč všemi generacemi. Babičky, dcery, děti a někdy dokonce i vnuci. V tom pásmu Zabíjačka vystupoval Adámek, který má 5 let a byl už to vlastně vnuk od jedné naší členky. Takže my jsme v pravý venkovský soubor.
1: Každý soubor se rád pochlubí nějakým vyznamenáním, nějakým úspěchem, nějakou medailí, diplomem. Bejatka, čím se může pochlubit?
2: Bejatka se může pochlubit bronzovou medailí Heliodora Píky, kterou nám udělila obec za reprezentaci slezské řeči a za uchování prostě slezské mluvy, tance a písní. A dále jsme byli oceněni v Háji ve Slezsku cenou Ladislava Vančury také za udržování slezského nářečí a slezských písní a tanců.
1: Na které vystoupení vzpomínáte asi nejraději, které se tak nejvíce zapsalo do paměti? Paní Miková.
3: No, nejvíc asi se nám líbilo v Praze. To bylo asi tak nejdál, co jsme dojeli, když nepočítám vystoupení za hranicemi v Polsku, v Rakousku, na Slovensku. Tak ta Praha byla pro nás asi tak jako nejvíc, kde jsme vystupovali na třech všesokolských sletech, kde jsme tančili společně s ostatními v jedné skladbě. A dalším velkým zážitkem bylo pozvání do Senátu, kde jsme vystupovali v zahradách Valštejnského paláce, což byl pro nás nádherný zážitek. Bylo to na pozvání pana Plačka, senátora. Byl na nás pyšný, protože říká, že pocházíme z jeho kraje. A vlastně každý z těch senátorů si dělal takový pořád, kdy si pozval ty svoje reprezentanty kraje. Takže my jsme mu tehdy dělali reklamu na náš kraj tady. On nám tehdy věnoval krásnou upomínku, pamětní rist a velké poděkování.
1: Štítina je poměrně malá obec. Máte tady aspoň kulturní dům nějaký? Kde zkoušíte, kde nacvičujete? To musí být solidní prostor pro takový soubor.
2: Kulturní dům tady nemáme, chystá se teda, že bude na místě hospody Bejatka, ale my nacvičujeme ve škole a tam je společenský sál, ve kterém se pořádá každý rok právě ten náš malý folklorní festiválek.
1: Už tady zaznělo, že není jenom velká Bejatka, ale je také malá Bejatka. To vedete taky vy, paní Zuzano?
2: Malé Bejatky vede paní Dana Buroňová, která má k ním lepší přístup, protože je učitelkou na mateřské škole. Takže přímo ty děti vede, učí nebo v té mateřské škole.
1: A paní Miková?
3: Já patřím mezi zakládající členky Malé Bejatky v roce 1983, kdy ten soubor vznikl vlastně tak, že dvě členky, původní ty zakládající členky se rozhodly, že si vezmou taky děti, že by připravovali nějaké písničky, tance, dětské říkanky a dětské hry. Takže vlastně na jejich popud vznikl soubor, který už v té době měl asi 25 dětí. V tom roce 83 jsme začali nacvičovat, taky ve škole vlastně, ve volném čase, jako kroužek to byl. Pokračovalo to tak, že jsme se začali i zúčastňovat pěveckých soutěží, soutěží těch dětských souborů, například v Zubří jsme byli. O ten soubor byl docela dost velký zájem, takže potom z řad žáků a dětí ze školky se vlastně neustále doplňoval a ten soubor vlastně takto pokračuje do dneška. Já jsem měla tu čest ten soubor vést asi 2 roky, vymýšlet s nimi pásma, dětský říkadel, písniček, tak, aby to děti bavilo.
1: Dá se někde dohledat zpěvník nebo noty, z čeho zpíváte?
3: Nakonec vznikl zpěvník našich písniček, bylo to vlastně taková potřeba, protože do té doby, než ten zpěvník vznikl, tak děvčata si vlastně ty písničky učili navzájem na těch zkouškách, předávali si slova, melodie a tak dále, odposlouchávali první hlas, druhý hlas, učili se to vlastně jedna od druhé, ale nikde ty písničky nebyly zaznamenané. No a tak mi jednoho krásného dne napadlo, že to teda zkusím. A došlo to tak daleko, že vlastně díky i dotaci z obce se nám podařilo vytisknout náš zpěvník, který v podstatě sloužil jako propagační materiál obce do budoucna a docela byl o něj zájem. Tím vlastně se jakoby konečně zachovali jakoby písemně i ty naše písničky s těmi slovy, jak je známe, jak jsme se je naučili. Potom vlastně vznikla i taková naše nějaká potřeba, že bychom si i ty písničky chtěli nahrát. Takže jsme začali dojednávat s nahrávacím studiem v Jablunkově nahrávku CDčka, což se nám nakonec podařilo. CDčko se jmenuje Najmilejší, je to společná práce nás všech, kdy jsme si vybrali vlastně naše úplně nejlepší, nejkrásnější písničky, které se nám líbí. Máme to s doprovodem naší hudby. Hudbu samozřejmě si aranžoval náš pan primář souboru, houslista Petr Kopička. Společně s námi ostatními všichni jsme připomínkovali jak písničky, tak hudbu, prostě dávali jsme to dokupy dohromady.
1: Hovořili jsme tedy o nahrávce CDčka s představením, ale nějaké mluvené slovo, ono to nářečí tady je opravdu velice specifické a byla by škoda, kdyby se to někde ztratilo. Paní Jana Bělohradská.
4: To mluvené slovo jsme zkusili zakomponovat do díla jako paní Ludmily Hořké, která napsala novely o Bejatce. To byla děvucha z Kravaře, která jako neměla vůbec lehký život. A ten život prostě, jak ho prožívala od narození až po vlastně její stáří, tak já jsem jako na popud její příbuzné Miriam Šumníkové byla vyzvaná, abych to přečetla po našemu. Ta knížka je psaná po našemu, takže mi to bylo blízké, tak jsem to tak i četla. Ty novely jako byly všechny z tohohle kraje a popisovaly ten život, který tady jako byl. Nebyl vůbec lehký.
1: Paní Bělohradská, mohla byste nějakou báseň nebo aspoň ukázku toho nářečí?
4: No tak napadá mě od pana Směje Slezská řeč. Tvrdá je Slezská řeč, k ptajte potřeba, inači je měkutka, jak střitka chleba. Z posledních bývala zvaná, a že je chudobná, k sudům teže hnana. Kdo by chtěl zesměšnič, dělal tak smělo, kemu by Slezsku řeč bránit se chtělo. Něraz ju drobný lud i plakač viděl. Ten, kdo se panem stal, mluvit se styděl, tak jak ho mačička učili volač. K Slezsku se nehlašil, leda o kolač. Ale to nevadí, i bez nich byla. V chudobnej chalupce řeč, která žila, vždycky se držela. Nepadla v boju řeč Slezská děvuška v národním kroju.
1: Já bych chtěl na závěr celému souboru Beatka popřát ještě hodně a hodně úspěchů a ještě dlouhou budoucnost, minimálně dalších 50 let. Paní Halšková, co máte teď v plánu? Do budoucna teda, v nejbližším budoucnosti, pojedete na nějaký festival?
2: V nejbližší době nás čeká Strážnice, nacvičujeme pásmo, které má právě název Tvrdá je Slezská řeč. Je to pásmo Opavského Slezska, kde budou vystupovat soubory z Opavy, soubor Heleny Salichové z Ostravy a my. A bude takový komponovaný pořad a každý soubor tam přispěje svým dílem, buď mluveným slovem, tancem nebo zpěvem. Tak to nás čeká v nejbližší době. No a jinak každý podzim připravujeme pořad Přiče posedeč. Je to takové zpívání u cymbálu, písničky slezské, povědání a je to takový komornější pořad. Sposedíme u vínečka a pobajáme po našemu.
1: Je to tedy pro širokou veřejnost? Je možno přijet do Štítiny, podívat se na vás?
2: Ano, tyto pořady Přiče posedeč a vždycky na jaře před Sušedovým Zelený ořech, naše malé folklorní odpoledne, je pro širokou veřejnost, kdo má zájem a kdo je příznivcem slezského folkloru, tak ať se přijede podívat.
1: Děkuju a těším se, že se na některém tom festivalu uvidíme.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: O národopisném souboru Bejatka hovořili Zuzana Halšková, Jana Bělohorská a Zuzana Miková. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

Je okolo 1 hodiny ráno, pondělí 27. červenec 2026. Na Proglasu je tedy čas vysílat blok komorní hudby. Dnes to budou zejména díla Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme jeho Chaconu D-moll pro dvoje housle v úpravě pro dvě kytary, kterou zahraje kytarové duo Amadeus. A dále to budou dvě svity z francouzských svit, a tedy svita číslo 1 D-moll a číslo 4 S-dur, obě v podání klavíristy Edvarda Eldwella. Příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla díla Johanna Sebastiana Bacha, a sice Chacona d'Moll v úpravě pro dvě kytary, kterou zahrálo kytarové duo Amadeus, a dále dvě z francouzských svit, svita číslo 1 d'Moll a číslo 4 Esdur. Obě jsme slyšeli v provedení klavíristy Edvarda Eldwella. V závěru bloku komorní hudby ještě uslyšíme sonátu D-dur pro violu a kontrabas Johanna Matiase Špergra. Zahrají violista Jan Pěruška a kontrabasista Jiří Hudec.